0: Litvínovské polikliniky, protože šlo o přísně chráněný druh, stavbaři museli práce zastavit. Teď už se ale vracejí, mravence se podařilo přestěhovat. To je jeden z momentů, který modernizaci kolejí, zastávek a někde i částí ulic zbrzdil. Zatím platí původní termín příští léto. Stavbaři ale musí zrychlit a dopravní podnik možná i zaplatit víc než plánovaných 390 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Nedělní program nadstavbové části fotbalové ligy pokračoval třemi zápasy skupiny o titul. Hradec Králové porazil Slavii 3-1 a zajistil si účast v evropských pohárech. Liberec prohrál se Spartou 0-2 a Plzeň doma zvítězila nad Jabloncem jasně 5-0. Severočeši tak o účast v pohárové Evropě budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. Během dne bude polojasno až oblačno, místy skoro jasno, jinde naopak zaprší, naměříme od 12 do 21 stupňů.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

všichni, co ti

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Milionové kolegy za peníze nekoupíte. Protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Starosta Horní Bělé na Plzeňsku převáděl obecní finance na svůj účet. Postupně to bylo až 5 milionů korun. Případ má teď v rukou státní zástupce.
2: Machinace dlouholetého starosty s obecními penězi odhalila kontrola z krajského úřadu až po 10 letech. Radek Pešík poté na funkci rezignoval. Později byl obviněn policií ze zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Teď je případ na okresním státním zastupitelství Plzeň Sever. Ex-starostovi, který částku splácí, hrozí vězení, ale je možné, že na lavici obžalovaných neskončí. Bude se jednat o uzavření dohody o vině a trestu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Horní Bělá.
1: Studenti pražské ČVUT představili svou novou formuli. Jedná se už o 30. monopost, který vznikl za pouhé 2 semestry v rámci mezinárodní studentské soutěže. Nový vůz bude závodit třeba i na okruhu v Barceloně.
3: A to je ona, CPU26!
4: Novou formuli tvůrci představili v pražském planetáriu. Na výrobě se podílel i Filip Miller.
5: To auto má maximálku kolem 120 km za hodinu. V čem tohle auto ale vyniká je zrychlení a nějaká jako ovladatelnost a obratnost. Zrychlení z 0 na 100 to má za přibližně 2,5 vteřiny.
4: Podle pravidel soutěže formule nejsou na spalovací motor, jezdí na elektřinu. A jak popisuje vývojář Marko Matoničkin, umí tak jezdit autonomně. Rozložení trati vidí na 30 metrů před sebe.
6: My máme vlastně 4 elektromotory. Kombinovaně nám to dává až 140 kW výkonu. Ale na pouhých 200 kg váhy. Postavíte tu formuli na start, sepnete klíčky a ta formule musí sama navigovat po předem neznámé trati, závodit, zrychlovat, hledat optimální stopu, takže už je to opravdu autonomní závod.
4: Na vývoji se podílelo 116 studentů. Dny i noci trávili v dílně dobrovolně po přednáškách. Projekt není součástí výuky. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3-1 jistého mistra Slavii. Zajistili si tak čtvrté místo i kvalifikaci do konferenční ligy. Jablonečtí fotbalisté se naopak kvůli vysoké porážce 0-5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii nedostali v první lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. O tu budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. A nakonec spartiančtí fotbalisté porazili Liberec na jeho stadionu 2-0. Oba týmy měly už jisté konečné umístění, Sparta druhou a Liberec šestou příčku. Hokejisté se v pondělí pokusí na mistrovství světa ve Švýcarsku o nápravu fiaska se Slovinci. Třetím soupeřem národního týmu budou Švédové. Zatímco Češi v neděli odpočívali, Švédsko ve Friburgu porazilo Dánsko 6-2. Pondělní utkání začne pro Čechy i do třetice ve 20:20. V neděli pak mimo jiných uspěli i Slováci. Zvítězili nad Itálií 4-1 a po dvou zápasech jsou na šampionátu 100%. Přes den bude slunečno i podmračené nebe s občasným deštěm. Většinou čekáme 16 až 21 stupňů. Na východě a severovýchodě místy bude jen kolem 14.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: s rodinou máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
0: A dost už, ne?
2: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. Pak máte tady to.
0: A poslat vám i nevratnou půjčku.
5: Jo!
2: Je libo 100 tisíc?
4: Máte tam 100 tisíc!
5: Jo!
6: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
5: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk. Pak jste Honza Daněk.
4: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
5: Dobrý den, ano, fakt jo.
2: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Kolínský výrobce dronů bude dodávat americkým jednotkám v Evropě. Tato pilotní zakázka v ceně ve stovkách tisíc eur, tedy v přepočtu několika milionů korun, je pro firmu teprve začátkem v objemech výrazně násobně vyšších. Pro ČTK a Českou televizi to na letišti v Milovicích řekl výrobní ředitel společnosti Pavel Bulant. V Milovicích firma drony testuje. Hlavním odběrem skupiny pak je Ukrajina. Fanouškovské výjezdy na hokejové mistrovství světa se letos prodraží. Pořadatelské Švýcarsko patří mezi nejdražší země Evropy a třeba oproti Česku si turisti připlatí značně. Šéfka Švýcarsko-české obchodní komory Alena Koukalová má pro fanoušky dobrou radu.
9: Nemyslet si, že se vám podaří zaparkovat někde bokem a zdarma prostě rovnou jet na to parkoviště nebo na to místo, které je k tomu vyhražené, protože i v normální době je to jako Praha třeba. Prostě v podstatě nezaparkujete někde jako jen tak na ulici.
8: Cenové rozdíly Koukalová ilustrovala na ceně piva. To ve Švýcarsku vyjde zhruba na 200 korun. Tisíce lidí se odpoledne sešli v krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, skandovali hesla jako svobodu médiím nebo my jsme s vámi. Vidět byly i české vlajky. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a rozhlasu na státní rozpočet. V Praze podobný pochod proběhl 5. května. To se podle organizátorů sešly desítky tisíc lidí. Modernizaci tramvajové trati v Litvínově provázejí komplikace. Jde o nikde neevidované sítě, hlavně kabely a potrubí a také velkou kolonii chráněných mravenců.
10: Doslova mravenčí ráj byl nedaleko tramvajové zastávky u Litvínovské polikliniky. Protože šlo o přísně chráněný druh, stavbaři museli práce zastavit. Teď už se ale vracejí, mravence se podařilo přestěhovat. To je jeden z momentů, který modernizaci kolejí zastávek a někde i částí ulic zbrzdil. Zatím platí původní termín příští léto. Stavbaři ale musí zrychlit a dopravní podnik možná i zaplatit víc než plánovaných 390 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
8: Nedělní program nadstavbové části fotbalové ligy pokračoval třemi zápasy skupiny o titul. Hradec Králové porazil Slavii 3-1 a zajistil si účast v evropských pohárech. Liberec prohrál se Spartou 0-2 a Plzeň doma zvítězila nad Jabloncem jasně 5-0. Severočeši tak o účast v pohárové Evropě budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. Během dne bude polojasno až oblačno, místy skoro jasno, jinde naopak zaprší. Naměříme od 12 do 21 stupňů.
7: Radio Impuls. Radost ze života.

0: každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
2: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Starosta Horní Bělé na Plzeňsku převáděl obecní finance na svůj účet. Postupně to bylo až 5 milionů korun. Případ má teď v rukou státní zástupce.
5: Machinace dlouholetého starosty s obecními penězi odhalila kontrola z krajského úřadu až po 10 letech. Radek Pešík poté na funkci rezignoval. Později byl obviněn policií ze zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Teď je případ na okresním státním zastupitelství Plzeň Sever. Ex-starostovi, který částku splácí, hrozí vězení, ale je možné, že na lavici obžalovaných neskončí. Bude se jednat o uzavření dohody o vině a trestu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Horní Bělá.
4: Studenti pražské ČVUT představili svou novou formuli. Jedná se už o 30. monopost, který vznikl za pouhé 2 semestry v rámci mezinárodní studentské soutěže. Nový vůz bude závodit třeba i na okruhu v Barceloně.
6: A to je ona, CTU26.
7: Novou formuli tvůrci představili v pražském planetáriu. Na výrobě se podílel i Filip Miller.
8: To auto má maximálku kolem 120 km za hodinu. V čem tohle auto ale vyniká je zrychlení a nějaká jako ovladatelnost a obratnost. Zrychlení z 0 na 100 to má za přibližně 2,5 vteřiny.
7: Podle pravidel soutěže formule nejsou na spalovací motor, jezdí na elektřinu. A jak popisuje vývojář Marko Matoničkin, umí tak jezdit autonomně. Rozložení trati vidí na 30 metrů před sebe.
9: My máme vlastně 4 elektromotory. Kombinovaně nám to dává až 140 kW výkonu, ale na pouhých 200 kg váhy. Postavíte do formule na start, sepnete klíčky a ta formule musí sama navigovat po předem neznámé trati, závodit, zrychlovat, hledat optimální stopu, takže už je to opravdu autonomní závod.
7: Na vývoji se podílelo 116 studentů. Dny i noci trávili v dílně dobrovolně po přednáškách. Projekt není součástí výuky. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
4: Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3-1 jistého mistra Slavii. Zajistili si tak čtvrté místo i kvalifikaci do konferenční ligy. Jablonečtí fotbalisté se naopak kvůli vysoké porážce 0-5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii nedostali v první lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. O tu budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. A nakonec spartiančtí fotbalisté porazili Liberec na jeho stadionu 2-0. Oba týmy měly už jisté konečné umístění, Sparta druhou a Liberec šestou příčku. Hokejisté se v pondělí pokusí na mistrovství světa ve Švýcarsku o nápravu fiaska se Slovinci. Třetím soupeřem národního týmu budou Švédové. Zatímco Češi v neděli odpočívali, Švédsko ve Friburgu porazilo Dánsko 6-2. Pondělní utkání začne pro Čechy i do třetice ve 20:20. V neděli pak mimo jiných uspěli i Slováci. Zvítězili nad Itálií 4-1 a po dvou zápasech jsou na šampionátu 100%. Přes den bude slunečno i podmračené nebe s občasným deštěm. Většinou čekáme 16 až 21 stupňů. Na východě a severovýchodě místy bude jen kolem 14.
10: Vstáváme 10 do práce s úsměvem na rtu. Vstávají také Klára Šedová
11: a Honza Daněk.
10: Posloucháte Impulzovi. Dneska si můžete nechat zatočit naším kolem štěstí a vyhrát 100 000.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
10: A s optimismem vstupují do nového dne taky kabáti. Tady je jejich kabát. A na ten nezapomeňte, venku je chladno.

0: holky s někým i budou zpívat Už mi nevolej. Dnes ráno to bereme zkratkou. Bavíme se o zkratkách všeho druhu. Od těch, které denně píšeme do mobilu nebo používáme v práci, až po ty životní. Protože, přiznejme si, kdo by si občas nechtěl něco usnadnit nebo zkrátit. Dnes se ptáme, jaké zkratky používáte nejčastěji. CTRL-C, CTRL-V, nebo zkratku přes vyšlapaný trávníček. Když jdete směrem na tramvaj nebo na autobus, rozumíte všem dnešním zkratkám v mobilech a na internetu a máte nějakou vlastní zkratku, které rozumí jen vaše rodina a existuje životní zkratka, bez které si to prostě neumíte představit? No trošku filozofie dneska po ránu, co?
1: To jo. Takže, a já přemýšlím o tom, že bych vlastně mohla dneska fungovat jenom ve zkratkách.
0: To znamená, dobré ráno, Implozovi.
1: Ne, to je jako třeba... NZ.
0: NZ, není zač.
1: Není zač, nebo jojo, jojo.
0: Jojo, a přesně, lidi třeba i ve veřejné komunikaci píšou DD, jak se máš? DD, dobrý den. DD, já jsem vůbec netušil, proč ten člověk píše. U nás ve společenství vlastníků je tam správce, ten píše DD, jojo.
1: Jakože lidi už jsou líní i pozdravit, jako DD.
0: Přesně tak.
1: Ne, já půjdu, já někam vyjdu do krámu a řeknu DD.
0: Jakou zkrátku používáte skoro každý den, ať už životní, nebo já nevím, hlasovou, na počítači, ozvat se nám dneska můžete klasicky, a to přes aplikaci Rádia Impuls, nahrajte vzkaz, klidně může být ve zkratce, ale ne šifry, prosím vás.
1: Ať to rozluštíme.
0: Přesně.

0: A jich už mi nevolej. Je tady pondělní ráno. Jakou zkratku používáte nejčastěji? Ptáme se dneska v ranním tématu. A možná to zkratkou berete dneska i do práce. A pokud chcete zahrát písničku na cestu, stačí nám napsat právě teď na WhatsApp s číslem 605 222 007.
1: Je to sice dál, za to horší cesta. Jestli jste si takovou vybrali, dejte nám vědět. My vám tu cestu zkrátíme popovídáním si a uvidíme, třeba to dopadne dobře a dojedete skvěle.
0: Napište nám jedu na 605 222 007 a my vám zavoláme zpátky. Pozor, voláme většinou ze skrytého čísla, nelekejte se. Takže jedu na 605 222 007 a můžeme spolu hned po dopravě vstoupit do vysílání.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pozor si dávejte na cestě z Prahy do Chomutova, před Panenským Týnem stojí poruchané auto a pomalu to jede na příjezdu do Ostravy směrem z Havířova v Rudné ulici před sjezdem do Vratimovské. Z dopravy vše, kdybyste měli doplňující informaci, nahrajte to přes aplikaci Rádia Impuls, pomůžete tím ostatním řidičům. A teď už stačí na 605 222 007 náš rádiový WhatsApp napsat jedu a zahrajem vám písničku na cestu.

0: A nám teďka na drátě visí náš posluchač Honza Krátký. Honzíku, tady jsou Honza a Klára, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Kam jedete?
2: Jedu do práce, bohužel.
1: No a to znamená místně odkud kam?
2: A jedu z Prostějova do Olomouce jenom a dělám kurýra pro jednu kurýrní službu.
1: Jo, a co takhle nejčastěji rozvážíte?
2: Čistě jenom balíky vlastně do 50 kilo, každý pondělí, pátek vlastně jenom a tak no, taková rutina není.
1: Tyhle ty balíky tam jsou často...

0: Já si vždycky říkám, když kurýr něco přiváží, jestli ten kurýr jako nemá tendenci se do toho mrknout, rozbalit to a dívat se do toho.
1: Ne, to určitě nemá.
0: Tak to je všechno v pořádku. Jste z Hanák, jestli jsem to dobře pochopil. Prostě v Olomouc, to jsme na Hané, ne?
1: Přesně tak, já jsem se narodil v jedné vesnice kousek od Prostějova, kde rodil i Hanák.
0: Jaký je tam život teďka? Je to v pohodě? Je to super?
1: Jo, nemůžu si stěžovat zatím.
0: Olomouc je krásná spádová oblast, všichni tam jezdí, všichni Olomouc milují, i Pražáci o ní mluví krásně. Co víc si přát, ne? Když vám tam vozejí prachy z Prahy, co?
1: No, přesně.
0: Mějte se moc hezky, ať se dobře dojede. A máme tady v nabídce Dalibora Jandu nebo Roxety, tak co byste si vybral?
1: Já si vyberu ty Roxety.
0: Dobře, miluji. Máte je mít a zrovna je to písnička, která se jmenuje Sleeping in my car. Tak ať se dobře jede, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.
3: Písnička na cestu.

0: To byla písnička Na cestu pro Kurýra Honzu Krátkého. Až na dalekou Hanou. Zdravíme od Aše až po Hrčavo, od Člunova až po Břeclav, vysílají Impulzovi každé ráno mezi 5 a 9.
1: A já vám prozradím, jak bude polojasno až oblačno. Ráno a večer na některých místech až jasno a ráno taky mlhy. Odpoledne a večer

0: se výjimečně vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty vysoko mezi 16 až 21 stupni. Každopádně teď jsme od těch 21 stupňů hodně daleko, protože v Mladé Boleslavi máme zprávu o tom, že jste tam naměřili 4 stupně. Děkujeme, Marku. A pozor, v Chlumu dokonce minus 4. Takže rozdíl 8 stupňů teď ráno, to je docela výživný. A Lázně Bohdaneč 5 stupňů, víme od Radka. Děkujeme za všechny vaše zprávy, pište nám dál. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Výzkumní pracovníci zjistili, že 30% mužů pravidelně lže. U žen se podrobné číslo nepodařilo nějakým způsobem zjistit, protože ženy lžou i výzkumným pracovníkům.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol bylo loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Minutu po půl šesté jsou tu zprávy jednou větou a Katka Palajová. Kvůli nálezu podezřelého předmětu bylo zavřené okolí synagogy v Plzni. Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku či novelu o dálničních známkách. Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za posledních 44 let. Herečka Barbara Streisand si kvůli zraněnému kolenu osobně nepřevezme zlatou palmu v Cannes. A české hokejisty čeká proti Švédsku třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku.
7: Tady Impulzovi vysílají Klárka Šedevá
0: a Honza Daněk.
7: A dnes se ptáme, jaké zkratky ve svém denním rytmu používáte úplně nejčastěji.

0: Tady jsou Implozovi, vaše rádiová rodina, Klárka s Honzou už od pěti a dneska to bereme pěkně zkratkou. Bavíme se o zkratkách všeho druhu. Od těch, které denně píšeme do mobilu, něco jako nene, dd, ntvl a podobně, nebo používáme v práci, až po ty životní. A dnes se ptáme, rozumíte všem dnešním zkratkám v mobilech, na internetu? Existuje životní zkratka, bez které si to neumíte představit? Máte zkratku třeba do práce?
1: Dobré ráno, Impulzovi. Některé zkratky jsou super, šetří čas, některým vůbec nerozumím. A když manžel řekne na výletě, že tady je zkratka, tak vůbec nevěřím, protože to nikdy zkratka není. Ale úplně asi nejčastější a nejhezčí zkratkou, kterou mám ve svém životě, je zkratka MTR. Znamená to mám tě ráda a většinou si ji vyměňujeme se s mojí maminkou, když si píšeme zprávy.
2: To je hezký.
0: Moc hezké, děkuju.
2: MTR. Václav napsal, poslední dobou často používám zkratku NTVL. No tak víme všichni, ne?
0: No ty vole.
2: No. No jo.
0: Řekl jsem něco.
2: No jo.
0: Jo,
2: je to tak, no.
0: Dobrý den. Jaké zkratky používá Zuzanka Bubilková?
2: Dobré ráno.
3: Zdravím, Impulzovi. Mám známého, který je v mém věku a už na něj útočí róza, což je jeho zkratka pro sklerózu. A tak používá v mobilu organizér dne. Denně tam má zapsanou zkratku ZUBR, znamená to zubiraní, aby si je nezapomněl vyčistit. Povídám, a už si je někdy i tak zapomněl vyčistit. Odpověď zněla to ne, ale zapomněl jsem, co znamená ta zkratka. A místo čištění zubů jsem si dal z lednice chlazené pivo ZUBR.
0: Rozumíte všem zkratkám v mobilu a na internetu, Zuzano?
3: Ne, ani se o to nesnažím. Nerozumím ani zkratkám na klávesnici počítače. Podle zkratky bych nenašla ani klapku na velká písmena. A dodnes netuším, proč musím v jistých případech stlačit klávesu ALT. Když ALT odjakživa znamená hluboký ženský hlas, anebo v medicíně je to enzym. Proč na počítači je to alternativa a k čemu? Nechápu. V jedné redakci jsme měli šéfredaktora, který každé ráno přišel do práce a řekl sekretářce KUK, což znamenalo Katko, uvaž kávu. A ona odpověděla ČSM nebo SSR, což znamenalo černou s mlékem nebo smrťáka s rumem. Ať žijí zkratky, jen abychom si pro samé zkratky ke slávě, kráse, lásce anebo úžasnému pocitu nakonec neskrátili vlastní život. Vaše Zuzana Bubilková.
0: I vy se můžete ozvat se svojí zkratkou, zkratkou do práce, nebo zkratkou na silnici. Kudy to berete, když si potřebujete zkrátit cestu, nebo zkratky na počítači, nebo vaše osobní s miláčkem, když si textujete. Ozvěte se přes aplikaci Impulzu, anebo WhatsAppem 605 222 007.

0: Proč byste měli zpomalit na D2? Prozradím v dopravě. A co prozradí paní Šedová?
1: No, přijde pan profesor a dneska bude tělocvik.
0: Jejda.
1: A já teda musím říct, že tělocvik a já jsme nebyli kamarádi, jak všichni mývají třeba do 5. třídy samý jedničky, tak já jsem měla vždycky 2 z tělocviku. Neuvěříte tomu, ale jako jediná jsem vždycky měla 2 z tělocviku a kvůli tomu jsem neměla samé jedničky na vysvědčení.
0: Pojď o tom promluvit, máš toho doživotní trauma?
1: No, ani ne.
0: Je potřeba to v dnešní době ještě nějakým způsobem řešit?
1: Tak já vám to řeknu jednou za čas a mám to vyřešený.
0: A můžu ti to nějak pomoct a spravit ti náladu?
1: Jak se potřeba naučit šplhat.
0: Dobře, od příštího týdne začínáme.
2: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron, ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia, reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Jiřina Součková. Co přesně děláš?
5: Já dělám zprávařku, takže připravuju a čtu zprávy.
2: Co ti tady přináší největší radost?
5: Mě to obzvlášť baví, když nám to v redakci jede jako dobře promazaný stroj, kdy na sebe slyšíme a máme společný tah na branku.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
5: Všechno. Baví mě v agenturách hledat podnětné informace, pak z nich vytáhnout to nejdůležitější, zpracovat tak, aby byly pro posluchače srozumitelné a přínosné, případně aby pobavili. No a nakonec je poslat do éteru, to mám fakt ráda.
2: Rádio Impuls a Jiřina Součková. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zpomalte na D2 směrem z Bratislavy do Brna. Na 37. kilometru je porouchaný kamion. Profici z Global Assistance hlásí zdržení na trase ze Svitav do Brna na příjezdu do Lipůvky. A ucpávat se začíná také příjezd do Náchoda cestou z Polska. Kdybyste měli doplňující informaci, nahrajte ji přes aplikaci Rádia Impuls.
6: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Vlky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Dnes by to chtělo trošku rozhýbat tělo. Takže je tu nejoblíbenější předmět, a to tělocvik. Čili zhluboka dýchat a břicho zastrčit. Jdeme na to. I když rozhýbeme hlavně závity mozkové. Dnes mě zajímá jedno slavné sportovní jméno. Jak se jmenuje česká běžkyně, která je více než 40 let držitelkou světového rekordu v běhu na 800 metrů? A studenti, žádné googlení, je to jasné. Ano, máme v našich řadách takovou běžeckou legendu a vy její jméno určitě znáte. Je to Jarmila Kratochvílová, legendární běžkyně na krátkých a středních tratích, dvojnásobná mistryně světa a stříbrná z olympijských her. Je držitelkou nejdéle platného světového rekordu v atletické historii z Mnichova roku 1983. A ten vítězný čas 1 minuta 53 sekund a 28 setin sekundy. Pro dnešek končíme.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Jsi zírala, že to vím, co?
3: Já jsem to taky věděla, jo, ale to byl neřekla, zázrak.
2: Neřekla jsi to, že jsi...
3: No tak nemusím všechno hlásit, vím.
2: Musíš, jsme rodina. V rodině se to hlásit musí. Posloucháte pondělní Impulzovi 18. května. 7 minut před 6. hodinou.

0: Klárka z Honzou vysílají Halo, tady Impulsovi. Připojte se do rodinného ranního týmu a nahlaste třeba počasí na 605 222 007. Dneska je po ránu často hodně zima.
1: No a když už jsme u toho počasí, tak vám prozradím, jak bude. Polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno a taky mlhy a odpoledne a večer se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty mezi 16 až 21 stupni.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro vás.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Na rádiu Impuls.
4: V Plzni se na hodinu uzavřelo okolí synagogy. Policie v Německu zastřelila uprchlého tygra. Fotbalisté Hradce Králové si zahrají o evropské poháry. Je 6 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Nález podezřelého předmětu v Plzni včera v podvečer uzavřel okolí velké synagogy. Místo hlídala policejní auta, oblast byla zapáskovaná. Přivolaný pyrotechnik ale vyloučil, že by předmět byl nebezpečný. Opatření proto policisté zhruba po hodině ukončili. Velká synagoga je největší synagoga v Česku a třetí největší v Evropě. Nachází se v centru Plzně. V roce 1992 byla prohlášena kulturní památkou České republiky. Na úřadu práce rychle přibývá mladších lidí. Může za to mimo jiné umělá inteligence nebo zvýšená podpora v nezaměstnanosti.
2: Vyšší počet žádostí absolventů a mladých evidují hlavně v Praze a ve Středočeském kraji. Ředitelka odboru zaměstnanosti a EU z úřadu práce Kateřina Budínová zatím vidí několik faktorů.
5: Patří mezi ně ekonomická nejistota, opatrnější přístup firem k náboru absolventů nebo rozvoj umělé inteligence a automatizace u některých juniorských pozic.
2: Manažer pracovního portálu jenpráce.cz Michal Španěl Impulzu řekl, že nárůst absolventů na úřadech práce nemusí znamenat pohromu.
6: Trh práce si s tímto novým fenoménem umí poradit, ale nebude to okamžité. Absolventi, kteří se dnes registrují, nejsou nutně ztracení. Část z nich aktivně hledá a evidenci využívá jako překlenovací podporu.
2: Určitou roli ve větším počtu mladých na pracáku může hrát i jednodušší online registrace na tomto úřadě. Zvýšená podpora v nezaměstnanosti nebo vyšší koncentrace škol kolem hlavního města. Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Policisté zastřelili poblíž německého Lipska tygra. Ten předtím uprchl ze soukromého zařízení. Jak se to zvířeti podařilo, zatím není jasné. Policie uvedla, že jednoho muže zvíře napadlo a zranilo. Skončil tak v nemocnici. Ve městě Škojdic podle agentury DPA chová krotitelka tygrů velké kočkovité šelmy v průmyslové zóně. V minulosti opakovaně čelila stížnostem na chov tygrů. Policie chce celý areál zkontrolovat pomocí dronů. Řidiče na hlavním tahu Plzeň, Žatec, Most čekají komplikace. Kvůli opravě mostní estakády se ode dneška zavírá obchvat Třemošné. Veškerá doprava musí na průtah městem.
7: Po 15 letech intenzivního provozu se na mostech začínají projevovat závady, které je nutné rychle odstranit. Práce se teď dostávají do další fáze, která už se vyžádala uzavírku obchvatu. Povolení je vydané do konce srpna. Současně začíná přestavba nebezpečného křížení hlavního tahu se silnicemi do centra Třemošné a Záluží. Klasickou křižovatku nahradí kruhový objezd. Město doufá, že řidiči budou při průjezdu Třemošnou dodržovat maximální 50-kilometrovou rychlost. Klára Fajstová, Radio Impuls, Třemošná.
0: Sport.
4: Fotbalisté Hradce Králové míří do Evropy. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3-1 Slávii, tím si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do konferenční ligy. Tu odstartují už v červenci. Hradec vyjede do světa po 31 letech. Nedařilo se naopak Jablonci, který s Hradcem o čtvrté místo soupeřil. Včera podlehl Plzni 0-5. Ve skupině o titul také prohrál Liberec pražskou Spartou 0-2.
8: A dneska se ptáme na vaše nejoblíbenější zkratky. Klára Šedová.
9: A Honza Daněk.
8: DD, NN, JJ, anebo zkratka do práce. Zkratka na cestě, kterou jezdíte každý den třeba jako kamioňák. Jsem s ní nahlostej.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: šel ten. Divokej byl Impulzovi. Dnes to u Impulzových bereme zkratkou. Bavíme se o zkratkách všeho druhu, od těch, které denně píšeme do mobilu, či používáme v práci, až po ty životní. Protože přiznejme si, kdo by si občas nechtěl něco usnadnit anebo zkrátit. Jaké zkratky v životě používáte nejčastěji? Máte třeba nějakou interní v komunikace se svým partnerem, manželem, manželkou, třeba MTR nebo MT nebo JJDD a podobně. Existuje i životní zkratka, bez které si to prostě neumíte představit. Ptáme se dneska s Klárkou.
1: Já si vzpomínám ještě na základní škole, já jsem bydlela na Zelené Louce v Trutnově a před školou byl takový travnatý čtverec a když si šel kolem školy, tak si tam došel velmi rychle, protože ten čtverec měl dohromady třeba po obvodu 400 metrů. Takže ty si to mohl vzít hnedka podél školy a bylo to 100 metrů. Jenže to se škole nelíbilo, protože tam byl trávník, tak nás nutili vlastně to obcházet. Takže ty místo 100 si ušel 300. A já jsem to prostě nedokázala pochopit, proč teda i tuhle tu cestu nevydláží. A pak mě překvapil jeden článek, teďka nevím, jestli to bylo v Norsku nebo v Dánsku, možná už se to dělá ve více zemích, že když postaví nějaké sídliště nebo místo, kde bydlí lidi, oni udělají tu travnatou plochu všude a chodničky udělají až potom, co si lidi vyšlapou ty cesty, aby věděli, kudy chodí. To je dobrý, to mi přišlo šikovný.
2: Je to chytrý, já s tebou naprosto souhlasím, Klády. Co posluchačka Hanka?
3: Zdědili jsme pejska po našem dědovi, po tchánovi, která se jmenuje Jackie a manžel jí našel takovou zkratku, říkám jí Machuda. A znamená to, že je to malá chlupatá důra. Takže mějte krásný den.
2: To je rozkošný, co všechno se dá ve zkratkách najít a objevit. No a co vaše oblíbená zkratka, jsem s ní, milí posluchači. Nahrajte ji jako naše posluchačka přes aplikaci Impulzu, či pište a posílejte WhatsAppem 605.

0: zkrátka je HTI. Halo tady impulzově, ale nemáme to používat, aby lidi věděli, co to je.
1: No, počkej, Martina nám napsala, že její oblíbená zkrátka je HTI. Což je halo tady impulzově, že jo? Takže vy to víte, že HTI je halo tady impulzově a je to opravdu naše nejoblíbenější ranní zkrátka.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Toto je...
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pomalu to jede na D1 z Vyškova do Brna u Holubic mezi 212 a 208 kilometrem. Na příjezdu do Brna směrem z Vyškova se zdržíte před 196. Hodně plný příjezd do Brna po bratislavské D2. Přímo v Brně v Olomoucké směrem z centra se srazila dvě osobní auta a podobnou nehodu potkáte na trase z Olomouce do Štenberka u Bělkovic. Z dopravy všechno, kdybyste měli dopravní informace i vy, doplňte je přes aplikaci Impulzu. Děkujeme za spolupráci.

0: Impuls. Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
1: Je tady pondělí a pondělí patří hrdinům všedního dne. Zuřivec se dnes vrhá do světa veřejné dopravy, konkrétně mezi autobusáky. Tak dobré ráno.
2: Ahoj Aleši.
3: Takže Impulzovi, já teď stojím na autobusové zastávce ve Všeradicích a tady je zaparkovaný linkový autobus, který za chvilku vyráží do akce. A jsem tady, protože naši hrdinové všedního dne jsou autobusáci. Takže takový jejich zástupci, skrze které všem holkám a klukům za volantem autobusů poděkujeme, jsou Milan Stránský, 48 let za volantem a najeto přes 5 milionů kilometrů, a jeho kolega Jirka Linek, ten má na svém vrubu také miliony kilometrů. A abych byl konkrétní, a my jsme si všichni uměli alespoň trochu představit, jak to ty řidičky a řidiči autobusů mají, tak jenom na této lince, tedy 631 Všeradice-Nižbor, najezdí za tu 12-hodinovou směnu 320 kilometrů. To znamená 512krát zastavit a celkem 2050krát zmáčknout tlačítko pro otevření a zavření předních a zadních dveří. Tak i to patří do práce řidiče a řidičky autobusu. A bude toho samozřejmě mnohem, mnohem více. Takže už za hodinu s oběma pány, tedy našimi hrdiny všedního dne, naslyšenou. Impulzovi, zatím dobré ráno.

0: Znáte to, jako když vám někdy zaskočí slina, teď se mi to stalo, ale zvládl jsem to těsně před vstupem.
1: To byla jedovatá slina.
0: To byla rozhodně. Posloucháte Impulzovi. Jen minulý týden jsme tuším na výhrách rozdali 120 tisíc. Slušný. A vy i tento týden můžete vyhrávat 10 tisíc základů, pak vám zatočíme výherním kolem, je tam 100 tisíc, 30 tisíc, 20 tisíc, prostě bonusy, zůstává základ a taky jeden smolíček, pakolíček. Takže zkusíme, jaké jsme dneska formě a Klárka teď hned na nečisto zatočí kolem.
1: Jdu na to.
0: Jedem, kolo se točí,
1: projelo
0: kolem základu, lehce do toho ťukla Klárinka a je na základu. Klárka je dneska základní, já si zkusím zatočit třeba později, každopádně vy dneska buďte ve střehu, když vám volá třeba skrytý číslo, zvedněte telefon, zakřište. Halo, tady Impulzový. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
1: A teď se podíváme na to, co nás dneska čeká ohledně počasí. Bude polojasno až oblačno, ale ráno a večer na některých místech až jasno a taky budou mlhy. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty mezi 16 až 21 stupni. Jirka z Prahy Košíř hlásí 2 stupně. Upršeno 6 stupňů, zdraví nás Iva z Havířova a ještě se hlásí posluchač Jary.
3: Já vás zdravím tady 70 kilometrů před Madridem a aby vám to nebylo líto, tak tady mám 3,5 stupně.
1: Brr. Před Madridem. Tam bych čekala, že bude malinko líp. Každopádně děkujeme za všechny vaše zprávy i za ty zahraniční. Pište nám dál nebo nahrávejte hlasovky přes naši mobilní aplikaci a WhatsApp má číslo 605 222 007.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
9: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na které

0: Když si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
7: 2 minuty po 6:30 začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka a její irský přítel. Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliard korun, tedy o 90% víc než před rokem. Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se srazily 2 stíhačky. Festival Svět knihy v Praze navštívilo za 4 dny 65 tisíc návštěvníků, meziročně o 2000 víc. A v předposledním kole ligové nadstavby porazili fotbalisté Hradce Slávii 3-1 a zahrají si evropské poháry. Plzeň rozstřílela Jablonec 5-0 a Liberec podlehl Spartě 0-2.
8: Mirka s Pepou prostřednictvím pořadu Úsměv prosím udělají za malou chvíli radost Pavlovi. Krásný příběh uslyšíte i vy. Je pondělí 18. května, naladili jste Halo tady Impulzovi.
9: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Prosím.
2: Pavle, dobrý den, moc vás zdravíme, tady jsou Klára a Honza z Halo tady Impulzovi.
3: Dobrý den.
2: My voláme od Mirky a od Pepy, kteří nám na vás dali kontakt. Máme vám říct, že jste skvělý člověk.
1: O, děkuju.
2: Oni se na vás vzpomněli, protože slyšeli náš pořad Úsměv, prosím, kde vyzýváme, aby nám lidi nahlásili skvělé lidi. Tak si na vás vzpomněli a proto se děje tato situace.
1: Aha. To jsou moc hodný a vy jste taky moc hodný.
3: Jenom tak, to my jako rádi děláme lidem radost. Prozraďte mi, nebo nám a všem posluchačům, odkud je znáte? Jaký mezi sebou máte vztah?
1: No, jsme dobří kamarádi.
3: A sousedi a třeba?
1: Se, ne, to prostě jsme se jen tak sťukli a no, navzájem si pomáháme a takový je prostě život, musíme si pomáhat a to.
2: Jste vlastně jedna velká rodina, dá se říct.
1: Přesně tak.
2: Napsali nám tenhle ten vzkaz. Je to ten nejlepší kamarád, který vždycky podrží a pomůže, i když je už starší člověk a má své neduhy, cítí se, jako by byl stále mlad a pomůže a pomáhá, kde to jenom jde. Napsali nám. Tím ho taky zdravím, já i můj syn Pepa a přejeme mu, ať mu zdravíčko slouží.
1: To jsou moc hodný. Já jsem úplně z toho navětli s proměnutím. Moc krát vám děkuju, vám taky přeju to, hlavně to zdravíčko a všem dobrým posluchačům vašeho rádia.
2: Vy jste tak milej, opravdu.
1: O, děkuju moc krát pěkně. Jinak vám přeju hodně štěstíčka a zdravíčka, ať vám drží v celku celá rodinka, palečky. Víš, tak hezky umíte mluvit do rádia.
3: Je, děkujem.
2: Helte, vy jste šprýmař, vy máte rád legraci, že jo?
1: No jo, to víte, humor člověka drží nad vodou.
3: Přesně a při tak, životě, je
2: přesně
3: to tak.
2: Držte se.
1: Já vám taky moc krát děkuju a děkuju i teda Pepovi s Mirkou, že si na mě takhle vzpomněli.
2: Mějte se, naslyšenou.
1: Vám taky přeju naslyšenou a
3: naslyšenou.
1: Příjemný den.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
3: Impuls. Úsměv, prosím, vykouzlíme na tváři i vašim blízkým. Stačí, když nám na ně dáte kontakt. Pište na náš WhatsApp 605 222 007, napište něco o nich, taky jejich číslo a my to všechno zařídíme. Můžete napsat i e-mail na impuls@impuls.cz. Mějte nádherné ráno.

0: Dobrá nálada do celého Česka a to si v pondělí ráno prostě zasloužíte od Kláry a od Honzy.
1: Jedete někam? Ať už zkratkou nebo normálně, prostě my vám tu cestu zpříjemníme. Napište nám teď na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a my vám zahrajeme písničku na cestu a taky si s vámi popovídáme, ale hlavně zahrajeme tu písničku na cestu.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Pracovnice 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
5: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
2: Co ti tady přináší největší radost?
5: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
5: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní, taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
2: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě jsi viděl nejkrásnější západ slunce?
6: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko. Tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já ji velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a začínáme v přerušované koloně na D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi 214. a 196. kilometrem. Ucpaný je taky příjezd do Brna po bratislavské D2. Před Prahou směrem z Brna se zdržíte na D1 před omezením na 24. kilometru Šmejkalky a taky o kus dál před sjezdem na Pražský okruh. Profici z Global Assistance hlásí 3-kilometrovou řadu a to na trojce z Benešova do Prahy před Cenohraby. Bouralo se na D6 na 5. kilometru ve směru do Prahy, kolona má 3 kilometry, v opačném směru na 27. havaroval kamion a skončil mimo vozovku. A v Praze to jede pomalu na východní části okruhu mezi Černákem a Širbohly a v Liberecké ve směru do centra. To je vše, dejte vědět i vy, kde se právě nacházíte a jestli to jede. A pokud chcete zahrát písničku na cestu, na 605 222 007 stačí napsat jedu a my vám zavoláme zpátky.

0: nádhernou posluchačku s náma ve vysílání. Jmenuji se Mařenka. Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Mařenko, jste Marie, Maruška?
1: Maria.
2: Maria. Tak, Mario, kam jedete?
1: Jedu do školy, k maturitám, dneska jim to začíná.
2: Vy jste pančelka?
1: Já jsem pančelka.
2: Ježiši. A co učíte?
1: Anglický jazyk.
2: Jo, tak to jde, ne, to mají děti rádi.
1: Doufám, zdá se to tak, takže snad jo.
2: Tak to je dobrý. No a teďka, kam jedete, to víme, ale nevíme to místo, odkud kam.
1: Jedu z jedné malé vesničky u Roudnice nad Labem a jedu do Litoměřic.
2: A cesta dobrá?
1: Cesta dobrá.
2: Tak to je dobrý.
1: Dobrá.
0: And how are you today?
1: I'm very good, thank you very much.
2: Oh.
1: And you? How are you doing?
0: I'm okay, really. I'm great. I like my colleague Clara, and we are broadcasting Hello tady Impulzovi.
2: Hello tady Impulzovi.
1: Ano, to bylo dobrý. Prošel jsem.
0: Vy jste, prosím vás, motorkářka, nebo jezdíte na maxi skútru?
1: Ne.
0: Motorkářka.
1: Na
0: jedné stopě je to.
1: A na jedné stopě.
0: Jasně, milujete ten pocit, když jedete na motorce?
1: Je to tak. Slyšela jsem vás teďko nedávno, takže držím palce.
0: Děkuji.
1: Děkuji. Je to neuvěřitelný pocit.
0: Já miluju ženy pedagožky a mám trošičku problém s řazením. Myslíte si, že bychom se mohli domluvit a že byste mě malinko zaučila?
1: Není problém.
0: Fakt?
1: Není problém.
0: Ano. Vážně?
2: Ale v angličtině ho to musíte
0: Ne. V češtině. Takže já si na vás normálně vezmu kontakt, já to myslím smrtelně vážně. Já si na vás vezmu kontakt a po vysílání vám zavolám, domluvíme to, jo? Já potřebuju ty papíry prostě udělat na velkou motor.
1: Je mi to úplně jasně. Ale Honzo, já už jsem vám jednou takto pomohla s nejmenovanou kabelovkou, jestli to pamatujete.
0: Ježiši Kriste, ale to je 20 let dozadu.
1: No to zase jako dlouho to není, ale je to
0: to
1: tak.
0: To jste vy?
1: Ano, to jsem já.
0: To je neskutečný, tak Maruško, volám. Volám hned, jak dovysílám. Ahoj.
1: Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Já furt scháním ty šatičky na sebe a tak, jo, a nic. A podívejte se na Daňka. Ten jede jak dráha.
0: Prosím tě, nezávěď, čeveče.
2: No tak já hledám tu oděvní firmu, která mi nahodí něco jako na sebe, jo. Tak taky se ozývejte.
3: Písnička na cestu.
0: Tak tohle byla náhoda, že narazíš na 20 let starou známou. A to ještě, tohle to vybírala Klárka. Tak posílám, Maruško, největší z nálezu a ztrát, protože tohle to byl opravdu nález. Jako

0: Příjemné ráno, pondělní ráno na Impulsu je plné zkratek. Ptáme se, jaké zkratky používáte ve svém životě nejčastěji. Ozvěte se se svojí oblíbenou klidně dneska do ranního tématu.
1: A dneska bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno a ráno ojediněle mlhy odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou taky přehánky a nejvyšší teploty mezi 16 až 21 stupni.
2: Jarní slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
3: Diagnoza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme Impuls. Češi na toho! Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na rádiu Impuls.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Fotbalisty Hradce Králové čekají evropské poháry. Češka zemřela v Thajsku po havárii na motorce. Při americké letecké show se srazily stíhačky. Je 7 hodin. Vítejte u zpráv s Katkou Palajovou.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Hradec Králové píše fotbalovou pohádku. Východočeši ve čtvrtém kole nadstavby porazili už jistého Bystra Slavii 3-1. Zajistili si konečné čtvrté místo v tabulce a účast v evropských pohárech. Podrobnosti doplní reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno.
7: Pěkné ráno. Hradec Králové díky čtvrtému místu míří do druhého předkola konferenční ligy. Velký evropský pohár si votroci zahrají po 31 letech. Východočeši prožívají nejúspěšnější sezónu v samostatné lize. V součtu s federální soutěží lepšího výsledku dosáhli naposledy před 660 lety, kde vybojovali dosud jediný titul. Klíčovou postavou Hradce Králové byl kapitán Vladimír Darida. 35-letého reprezentanta budou fanoušci Votroků vídat dál. S klubem totiž prodloužil smlouvu o další 2 roky.
8: Je to krásný bombonek. Já jsem neměl nad čím přemýšlet a cítím se moc dobře tady v Hradci v kabině a zdravotně klepu taky, takže asi nebylo úplně nad čím přemýšlet. A rád jsem smlouvu prodloužil ještě dál.
7: Boje o konferenční ligu i s Daridou odstartuje Hradec Králové v létě. Pro účast v základní skupině se bude muset prokousat přes 3 soupeře. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
5: Jízda na motorce se v Thajsku stala osudnou pro Češku a jejího irského přítele. Podle tamních médií dostali v deštivém počasí smyk a čelně se střetli s dodávkou. Přivolaní záchranáři už jim nedokázali pomoci. Tragickou smrt 20-letého Ira už potvrdilo irské ministerstvo zahraničí. Šlo o mladého filmaře, který získal v roce 2023 za svou práci ocenění. České ministerstvo zahraničí podle serveru TNCZ uvedlo, že momentálně nemá od ambasády v Thajsku o události žádné informace. V Litvě našli havarovaný vojenský dron. Má se za to, že mohl patřit ukrajinské armádě. Dron se nepodařilo zachytit při vstupu na území Litvy. Podél lotyšsko-ruské hranice byl kvůli němu vyhlášený poplach. Do oblasti byly povolané stíhačky NATO. Od března už vstoupilo do vzdušného prostoru Lotyšska, Litvy a Estonska několik zatoulaných ukrajinských dronů. Kyjev opakovaně tvrdí, že drony byly vypuštěné k útoku na vojenské cíle v Rusku, ale Rusové odklonili jejich dráhu. Pobaltské státy v dubnu uvedly, že nikdy nedovolili, aby se jejich území a vzdušní prostor využívali k útokům dronů proti cílům v Rusku. Leteckou show v americkém státě Idaho ukončila srážka 2 stíhaček. Piloti se dokázali katapultovat a jsou v pořádku. Po střetu se nad oblohou začal vznášet hustý černý kouř. Kromě hasičů a dalších záchranných složek nehodě vzlétl také vrtulník. Samotná akce se konala po 8 letech. V roce 2018 při jedné nehodě zemřel pilot závěsného kluzáku. V roce 2003 zase došlo k havárii stíhačky F-16. Pilot se tehdy stihl katapultovat. Příčiny letošní kolize budou americké úřady vyšetřovat.
6: Sport.
5: Naše hokejisty dnes čeká těžká zkouška. Na mistrovství světa nastoupí proti Švédsku. Národní tým půjde na silné Severany po překvapivé sobotní porážce se Slovinskem. Útočník Matyáš Melovský říká, že naši musí pořádně zabrat.
9: Myslím si, že Švédi budou mnohem lepší. Myslím si, že možná to je dobře, že jsme dostali takovou facku od těch Slovinců, aby jsme se trošku probrali a naladili tu formu proti Švédům a šli do toho zápasu úplně jinak s jiným nasazením a hráli líp.
5: Utkání mezi Českem a Švédskem na mistrovství světa začíná ve 20 hodin 20 minut.
0: Pardon, holky, já se strašně omlouvám, ale já jsem normálně, se mi stalo to, že jsem si umáznul znělku. To je neskutečný, to se stane jednou za 52 let, prostě tohleto, jo.
5: Mně se to líbilo, takový jako nedočkavý jako po těch písničkách.
0: Jakože začala rovnou písnička, jo. No. A já tady mám navíc nepořádek v tom dneska ráno, protože mi tady jako chybí nějaký věci, takže... Víte co, jako já pustím Bedík, ať není úplně ticho. Tady jsou Klárka, Honza, Kačenko, děkujeme, krásný den.
1: Ano, vám taky.
0: Posloucháte Impulzovi, tady jsou Klárka, Honza.
1: Dobré ráno.
0: Dneska se vás ptáme na vaši nejoblíbenější zkratku. Kačenko, jaká je tvoje nejoblíbenější zkratka?
1: Jojo.
0: Jojo jako jojo.
1: Jojo.
0: Jojo. Jaká je tvoje, Klárinko?
1: Taky jojo. Jojo. Nebo ne.
0: A musím teda říct, že tohle má Klárka pravdu, protože tohle velmi často píše. Když já jí napíšu nějakou zprávičku, tak Klárka většinou odpovídá jojo nebo ne.
1: No, protože já strašně nerada píšu zprávy a vlastně jako komunikuju přes ten telefon, nerada telefonuju. Takže pro mě ta zkratka je strašně výhodná. Aspoň odepíšu, jo? Vždycky odepíšu.
0: Ale hodně často odpovídá ne. To je vám úplně jasný,
1: půjdeš
0: že?
1: Půjdeš ven, ne.
6: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: No a teď nás zajímají samozřejmě i ty vaše, tak se ozvěte. Klidně můžete WhatsAppem 605 222 007 nebo přes aplikaci rozeberem po písničce. Má.

0: Co je hodně důležitý, hlídejte si mobily, protože já to prozradím. V této hodince bych chtěl zavolat v halo tady Impulzovi a to už se vyplatí získat třeba nějakých, já nevím, třeba krásných, já nevím, třeba kolik, 100 000 korun. Přesně tak.
1: Je
0: já
1: pondělí, nechci... otevřem to ve velkým,
0: jo,
1: padne
0: jasný,
1: to.
0: Ale já nechci jako nějak úplně lakovat ty lidi, jakože 100 000 je jistota, jo, je to takový, no víš, náhoda.
1: Políček na tom kole je hodně.
0: Jo.
1: A ten betáno jackpot je jenom jeden.
0: Jo, je to pravda. Takže nezapomeňte se představit hlavně výherním heslem halo tady Impulzovi, což je 10 000 stupenka do hry. Dneska se ptáme, jaké zkratky ve svém životě používáte nejčastěji. Šárka.
2: Dobré ráno, nějakou tou životní zkratkou jsem si už prošla a proto se raději řídím filmovou hláškou. Jedeme zkratkou, je to sice dál, za to horší cesta a raději nevyužívám ani ty slovní. Mějte se krásně.
0: Využíváte slovní zkratky nebo zkratky cestou do práce? Jirka.
3: Jsem chodil na vojenskou školu do Nitry, tak jsme používali s maminkou zkratka TKBA a znamenalo to trp kozáku, budeš atamanem. A díky tomu jsem dodělal školu.
1: Martin píše, NVN, že tím se řídí, nevěř vůbec nikomu. A mám tady výbornou zprávu od Petra. Ten své manželce píše PHS MBHB na CTID.
0: Ne, to ne už.
1: No počkej, a znamená to. Posílám velikou zásobu pusinek, hubiček, srdíček, mlasků, bosků, hudlánku, budlánku na celé tělo i dušičku.
0: A co vaše nejoblíbenější zkrátka? Klidněji nahlaste. Můžete i WhatsAppem. 605 222 007.

0: Zase to přenášíme, jo? Tak nalákáme lidi na naše sociální sítě. A kam se to přenáší? Facebook nebo kam? Nahlas to řekni.
1: Facebook.
0: Facebook, jo? Je to na Facebook. Facebook. Takže právě teďka přímý přenos volání. Halo tady Implozovi na sociální síti Facebook, kde máme samozřejmě účet. Takže se tam mrkněte, jaká je teď ranní nálada, atmosféra ve studiu, když se volá. A třeba se štěstí zrovna usměje na vás. Takže čudlik, prstík, čudlik, kol, vyjíždím šavličku, první zazvonění. Denní rutina při volání v Halo tady Implozovi. A samozřejmě jde o 100 000 korun.
1: Čtvrté.
0: Počítáš, jo?
1: No, jsem tady taky, prosím vás. Páté.
2: Halo, tady Impulzovi.
0: To máte jediný štěstí, protože už jsme to chtěli zavěsit, chlape. Už jsme to chtěli zavěsit. Hádejte, kdo je na druhém konci.
2: No, Impulzáci.
1: Jo,
0: jo? A znáte, jsme tu. Znáte ty moderátory, jak se jmenujou?
2: No.
0: Jak se jmenujou?
2: Honza Daněk.
0: Ano, a? Tam na druhém, tam u druhého mikrofonu mluví paní a ta se jmenuje?
2: Ne, to vypadlo.
0: Klára Šedová, já vím, že vám to...
2: Jo, Klára, já protože jsem nevěděl Kláru.
0: Protože jste nervózní, no nic fanfára pro vás teda, jo?
2: Ano, děkuju.
0: Jo! Právě teďka s náma mluví pan Vladimír Fekete, který má 10 000 korun. Blahopřejeme.
2: No, děkuju.
1: Vláďo, chcete 10 000 a smíříte se s tím, anebo půjdete do risku, zatočíme kolem, ale vy tušíte i to, že je tam ten smolík, že to může padnout. Co budeme dělat?
2: Já to risknu.
0: Fakt jo.
2: No tak v životě už jsem prohrál tolik, tak...
0: A to máte pravdu, já si to taky vždycky v životě říkám. Takže kdo zatočí, paní Šedová nebo pan Daněk?
2: Tak, abych se omluvil paní Šedové, že jsem si nespomněl na jméno, tak ona...
1: Ale Vláďo, to nevadí. Ale, jak, tak já jdu, jo, ale budeme doufat, že mám teda dneska šťastnou ruku.
2: Ne, já doufám.
1: No, já taky.
0: 3, 2, 1, Klárka točí a švih, prosím. Jsme tam a já to pozoruju. Tentokrát se do toho trošku opřel a nekouká se, kouká do země.
1: Já se bojím.
0: Nemá ráda stresový situace, já už ji znám, ani já to nemám rád. Prošli jsme kolem Betáno jackpotu a bohužel nám tam padl smolík.
1: Ne, ne.
0: Bohužel, Klárinko.
1: Ne, Vláďo, mě to strašně mrzí.
0: Mrzí mě to, moc.
2: Jo. A mě dvakrát.
0: No tak, ale co se dá dělat? Jak jste říkal, v životě už jste přišel o hodně.
2: No jo.
0: No, víte co? Zkusíme to zase v příštím kole.
2: Jasně.
0: Děkujeme za věrnost Rádiu Impuls, díky, že nás posloucháte a díky za přihlášení do hry. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Já taky díky, čau.
0: Uf. A je to tady. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
5: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Vedle tebe usínám, zaspívají za chvilku Mira. Je krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Rovnou začneme na dálnici D6, kde právě teď hlásí náš agent komplikace. Přeji dobré ráno.
2: Kilometr 5,5 v levém pruhu nehoda. Tvoří se kolona v současné chvíli asi 4 kilometry.
1: Patříte do rodiny, nezapomeňte informovat ostatní členy taky na 605 222 007 nebo přes aplikaci Impulzu. Hlavně kamiony v pravém pruhu popojíždí na D5 před Prahou od Loděnice, což je raný Evergreen. Na pražském okruhu na 17. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Barrandov došlo k nehodě. Už je tam 2-kilometrová kolona. I v Praze vrcholí dopravní ranní špička, takže klasicky vyjeďte o půl hodinku dřív. Popojíždí se také na D6 cestou z Hradce Králové do Prahy za sjezdem číslo 18 u Starého Vesce a také u Nehvist. Fronty vidím na bratislavské D2 před Brnem od 4. kilometru a na D1 před 210. kilometrem směrem z Vyškova do Brna. Z dopravy je to vše. Aplikace Rádia Impuls sbírá i vaše informace z terénu.
3: A za chvilku už hrdinové všedního dne. Kdo všechno může být hrdinou? Každý.

0: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
1: S dalším pondělkem přichází opět čas na hrdinu všedního dne. Zuřivec se dnes vrhá do světa veřejné dopravy, konkrétně mezi autobusáky. Tak dobré ráno.
2: Ahoj.
3: Tady ten, přední, jednička, přední, zadní, takže můžu?
2: Můžeš.
3: Hustý. Tak Impulzovi krásné dobré ráno. Já vás zdravím z Všeradic, co jsou střední Čechy, a jsem právě teďka už v autobusu linky 631, která pojede do Nižbora. A jsem tady hlavně s našimi dnešními hrdiny všedního dne, a to jsou teda autobusáci. Na této lize střídají dva pánové, Milan Stránský a Jirka Linek. Pánové, dobré ráno, ahoj.
4: Dobré ráno, ahoj.
3: Tak jenom tak jako krátce ještě o vás řeknu, že Milan 48 let za volantem, přes 5 milionů kilometrů, no a Jirka 54 let za volantem a taky miliony kilometrů samozřejmě. Tak my vám toto děkujeme, pánové, že takhle vozíte vlastně, musíte ráno vstát a pak celý den jezdit do práce s lidmi. Co vozíte nejvíc vlastně, dá se to říci?
4: Dopoledne školáky, v průběhu dopoledne seniory po nákupech, odpoledne pracující, školáky, seniory z nákupu.
3: Já si myslím, že to, kromě toho, že musíte tu práci mít rádi, musíte mít rádi volant a musíte mít rádi ale i lidi, tak si říkám, že občas to musí být i jako náročný. Takže co se třeba takhle přihodilo, co byste vzkázali lidem, aby vám třeba nedělali, aby to pro vás nebylo tak náročný? Dá se něco takového říci?
4: Asi

0: a Nižborem a za hodinu, pánové, se zase přihlásíme. To zatím dobré ráno a děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Zaš taky, naschle.
3: Jirka Linek, to je výborný jméno pro řidiče linkového autobusu. Pán prostě neměl na výběr, musel být řidičem linkového
4: rozhodně,
3: autobusu.
4: Tady nebylo zbytí, přesně, jak říkáš ty, Klárko. Poslucháte Halo, tady Impulzovi. 4 minutky chybí do 7:30.

0: Oko tygra, tak se jmenuje slavná písnička z filmu Pondělí 18. května Oko tygra má teďka Klárka. Jak to s tebou vypadá? A proto se ptáme všichni, Kláru, jak to s tebou vypadá?
1: Jsem smutná.
0: Jak to?
1: Protože jsem stará.
0: Co zase? Tohle to je ale odvěký problém všech žen, které překročí osmnáctiny.
1: No, my jsme byli s kamarádkou o víkendu na koncertě skupiny Corben Dallas, to je slovenská skupina. Jestli neznáte, tak doporučuju, fakt poslechněte si to. Corben Dallas, skvělá slovenská skupina. No a ona přijela za mnou z Trutnova a já jsem si myslela, že půjdeme jako na večeři, to jsme šli, pak že půjdeme na koncert a pak že půjdeme do víru velkoměsta. Že třeba jako skončíme v Dlouhý a přijdeme domů v 6 ráno, tak jak to umím. My jsme přišli po půlnoci lehce, jako popelky.
0: Unavený a zničený.
1: Unavený a zničený.
0: Jasně.
1: Takže já jsem z toho vyvodila, že jsem stará, protože tohle by se mi třeba před 10 lety nestalo.
0: Dobře, rozhodnou posluchači. Je Klára stará, ano, nebo ne? Stačí napsat na náš WhatsApp 605 222 007. Podpořte paní Šedovou. Nebuď včerejší, no tak Kláro. A jaký bude dnešek, spíš jasný, po ránu jsem tam mlha, odpoledne a večer se výjimečně můžou vyskytnout přehánky. Přes den bude 16 až 21, ale teď je fakt kosa, lec, kde nám to padalo k nule i pod nulu.
1: Jo, horšovský tým třeba aktuálně 1,5 stupně a bylo zamrzlé auto, ale už leze sluníčko a prý už se otepluje, napsala Renča. To mi připomíná, že já mám pořád zimáky, já musím přezout.
0: Ty je budeš mít i v srpnu. Posloucháte Impulzovi, krásné ráno a dnešní ranní téma, jaká je vaše nejoblíbenější zkratka? Rozebereme s posluchačem.

0: Už za chvilku.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Výzkumní pracovníci zjistili, že 30% mužů pravidelně lže. U žen se podrobné číslo nepodařilo nějakým způsobem zjistit, protože ženy lžou i výzkumným pracovníkům.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: 8:03, zprávy jednou větou a Katka Palajová. Kyberšmejdi ukradli za 3 měsíce 800 milionů korun, což je 2x víc než loni. Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku či novelu o dálničních známkách. Pokračuje hlavní líčení případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku v kauze Dozimetr. Herečka Barbara Streisand si kvůli zraněnému kolenu osobně nepřevezme zlatou palmu v Cannes. A české hokejisty čeká proti Švédsku 3. zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku.
11: Klárka před malou chviličkou projevila obavy, že je stará, protože nepařila do 6 rána, ale jenom do půlnoci. Vznesli jsme tedy otázku, je Klára stará nebo ne? Rozhodnout mají posluchači, zatím tedy rozhodují. Jeden z nich, Pavel, to propojil i s naším ranním tématem zkratky. Klára, NS, Pavel, ne, není stará. Díky, Pavlíku, podpořil jste ji. No tak se ozvěte taky, každopádně máš tady, že seš kost, dokonce ti píšou lidi.
12: Yeah.
11: A i ženský ti píšou,
12: yeah,
11: že seš kost.
12: Volky,
11: takže
12: hodný, i
11: doufám, že tvoje sebevědomí už je zase na 5.
12: Tak nejsem stará.
11: 5 z 5.

0: Halo, tady Impulzovi, dneska to bereme s kratkou. Bavíme se o zkratkách všeho druhu, od těch, které denně píšeme do mobilu jako JNN, nebo používáme v práci, CTRL-C, CTRL-V, až po ty životní. Třeba zasnoubení a svatba během jednoho týdne. Protože přiznejme si, kdo si občas nechtěl něco v životě usnadnit anebo zkrátit. Jakou zkratku nejčastěji používáte vy? Existuje životní zkratka, bez které to nejde? A jak si zkracujete třeba týden, ptáme se dneska. Ozvat se můžete i vy do ranního tématu přes aplikaci anebo WhatsAppem 605-222-007. Nechám teďka promluvit Kubu.
1: Já už zkratky nepoužívám, jelikož zprávy diktuju. Jsem řidič, takže to využívám za volantem. Používám už vlastně hlasové zprávy anebo zprávy diktuji.
0: Kubo, já taky a občas na mě lidi koukají, že jsem spadl z višně. To mluvíš se mnou a já ne, diktuju zprávu. Reakce naší posluchačky.
2: Tak já jsem mladá maminka 15-letýho puberťáka, který samozřejmě mě často oslovuje svými zkratkami. Některé zkratky jsem si musela vyhledat na internetu, protože jsem fakt nevěděla, ale když mě řekl mami, musíš být gout, seš můj bro a podobně, tak jsem se to naučila říkat tak, že teďka každého oslovuji, ty jsi můj bro, ale prostě pro mého kluka jsem potom best.
0: Jo, kámo, jste best máma a o tom to celý je. Best máma je taky Klára Šedová, která před malou chviličkou znejistila, protože si myslela, že když nepaří do šesti, je stará. Okamžitě jsem vykopl anketu mezi posluchači. Je podle vás Klára stará nebo mladá? Ano nebo ne? Stačí napsat na náš WhatsApp 605-222-007.
3: No a vy už píšete, někteří z vás mě velmi podporují, já vám za to děkuju. Třeba posluchač napsal, že nejsem stará, jen si prostě pamatuju Šemíka, když byl ještě hřibě. A to je úplně v pohodě. Ne, a tady další posluchač napsal, že je to dobrý, že jsem ještě hratelná, tak...
4: Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.
0: Takže na Impulzu každý ráno mezi 5 a 9 vysílá hratelná kost.
3: Kost?
0: To tam taky někdo napsal.
3: Jo, to je dobrý.
0: A veterán Daněk, krásné, dobré ráno.

0: Mě tady nějaký posluchač napsal, že jsi dokonce čičolína, takže už je to přešlo, už jsi dobrý po čtvrt hodině, po té, co tě posluchači podpořili, že nejsi stará, už jsi dobrá.
1: A to já jsem v zimě takhle taky jednou přišla nějak ve dvě ráno a rodiče jsou zvyklí, že právě jako přitáhnu vždycky kolem šestý, že jo, sedmý. A táta taky na mě kouká, říká, co děláš? Jsem říkám, no jdu domů. A on, jsi stará? Já nejsem, máš být rád, že jsem přišla jako normálně
0: tak
1: včas, dost,
0: už čičolíno. Posloucháte Halo tady Impulzově a možná se vám líbí i náš nový člen naší rodiny, pan profesor. Ozve se za malou chviličku do ranního vysílání a tentokrát si prověří vaše sportovní znalosti. Moc se na to s Klárkou těšíme a vy ostatní se můžete klidně mrknout i na náš web, kde najdete víc dílů. www.impuls.cz. Pondělí 18. května, minutka chybí do 3:15. Za mikrofonem Klára Šedová
1: a Honza Daněk.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Na D11 máme Tigra. Je to náš agent a hlásí se do vysílání.
4: Uhrad se do Kuklen, tam spadl válník z návěstů, tak tam je omezení. Je tam zablokovaný, tak opatrně, jo? Díky. Ahoj, ahoj.
3: Tigr patří do rodiny a doplnil nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Díky za zprávu. Nehoda tří osobáků komplikuje provoz na D6 na 5. kilometru ve směru do Prahy. Kolona měří asi 5 kiláků. Hromadná nehoda překáží na D5 na 43. ve směru z Prahy do Plzně. Fronta má 2 kilometry. V Praze se tradičně zdržíte na příjezdech k Barandáku ve východní části okruhu a v Liberecké do centra. Profici z Global Assistance hlásí ucpaný pražský okruh směrem na letiště mezi Vescem a Barandovem. Zdržení hlásíte na příjezdech do Pardubic cestou s Chrudimi a Kutné hory. A není to 5 minut. Postojte se také na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru a popojíždí se na D1 cestou z Vyškova do Brna mezi 215. a 206. kilometrem. Dobře, dojeďte.
5: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Dnes by to chtělo trošku rozhýbat tělo. Takže je tu nejoblíbenější předmět, a to tělocvik. Čili zhluboka dýchat a břicho zastrčit. Jdeme na to. I když rozhýbeme hlavně závity mozkové. Dnes mě zajímá jedno slavné sportovní jméno. Jak se jmenuje česká běžkyně, která je více než 40 let držitelkou světového rekordu v běhu na 800 metrů? A studenti, žádné googlení, je to jasné. Ano, máme v našich řadách takovou běžeckou legendu a vy její jméno určitě znáte. Je to Jarmila Kratochvílová, legendární běžkyně na krátkých a středních tratích, dvojnásobná mistryně světa a stříbrná z olympijských her. Je držitelkou nejdéle platného světového rekordu v atletické historii z Mnichova roku 1983. A ten vítězný čas 1 minuta 53 sekund a 28 setin sekundy. Pro dnešek končíme.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzoví.
2: Tohle jsme z Kláry věděli oba.
3: To jsme věděli, no ale jo. Mě fascinuje ten čas. Za tuhle tu dobu já si zvednu a dojdu z ložnice do koupelny. To je jako asi 10 metrů, tak.
2: Holka, já se ani nezvednu kolikrát za tuto dobu.
4: Poslouchejte Impulzoví a teď kapky deště a BJ.

0: Na počasí a Klára Šedová, dobré ráno.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech jasno a ráno taky ojediněle mlhy, odpoledne a večer se výjimečně taky vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.
2: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Česko se bude oteplovat, kyberšmejdi ukradli za 3 měsíce 800 milionů, stádo krav napadlo manžele v Rakousku. Je 8 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Ledoví muži odcházejí z Česka. Po chladném období se znovu vrátí jarní počasí. Předpověď na následující dny shrne reportér Vítek Zábranský. Vítko, hezké ráno.
6: Pěkné ráno. Přesně tak, v Česku se bude tento týden oteplovat. Meteorologové očekávají teploty většinou kolem 20 stupňů. Lepší vyhlídky nabízí i noční předpověď. Zítra ještě budou hrozit přízemní mrazíky. V dalších dnech by ale i noční a ranní teploty měly většinou zůstat bezpečně daleko od bodu mrazu. I přes teplejší počasí by v naší výbavě neměl chybět deštník. Přehánky se budou objevovat prakticky až do konce týdne. Nejvíc bude pršet pravděpodobně zítra, a to až 15 litrů na metr čtvereční, v bouřkách i kolem 25. Teploty ale dál postupně porostou. O víkendu se na některých místech zřejmě dočkáme i letní 25. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
4: Kyberšmejdi vytvořili nepříjemný rekord. V první čtvrtině letošního roku se jim podařilo Čechy okrást o 2x víc peněz než loni. Jejich techniky jsou přitom stále podobné, jen znovu o něco efektivnější. Podvodníci hrají zejména na emoce svých obětí. Mnoho scénářů totiž pracuje se strachem. Tvoří přes falešné bankéře a policisty obavy, že lidé přijdou o své finance, pokud nebudou rychle jednat. Dávno už navíc neplatí, že volají z náhodného čísla. Umí napodobit volání z banky, policie nebo jiného důvěryhodného zdroje. Podvodníkům se podle serveru Seznam zprávy podařilo za první čtvrtletí letošního roku ukrást klientům bank téměř 800 milionů korun. Útoků přibylo podle serveru Seznam zpráv jen nepatrně. Podvodníkům se tedy daří získávat výrazně vyšší částky. V Rakousku zaútočilo stádo krav na manželský pár. 67letá žena zemřela a její o 2 roky mladší manžel utrpěl těžká zranění. Neštěstí se odehrálo na označené pastvině ve východním Tyrolsku. Tou dobou se na místě pohybovalo několik desítek krav. Přesný průběh incidentu je dosud předmětem vyšetřování. Uhynulý keporka Ktimi zůstává objektem zájmu. Německá média informovala, že nejméně jeden návštěvník pláže u pobřeží dánského ostrova Anholt už stihl na mrtvé zvíře vylézt a vyfotit se. Dánové se naopak udivují, proč mrtvá velryba dostává tolik pozornosti. Tělo Ktimiho zůstává u pobřeží ostrova a bude pravděpodobně ponechané rozkladu. Stanovují to tak dánské předpisy. Zubařská praxe má dlouhou historii. Kamenné nástroje k ošetření zubního kazu používali zhruba před 59 tisíci lety neandrtálci. Naznačuje to podle deníku Guardian stolička nalezená v jeskyni na jihu Sibiře. Vědci objevili hluboký otvor, vytvořený ostrým kamenným nástrojem ještě za života svého nositele. Podle archeologů jde o nejstarší známý důkaz zubního zákroku a první případ vrtání zubu u jiného druhu než Homo sapiens.
2: Sport.
4: V Hradci Králové se možná ještě slaví. Tamní fotbalový klub si po 31 letech zajistil účast v některém z velkých evropských pohárů. Konkrétně půjde o druhé předkolo konferenční ligy. Hradci Králové ke konečnému 4. místu v tabulce pomohla výhra 3-1 nad Slavií. Trenér Votroků David Horejš byl naprosto nadšený.
7: Ten, kdo na ten stadion přišel, prostě tak nelitoval, že to byl obrovský zážitek s krásnou tečkou za tuhletou sezonou a já za to hráčům strašně moc děkuju. Vyhrát doma nad mistrem po druhý v měsíci není jen tak.
4: V dalších včerejších zápasech porazila Sparta Liberec 2-0 a Plzeň rozstřílela Jablonec 5-0.
8: Da, teď si představ, že po 60 tisíci letech najdou tvoji staličku.
1: Neuvěřitelná.
8: Neuvěřitelná zpráva. To mě mimochodem vede, Kačenko, k tomu, že jsme, Klárko, mohli zítra otevřít téma zuby. Nebo
1: já myslela, že mi chceš trhat stoličku, ne. Jsem se lekla.
8: Že bychom to mohli otevřít, holky, tento týden, co?
1: Jo, to je zajímavé, to mám určitě.
9: Ne, já to nesnáším, já se tak bojím zubaře.
8: Právě proto, bude to příjemné a kontroverzní. Vaši ranní společníci, Klára není stará Šedová.
1: Honza,
8: veterán Daněk.
1: Daněk.
8: Přesně, krásné, dobré ráno, vám přejeme do celého Česka. A za malou chvíli uděláme radost. Pořadu úsměv prosím Pavlovi.
10: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: prosím.
1: Pavle, dobrý den, moc vás zdravíme, tady jsou Klára a Honza z Halo tady Impulzovi.
2: Dobrý den.
1: My voláme od Mirky a od Pepy, kteří nám na vás dali kontakt. Máme vám říct, že jste skvělý člověk.
0: O, děkuju.
1: Oni se na vás vzpomněli, protože slyšeli náš pořad Úsměv prosím, kde vyzýváme, aby nám lidi nahlásili skvělé lidi. Tak si na vás vzpomněli a proto se děje tato situace.
0: Aha. To jsou moc hodný a vy jste taky moc hodný.
2: Jenom tak, to my jako rádi děláme lidem radost. Prozraďte mi, nebo nám a všem posluchačům, odkud je znáte? Jaký mezi sebou máte vztah?
0: No, jsme dobří kamarádi.
2: A sousedí a třeba?
0: Se, ne, to prostě jsme se jen tak stukli a a navzájem si pomáháme a takový je prostě život, musíme si pomáhat a to.
1: Jste vlastně jedna velká rodina, dá se říct.
0: Přesně tak.
1: Napsali nám tenhle ten vzkaz. Je to ten nejlepší kamarád, který vždycky podrží a pomůže, i když je už starší člověk a má své neduhy, cítí se, jako by byl stále mlad a pomůže a pomáhá, kde to jenom jde. Napsali nám. Tím ho taky zdravím, já i můj syn Pepa a přejeme mu, ať mu zdravíčko slouží.
0: To jsou moc hodný, já jsem úplně z toho na mě svým vzpomenutím. Moc krát vám děkuju, vám taky přeju to, hlavně to zdravíčko a všem dobrým posluchačům vašeho rádia.
1: Vy jste tak milej, opravdu.
0: O, děkuju moc krát pěkně, jinak vám přeju hodně štěstíčka a zdravíčka, ať vám drží v celku celá rodinka, palečky, když tak hezky umíte mluvit do rádia.
1: Vy jste šprýmař, vy máte rád legraci, že jo?
0: No jo, to víte, humor člověka drží nad vodou.
2: A při životě, je to tak.
1: Přesně tak. Držte se.
0: Já vám taky moc krát děkuju a děkuju i teda Pepovi s Mirkou, že si na mě takhle vzpomněli.
1: Mějte se, naslyšenou.
0: Vám taky přeju naslyšenou a
2: naslyšenou.
0: Příjemný den.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: moje tradiční hláška, Mandy od Kláry a Jendy.
1: Kuk.
2: Víš, co je kuk?
1: Kuchu, děláš kukačku?
2: Ne. Víš, co je kuk?
1: Ne.
2: Kláro, uvař kafe. Je to zkrátka, moje oblíbená.
1: Ale to ti ještě nikdy nevyšlo. To by si možná chtěl, ale to se nestane.
2: Jakou zkrátku používáte vy? CTRL-C, CTRL-V, šup jsem tam. Ozvěte se taky dneska do ranního tématu, nahrajte to přes aplikaci Impulzu. Teď vážněji, hromadná nehoda překáží na D5 na 43. kilometru ve směru z Prahy do Plzně. Je tam už asi 5-kilometrová kolona. Pokud tam stojíte, i vy můžete nahlásit další informace.
1: Víš, co je prdopeč?
2: Prdopeč? Ne.
1: Prášek do pečiva.
3: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
5: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
6: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
5: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
4: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Stojí se na příjezdech do Trutnova směrem z Jaroměře a Polska. Plná je bratislavská D2 před Brnem od 3. kilometru. Přerušovaná kolona je na D1 před Brnem směrem od Vyškova. Pomalu to jede z Pohořelic do Brna mezi Rajhradem a Moravany. Popojíždí se i na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. U Jesenice navíc brzdí provoz dopravní nehoda. Dvě osobní auta se také srazila na D6 na 5. kilometru ve směru z Karlových Varů do Prahy. Je tam 6-kilometrová kolona. No a hromadná nehoda překáží na D5 na 43. ve směru z Prahy do Plzně. Kolono má přes 4 kilometry. Z dopravy vše tu další můžete nahlásit přes aplikaci Impulzu.
2: No a za chvilku se taky vypravíme za hrdiny všedního dne. Dneska jsou to řidiči autobusu. Počkejte si na to.

0: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
1: S dalším pondělkem přichází opět čas na hrdiny všedního dne. Zuřivec se dnes vrhá do světa veřejné dopravy, konkrétně mezi autobusáky. Dobré ráno.
2: Ahoj kluci, ahoj všichni.
3: Aby všichni pochopili, tak já udělám tohle.
4: Všeradice, železniční zastávka, přestup na linky S a další vlakové spoje.
3: Slyšeli jste Impulzovi, krásné
2: ano.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
3: Tak dneska řešíme a vlastně objevujeme pro svět, pro naši společnost hrdiny všedního dne a pro nás jsou to dneska autobusáci. Já tady mám dva zástupce celé té velké komunity, která tady po České republice s jakýmkoliv autobusem vlastně jezdí. A to jsou pánové Milan Stránský, 48 let za volantem, přes 5 milionů kilometrů, a Jirka Linek, 54 let řidičem a také miliony kilometrů. Pánové, krásné dobré ráno, ahoj, zdravím vás.
5: Dobré ráno.
3: Dobré ráno. A jak jste se k tomu dostali vlastně, že jste autobusáci?
6: No tak já jsem z rodiny autobusáků. Aha. Můj děda vlastně už hned po válce autobusák, otec. No tak je to takový ten zákonem daný.
3: Rodinná tradice.
6: Rodinná tradice, přesně tak.
3: Co ty, Jirko?
5: No a mě se líbilo jezdit s velkýma autama, tak jsem si vybral autobus.
3: Nelitujete ani jeden z vás? Jak to máte vlastně?
5: Nelituju. Já nelituju.
6: Já určitě taky ne.
3: Co je ta největší radost, kterou z toho máte, z té práce?
5: Je zatím hodně práce a je zatím velká zodpovědnost. Protože vozíme od malých lidí až po důchodce a za všechny lidi tu zodpovědnost máme vlastně my.
3: Takže pánové, my vám tímto za celé Rádio Impuls, za všechny pasažéry v celé České republice, kteří potřebují využívat autobusy, jezdí s nimi, možná i občas, ale možná taky pravidelně, tak dovolte nám, jste takový naši zástupci, hrdinové všedního dne za všechny autobusáky, kteří tady u nás v republice jezdí. Takže vám za to moc děkujeme, za vaši obětavou práci, moc si vážíme a jsme rádi, že to pro nás děláte. Ještě jednou děkujeme.
5: My taky děkujeme.
3: A až zlezu z kokpitu, tak tady máte od nás dáreček, takovou krásnou kytičku od Rádia Impuls, tak si ji musíte rozbalit a dát ji vašim holkám. Takže Impulzovi, autobusáci Milan Stránský a Jirka Linek, pánové, hodně šťastných kilometrů a děkujeme, ahoj.
5: Tak, děkujeme,
6: ahoj.
7: Sdílíme vaše ranní příběhy. Každý den mezi 5. a 9. jsme totiž velká rádiová rodina a vy do ní patříte. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, 7 minut chybí do 8:30. Pro všechny šoféry právě v tuto chvíli a hlavně autobusu pouštíme písničku, která je svižná. Mělo by to odsejpat. She's Maniac od Michaela Sembela. Příjemný

0: jak to vypadá s počasím?
1: No, hele, dneska bude jasno až oblačno, ráno a večer teda jasno, taky ojedinělé mlhy. Možná odpoledne přijdou přehánky a nejvyšší teploty 16 až 21, ale já mám pocit, jak tak koukám na dlouhodobou předpověď, že je to takový jako poslední nejistý, upršený, uplakaný den, protože, dobře, ještě v úterý středa, jo, ale pak už jdeme nahoru, budeme mít 22 stupňů a představte si, milí posluchači, od příštího týdne začnou padat třicítky.
0: To si děláš to?
1: Ne, nedělám. Opravdu od příštího týdne mají začít padat třicítky, takže tenhle ten týden máme ještě takový jako pomalejší, rozjezdový a od příštího týdne máme vrcholné léto.
0: Jdu se na to podívat rychle, jo? Čtvrtek 21, 23, pátek 20, 22. pátý 21, sobota 20, neděle 21 a pak pondělí. No pořád tam vidím ale dvacítky.
1: No tak já mám třicítky, počkej, nebyla jsem v jiném městě?
0: Jo, ty jsi byla v Benátkách.
1: Ne, je to v Praze. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně já jako rosnička bych si
0: nechceš
1: to přála.
0: Nechceš se vsadit?
1: A o co?
0: Další pozvání na večeři.
1: Ale platíš ty, i když prohraju.
2: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kadesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesít za super cenu. Více na DEK.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen

0: Dnes vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: 9:30 začínají zprávy jednou větou a s Kateřinou Palajovou. Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun, tedy o 90% více než před rokem. Drogových otrav přibylo v Česku oproti loňskému roku o polovinu. Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se ve vzduchu srazily dvě stíhačky, piloti se stihli katapultovat. Počet poprav ve světě byl podle Amnesty International loni nejvyšší za 44 let a v předposledním kole ligové nadstavby porazili fotbalisté Hradce Slávii 3-1 a zahrají si evropské poháry. Plzeň rozstřílela Jablonec 5-0 a Liberec podlehl Spartě 0-2.
4: Klára Šedevá
5: a Honza Daněk.
4: Vaši ranní společnici, dneska se ptáme, jaká je vaše nejoblíbenější zkratka. Je to JJ, NN nebo DD, takže dobrý den. Nebo se snad zkracujete cestu třeba na zastávku tím, že chodíte přes trávník? A nebo jste zažili nějakou životní zkratku? Vystudovali jste práva za 2 měsíce? Pozvat se můžete.
5: Na

0: už nemůžem.
1: Jsem si vzpomněla na tu zkratku nejčastěji používanou, mojí.
2: Jakou?
1: To není jako j, n, já nejčastěji píšu e.
0: Aha.
1: A je to jako...
0: Že se ti něco nelíbí.
1: A je to prostě ne, je to fujky, prostě je to e.
0: Jakou zkratku používáte skoro každý den? Rozumíte všem dnešním zkratkám v mobilech nebo na internetu? Ptáme se, ozvat se můžete teď hned WhatsAppem na 605 222 007. Vtipnější vyhrává samozřejmě.
3: Hele, to docela sranda. V práci přišel nový člověk a takovej hodně nešikovnej, no ale tak každý jsme nějaký. A kamarád mu začal říkat hokr a já vůbec nechápal, co to znamená. A potom jsem se ho na to zeptal a on říká, hokr je hovado kruce.
1: To je dobrý. Hele, a víš Ute?
0: Ute?
1: No, Ute.
0: Ne.
1: Miluju tě, napsal posluchač. Ute. Dobrý, ne? Taky.
0: Jo. Ještě něco je tam?
1: Je. Pořád zmiňujou to naše HTI, že mají velmi rádi, tedy halo, tady Impulzovi. A nebo HTPčko. Víš se HTPčko?
0: Ale to zprostý.
1: Ale můžeš to nahradit ještě jiným slovem.
0: Nevím.
1: No tak... Něco to pojede, jakože nic to nepojede, no. Anebo honem to prodej.
0: Honem to prodej je lepší. No mimochodem, když seš u toho HTI, halo, tady Impulzovi, tak dneska jsme hráli, zvedl to náš posluchač a Klárka, a Klárce tam padl smolík. No, kdybych točil já, jak by to asi dopadlo? Pojďme to rychle zjistit, když jsme toho HTI.
1: Já ti teda jako nepřeju nic špatného, ale byla bych ráda, aby ti taky padl smolík.
0: Jo, Klárko,
1: protože posluchač,
0: ty jsi...
1: a ne, ale víš co, že by posluchač teďka furt přemýšlí, že měl říct tebe, aby si zatočil.
0: Jo.
1: A kdyby ti padl smolík, tak by věděl, že oba dva dneska máme jako nešťastnou ruku.
0: Z toho už se nevymluvíš, jednoznačně si ukázal, že jsi nepřející.
1: Takže... Já přeju všem posluchačům, aby tam smolík.
0: Já to zkouším na nečisto. Svědkem je nám právě teďka vlastní Korec, který si sedl na gaučík a právě dorazil. No a kdyby dneska točil v halo tady Impulzový Honzíček.
1: Je Honzíček.
0: Těsně vedle Betáno jackpotu byl by to určitě dvojnásobek, aspoň něco, když už nic. A kdyby teda, jo, skoro Betáno jackpot.
1: No viděl ale skoro, to? Na skoro se nehraje a teďka jsi to potočil, to prosím vás pozdruhat, jo? Normálně to potočil, aby tam měl tak ten jackpot.
0: Teď se škádlíme, to byla hra. Takže, zítra, halo tady Impulzovi. Rozmyslete si dobře, kdo vám zítra zatočí výherním kolem. Bude to Klára nyní stará Šedová nebo Honza veterán?

0: Jedna česká pěvecká dvojice vzala tuto slavnou anglickou píseň a dala jí českou verzi a jmenuje se to Já jsem z Křivoklátu, já to nemůžu dostat z hlavy. Kdykoliv tohle to slyším, tak jsem z Křivoklátu taky. Posloucháte Halo, tady Plzovi vysílají Klára Honza dneska o zkratkách, to znamená jej, dd, nn a podobně.
1: Víte, co je to prase?
0: Prase ne.
1: Pracující senior. A ještě mu sluchač navzal Erik, že měli spolužáka na učňáku a říkali mu Tesla. Technicky slabý.
0: Jaká je vaše nejoblíbenější zkratka? Ještě to můžete klidně dopsat přes náš WhatsApp na 605-222-007. Za chvilku vtip vlasti kurce. No a nehoda na D6 na 5,5 kilometru už provozu nebrání a kolona se rozjela. Pokud tedy jedete z Karlových Varů do Prahy nebo naopak, už by to mělo být lepší a klidnější. Další podrobnosti připojím dopravě 007 za okamžik.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobrá zpráva, nehoda na D6 na 5. kilometru už provozu nebrání, kolona se rozjela. Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlavní město je ale celé ucpané. Doporučuji počítat s časovou rezervou aspoň 40 minut a radši vyrazit dřív. Profici z Global Assistance hlásí přerušenou kolonu třeba na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. 4-kilometrová je na příjezdu do Pardubic cestou s Krudimi. Dvě osobní auta se srazila na D1 na 17. kilometru ve směru do Prahy, kolona má přes 2 kiláky. Před Brnem směrem z Vyškova vázne provoz mezi 214. a 207. a na příjezdu do Ostravy z Olomouce po D1 to jede pomalu mezi 354. a 357. kilometrem. Naším spolupracovníkem v tuto chvíli je taky agent Martin.
2: Dojedete do Trutnova od Jaroměře, tak v Trutnově u hospody v bojiště se frézuje vozovka, je to tam řízený jednosměrně a kolona do toho Trutnova už má takový dobrý 4 kilometry.
3: No ještě, že jsem jela v pátek a ne dneska.
1: Přesně.
3: Bych musela zastavit u hospody.
1: A Bůh ví, jak by to dopadlo.
3: Právě.
1: Posloucháte Impuls pondělí 18. května.
3: Ale tak byl za zpátek,
1: a skvělý
3: tak,
1: Vlastík
3: se to
1: Korec Ledoborec.
3: Ahoj, Vlastíku.
1: Kormidluje svůj mikrofon a připravuje
4: Dobré ráno, dobré dopoledne, za chvilku startující. Prosím vás, já jsem si vzpomenul taky na jednu zkratku, ta je všeobecně známá. Ovšem, ta se nás všech bude jednou týkat. Každý z nás bude jednou prduch. Pracující důchodce!
3: No, já se těším. Tak no, jo. Tak Vlastí, pojď nás.
4: Já změním téma, jo, jdeme na to. Muž říká ženě, co bude dnes k obědu? Nic. Počkej, ale to bylo včera. Já jsem včera vařila na 2 dny.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: To je tak nádherná písnička, úplně mě dojela, úplně mě hodila jinam. Lenka Filipová a její věnování, posloucháte Klárku s Honzou, vaši ranní společníci. Nevím, jestli jsme dneska nebyli extrémně veselí na pondělí.
1: To je dobře, ne?
0: Jo.
1: Jo, jo? Tak máme breše.
0: Ne, v rodinách se nebrečí. Učitelka angličtiny Maria byla dneska naším hostem v písničce Na cestu. Představte si to, že se z toho vyklubala moje bývalá nejlepší kamarádka, se kterou jsem ztratil kontakt. I like my colleague Clara and we are broadcasting. Hello, tady Impulzovi.
2: Hello, tady Impulzovi.
0: Milujete ten pocit, když jedete na motorce?
2: Je to neuvěřitelný pocit.
0: Mám trošičku problém s řazením. Myslíte si, že bychom se mohli domluvit a že byste mě malinko zaučila?
2: Není problém.
0: Fakt?
2: Není problém.
0: Ano. Vážně?
1: Ale v angličtině ho to musíte
0: ne,
1: učit.
0: Ne. V češtině.
2: Já už jsem vám jednou takhle pomohla s nejmenovanou kabelovku, jestli to pamatujete.
0: Ježiši Kriste, ale to je 20 let dozadu.
2: To jste vy? Ano, to jsem já.
0: Jo, a už na sebe zase máme kontakt, takže po devátý si hned jdu domlouvat kafe. Taky jsme dneska otevírali zásadní téma. Klárka řekla do vysílání, že si připadá stará, protože pařila jen do půlnoci a ne do 6 do rána. Tak jsme okamžitě vystřelili anketu. Je paní Šedová stará nebo ne? Best máma je taky Klára Šedová, protože si myslel, že když nepaří do 6, je stará. Okamžitě jsem vykopl anketu mezi posluchači. Je podle vás Klára stará nebo mladá?
1: No a vy už píšete, někteří z vás mě velmi podporují. Já vám za to děkuju. Třeba posluchač napsal, že nejsem stará, jen si prostě pamatuju Šemíka, když byl ještě hřibě. A to je úplně v pohodě. No. A tady další posluchač napsal, že je to dobrý, že jsem ještě hratelná. Tak.
3: Vaše rádiová rodina.
0: No takže, je vám to zítra jasný.
1: No, my budeme hratelní i zítra, přijďte.
0: Paní není stará. Pan veterán Daněk, vaši Impulzovi, vaše rádiová rodina. Za chvilku vlastní konec, teď Taylor Swift. Krásný týden vám přejeme.

0: 18. květen, pondělí, za chvilku 9 hodin, za chvilku zprávy s Kateřinou Palajovou. Startuje dopolední vysílání na vlnách Rádia Impuls. A co dnešní počasí? Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší teploty 16 až 21 v tisíci metrech, na horách desítka. Mějte úspěšný start do nového týdne.
1: Jarní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
8: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
9: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
8: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
9: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
8: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
10: Drogových otrav v Česku přibývá. Banky poskytly o 90% víc hypoték než před rokem. Soud v Plzni rozhodne o vydání německé extremistky. Je 9 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Počet drogových otrav v Česku roste. Loni měli na svědomí 111 lidských životů, o 34 víc než v roce 2024. Reportér Vítek Zábranský zjistil, že velkou roli v tom hrají takzvané syntetické kanabinoidy. Vítku, dobré dopoledne.
12: Dobré dopoledne. Trh totiž zaplavila vlna různých chemických výrobků, které se prodávají třeba ve formě cukrovinek. Často je prodejci nabízejí také jako sběratelské předměty. Syntetické kanabinoidy přitom loni stály za pětinou všech předávkování, píše to zpravodajský portál iDnes.cz. Tyto drogové otravy pořádně zaměstnávají i záchranáře. Jenom pražská záchranka vyjela letos kvůli intoxikaci syntetickými kanabinoidy více než 500krát. Problém je podle odborníků nedostatečná legislativa. Tyto látky jsou zóně a současné zákony jsou na ně krátké. Syntetický kanabinoid vzniká v laboratoři, je nebezpečnější než přírodní THC. Nejsou známé dlouhodobé dopady těchto látek, které silně ovlivňují psychiku. Aby je mohl stát zakázat, musí je nejprve přesně definovat. Výrobci těchto chemických cukrovinek jsou ale často rychlejší než zákon a stále vznikají nové podoby těchto výrobků. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
10: Zájem o úvěry stále roste. Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun, což je o 11% víc než před měsícem a o 90% víc než před rokem. Počet nových hypoték vzrostl o 8% meziměsíčně na 9050 kusů, to je meziročně o 41%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Plzeňský soud rozhodne o vydání odsouzené německé pravicové extremistky. Liebichová byla původně v Německu odsouzená jako muž Sven Liebich, který si ale úřadně změnil pohlaví a nyní se identifikuje jako žena. Česká policie ho na základě evropského zatykače zadržela začátkem dubna u Aše na Chebsku a soud ho poté poslal do vazby. V Německu Liebicha poslal soud na rok a 6 měsíců do vězení za štvaní lidu, pomluvy a urážky. S následným odvoláním poté neuspěl. Na Pražském okruhu vyrostou nové nadjezdy. Ten v ulici k Austisu mezi dálnicí D5 a Barandovem bude hotový do 5 měsíců. Nadjezd v ulici k Zadní Kopanině do 7 měsíců. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové kvůli stavbě padne několik mostů.
13: Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu 2 jízdních pruhů v každém směru.
10: Práce jsou nutné kvůli tomu, aby se Pražský okruh mezi dálnicí D1 a D5 rozšířil na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. České hokejisty čeká 3. zápas na mistrovství světa. Nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku se Slovenskem. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil Dánsko, ale ztrátou se Slovenskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z 8členné skupiny projdou 4 nejlepší celky. Dnešní zápas odstartuje ve švýcarském Friburgu ve 20 hodin 20 minut. Nehoda 4 osobních aut komplikuje provoz na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně na 0,5 kilometru před nájezdem na Pražský okruh. Kolona měří přes 3 kilometry. Zprávy končí a začíná dopoledne s Vlastíkem Korcem.
0: Ano, a nedílnou součástí startu dopoledního vysílání je také písnička, a ne jedna, bude jich celkem 7 pro milionové kolegy. Kačko, za hodinu ahoj.
10: Těším se.
0: Ano, startuje dopoledne s Dobrým Korcem, za chvilku hrajeme pro milionové kolegy, určitě si to poslechnete a pokud jim chcete zahrát, tak se registrujte na www.impuls.cz.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Urbanoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem a jdeme hrát pro milionové kolegy. Já teď volám slečnu nebo paní, která se jmenuje Maruška Třísková. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Kam jsem se dovolal?
2: Dovolal jste se do Litvínova.
1: A my budeme hrát právě teď pro vaše milionové kolegy nebo kolegyně. Tak povídejte, pro koho to bude?
2: Tak budeme děkovat kolegyním a kolegovi z Plazma Centra v Mostě, protože je to nejúžasnější tým kolegů, který kdy můžu mít.
1: To jste řekla nádherně. A v čem jsou milionoví, že za vás zastanou práci, když třeba vy nemůžete nebo nemáte čas?
2: Přesně tak, jsou neskutečně obětaví a fakt tím za to moc děkuju.
1: Tak jim pošlete třeba ještě pusu do éteru. Ta byla štípaná rádiová. Mějte se moc hezky, právě teď hrajeme pro vaše milionové kolegy. Jinak jsem rád, že jste se zaregistrovala na www.impuls.cz. Přeji vám hezké pondělí a skvělý celý týden i vašemu týmu. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.

impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu Impuls.

panstvo nečeká, jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká. Nebeský lbáru, já sucho v krku mám, tak kopni do tvý bedny a

0: Sedm pecek za námi, nesme hráli pro Plazma Centrum, pro milionové kolegyně a kolegy. Chcete-li i vy zahrát pro ty své milionové kolegy, kteří jsou skoro jako rodina, tak se registrujte na www.impuls.cz. Posouváme to dál, všechno je v pořádku, opět a Radeček, potom Kelly Family, no a pak kalendář a budeme se věnovat zajímavým výročím, která se pojí právě s dnešním datem. Tady Impuls a přeji vám skvělý den, pondělí s datem 18. května. Bylo půl desáté.
1: Staveniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve staveninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
8: Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky. Láska. Písničku za písničkou.
9: Pojď blíž, já zpátky odlétám.
8: Bez zbytečných řečí. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou.
10: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Kristy Korce. 18. květen. Dnes je Mezinárodní den muzeí. Přesně před 135 lety se slavnostně otevřela budova Národního muzea v Praze. Před 30 lety zdolal Josef Nežerka jako druhý Čech nejvyšší horu světa Mount Everest. Už v pátek jsme v kalendáři zmiňovali, že před 75 lety začala fungovat jako první protialkoholní záchytka na světě, a to u nás v Praze u Apolináře. A 18. května roku 1951 se dočkala prvního pacienta. Šlo o sovětského námořního důstojníka. Téma pro reportéra Vítka Zábranského. Vítku, dobré dopoledne. Kdo za myšlenkou záchytky protialkoholické léčebny v Praze stál?
1: Pěkné dopoledne. Byl to psychiatr Jaroslav Skála, známý bojovník proti alkoholismu. Jeho myšlenkou bylo, že nestačí poskytnout jenom první pomoc, ale je třeba podat i pomocnou ruku. Lidi pod silným vlivem alkoholu chtěl proto nejenom izolovat kvůli jejich bezpečnosti, ale také dlouhodobě léčit. Proto se záchytka v Praze u Apolináře stala v tomto pojetí světovým unikátem. Záchytné stanice ve světě sice už existovaly, ale šlo víceméně o represivní zařízení. Zařízení u Apolináře fungovalo 40 let, pak se různě stěhovalo po Praze. Dnes je na místě původní záchytky klinika adiktologie. V Česku je aktuálně 18 záchytných stanic. Podle posledních dat za rok 2020 byl počet pacientů necelých 18 tisíc. Z 80% šlo o muže.
0: Výročí první záchytné stanice v Česku a reportér Vítek Zábranský. Vítku, ty jsi vyzkoušel někdy přespávačku na záchytce?
1: Ještě jsem neměl tu čest, tak naštěstí.
0: Snad ne, já také ještě. Vítku, díky, naslyšenou.
1: Ahoj.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Já si myslím, že každé pondělí je natřískanej den. Hana Zagorová, Spěchám, písnička Impulzovic Krabičky. Za chvilku doprava, hromadná nehoda komplikuje provoz na D5 na příjezdu do Prahy u Rudné a po dopravě Robbie Williams s hitem Feel a taky No Guitars, tedy Zdeněk Mazač a Kamil Střihavka s hitem Černá růže.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je to tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně na půltém kilometru bourala 4 osobní auta v levém pruhu, kolona je odrudné od 5. kilometru. Na silnici 6 z Chebu do Německa u vodní nádrže Skalka se srazil kamion s dodávkou a silnice je tady neprůjezdná. Bouralo se na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Bezděčín na 42. kilometru, kolona má kilometr. Nehoda překáží také na D8 z Prahy do Ústí nad Labem před sjezdem na Mělník na 15. kilometru. Tady má kolona kilometr. Autospané silnice 7 na trase Chomutov Praha na obchvatu Slaného v obou směrech. Z Global Assistance Lenka.
1: Děkuji a ještě postřeh od vás.
3: Ahoj impulzáci, chtěl bych upozornit, že od Krnova směr na Bruntál do toho kopce je kolona aut. Nehybalo se to tam, doporučuji to tam objet. A ještě před Bruntálem mám pocit, že v Heřminovech je nasyčování dopravní nehody, takže tam bude asi docela rušno.
1: Dobře, dávejte si pozor a kdyby něco volíte dopravu, číslo je 605 222 007 anebo zkuste zavolat přes naši aplikaci, je žlutá a stahuje se zadarmo z Google Play nebo App Store.
4: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Směle se posouváme do další vysílací hodiny. Hodiny v pondělí 18. května bude 10. A co to dnešní počasí? Polojasno až oblačno, odpoledne a večer výjimečně přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Teploty 16 až 21, to se mi zdá příjemné. V tisíci metrech na horách bude desítka. Ladíte Impuls a přeji stále dobrý den.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
3: V Česku se brzy oteplí, jarní mrazíky poškodily zeleninu. Na úřadu práce končí stále víc mladých lidí. S 10. hodinou jsou tu další zprávy s Katkou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Do Česka už za pár dnů vtrhne léto. Zatímco první polovina týdne spíše proprší a teploty budou kroužit kolem 20, víkend ovládne typické letní počasí. Meteorologové čekají slunečnou oblohu, přehánky nás doženou jen ojediněle. Teploty zamíří postupně k 23, na Moravě i 27 stupňům. Ohledneme se ale ještě za ledovými muži. Pěstitelé totiž počítají škody. Způsobili jim je letošní jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí, nedostatek vláhy zase cibuly nebo košťáloviny. Bilanci dopadů jarního počasí na pole se zeleninou nyní dává dohromady Zelinářská unie Čech a Moravy. Tuzemští zemědělci pěstují zeleninu na zhruba 11 tisících hektarech. Na úřadu práce rychle přibývá mladších lidí. Může za to mimo jiné umělá inteligence nebo zvýšená podpora v nezaměstnanosti.
4: Vyšší počet žádostí absolventů a mladých evidují hlavně v Praze a ve Středočeském kraji. Ředitelka odboru zaměstnanosti a EU z úřadu práce Kateřina Budínová zatím vidí několik faktorů.
5: Patří mezi ně ekonomická nejistota, opatrnější přístup firem k náboru absolventů nebo rozvoj umělé inteligence a automatizace u některých juniorských pozic.
4: Manažer pracovního portálu jenpráce.cz Michal Španěl Impulzu řekl, že nárůst absolventů na úřadech práce nemusí znamenat pohromu.
6: Trh práce si s tímto novým fenoménem umí poradit, ale nebude to okamžité. Absolventi, kteří se dnes registrují, nejsou nutně ztracení. Část z nich aktivně hledá a evidenci využívá jako překlenovací podporu.
4: Určitou roli ve větším počtu mladých na pracáku může hrát i jednodušší online registrace na tomto úřadě. Zvýšená podpora v nezaměstnanosti nebo vyšší koncentrace škol kolem hlavní města. Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Americká herečka Barbara Streisand poslala do Cannes omluvenku. Závěrečného ceremoniálu filmového festivalu se nezúčastní kvůli zraněnému kolenu. Převzít si měla čestnou zlatou palmu. Organizátoři uvedli, že 84-letou herečku ocení i přes její nepřítomnost. Už během zahajovacího ceremoniálu udělal festival čestnou zlatou palmu novozelandskému režisérovi Petru Jacksonovi. V pátek organizátoři překvapili amerického herce Johna Travoltu udělením stejného ocenění před premiérou jeho režijního debutu. Řidiče na hlavním tahu Plzeň-Žatec most čekají komplikace. Kvůli opravě mostní estakády se ode dneška zavírá obchvat Třemošné. Veškerá doprava musí na průtah městem.
7: Po 15 letech intenzivního provozu se na mostech začínají projevovat závady, které je nutné rychle odstranit. Práce se teď dostávají do další fáze, která už si vyžádala uzavírku obchvatu. Povolení je vydané do konce srpna. Současně začíná přestavba nebezpečného křížení hlavního tahu se silnicemi do centra Třemošné a Záluží. Klasickou křižovatku nahradí kruhový objezd. Město doufá, že řidiči budou při průjezdu Třemošnou dodržovat maximální 50-kilometrovou rychlost. Klára Fajstová, Radio Impuls, Třemošna.
3: Uzavřená je dálnice D6 na 27. kilometru ve směru z Prahy do Karlových Varů. Hasiči tady vyprošťují kamion po ranní nehodě. Policisté odklání dopravu přes exit 25 na Stochov a zpět na dálnici se vrátíte z Nového Strašicí exitem 32. A ze zpráv je to všechno. Za mikrofonem na Impulzu je zase Vlastík Korec.
0: Jedeme dál. Za několik málo okamžiků se zeptám našeho cestovatele Jirky Kolbaby, na jaké cestování a dobrodružství se letos chystá. Už za chvilku.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

sehen.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Hořkosladký valčík a teď vždy je úžasná a kouzelná doprava. Myslím v tom slova smyslu, že vám dokáže poradit, kudy se vypravit do cíle vaší cesty, abyste se nezdrželi. Co se děje? Po nehodě je uzavřená D6 mezi exity 25 a 32 na trase Praha Karlovy Vary.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Pracovnici 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
10: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu. Jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
11: Je nebojácný.
10: Já se začal taky bát trošku.
12: Ježiši,
10: ten malíček se snažím dát trošku pryč.
13: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
10: Teď to duplo, i plusový.
13: Vidím to, pozatleskej.
10: A tak to je tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
7: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je to tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Ladíte Impuls a kam se podíváme? Kvůli nehodě zůstává uzavřená D6 mezi sjezdy 25 až 32 ve směru Praha Karlovy Vary. Jezdí se odklonem přes Rynholec a Nové Strašecí směrem na Vary. 2-kilometrovou kolonu čekejte na cestě z Mělníka do Slaného na silnici 16 před nájezdem na D8 u Nové Vsi. V návaznosti na to vázne doprava i na D8 směrem z Prahy na Ústí nad Labem před sjezdem na 18. kilometru u Nové Vsi. Stavební práce komplikují provoz na tahu Chomutov Praha na obchvatu Slaného. Kolona jezde z obou stran. A dobrá zpráva na závěr dopravy. Kolona na D5 po nehodě u Rudné před Prahou se rozjíždí. Tleskejte a 3 dny se radujte. Jinak číslo k nám do dopravy 605 222 007 nebo to zkuste přes aplikaci. Tohle jsou Andy Bell a Vincent Clark, kapela Erasure s hitem Love to Hate You. To je taky tak trošku ze života. Možná to znáte. Tak hezký poslech, come on, check it up, yeah.

0: Ano, no to dnes ráno bylo blízko, ale nedopadlo to. Vladimír zvedl telefon, řekl správně výherní slogan, což je správné, což je dobrý začátek, no a pak chtěl zatočit kolem a ono to nedopadlo. Ale jak zpívá Michal David, bylo to blízko. Vladimírovi dnes padl smolík. Nevadí, zítra se hraje zase o peníze a máte šanci vyhrát naši úžasnou nejvyšší částku, což je 100 000 korun, ale vše musí dobře zapadnout. Zaprvé musíte být zaregistrováni, následně ten den, když vám Implozovi zavolají, musíte zvednout telefon, přihlásit se výherním sloganem Halo, tady Implozovi a pak si říci o to, abychom zatočili kolem. Když to nedopadlo dnes, může to dopadnout zítra. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25%.

0: odměny z fondu zábrany škod.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
10: Žijeme českou muzikou. Žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: cestovatel Rádia Impuls.
1: Jirko. Jirko, ahoj, zdravím tě po víkendu. Jirka Kolbaba se dostává opět ke svému vysílání. Mě by, chlapče, zajímalo, když teď začíná sezóna cestování, kam takový cestovatel jako ty se třeba chystá? Nebo přesně, co letos, Jirko, plánuješ?
2: Ahoj, Vlasto, to je dobrá otázka, děkuji za ní, protože já jsem teďka se vrátil z Maroka, to všichni dobře víme, protože ty poslední dny jsem právě odsud vysílal, ale teď jsem na velice krátký čas v Česku, připravuji takovou větší cestu autem do Norska, ale mám těch cest letos hodně, ale to stěžení, co mě letos čeká, tak to je, že chci cestovat po stopách Emila Holuba. 7. října 1847 se v Holicích narodil a 21. února 1902 zemřel ve Vídni, takže slavný Emil Holub bude mít příští rok 180. výročí narození a 125. výročí úmrtí a já se tomuto projektu chci velmi věnovat. Připomenu tohoto úžasného českého cestovatele, který byl také přírodovědec, kartograf, etnograf, byl inspirován deníky Davida Livingstona. Svoji první slavnou cestu uskutečnil v letech 1872 až 1879 a usadil se u Kimberley a praktikoval tam medicínu, protože on byl lékař. Ve stanu tam pomáhal na diamantových polích místním kopáčům a pak cestoval po Botswaně, k řece Zambezi, k Viktorijním vodopádům. On potom udělal fantastickou mapu, která dodnes je velice ceněna. Měl obrovskou sbírku přírodovědných etnografických exponátů, které přivezl a skutečně to byla významná osobnost.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Já bych navázal tam, kde jsme před chvilkou skončili. Pokud si dobře pamatuju, tak Emil Holub absolvoval ještě jednu, druhou cestu.
2: No správně, ta druhá cesta tak byla mezi lety 1883 až 1887. Mm-hmm. To ušel s manželkou Rozou a 6 evropskými průvodci. A oni vyrazili do Kapského města a potom právě z Kapského města měli v plánu, že projdou v podstatě v té době celou Afriku od jihu na sever až úplně do Egypta. Ono to nedopadlo dobře. Mnozí si vzpomeneme určitě na knihu 7 let v Africe, když bojoval s Mašukulumbi a bohužel v roce 1886 tam došlo takové úplně katastrofální bitce a někteří členové zemřeli. Nakonec si zachránila ta Roza, ta mladá Roza, která uměla perfektně střílet, zachránila ten tým. Přesto se podařilo tomu Emilu Holubovi přivést asi 130 beden etnografických sbírek a posléze měl mnoho výstav ve Vídni a v Praze a podobně. A ještě připomenu na závěr, že Roza Holubová žila do roku 1958, dožila se 93 let, je to čestná občanka Holic a všechen Holubův majetek odkázala Africkému muzeu v Holicích. A to je teďka téma, které mě na nejbližší rok a půl mimořádně zajímá. Naslyšenou.
1: Jirko, skvělé téma, těším se zase zítra, najdi si čas a budeme spolu vysílat tady na Rádio Impuls.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy

jsou připravené aktuální informace z dopravy. Pochopitelně musím připomenout ještě skvělou písničku Symbolizovic z Krabičky Olympici, Taky jsem se narodil bos. Teď k té dopravě. Kvůli nehodě je zavřená cesta mezi Chebem a Pomezím nad Ohří u Německa a pokud čekáte další muziku Alvaro Soler anebo kapela Turbo, program Rádia Impuls je stále nabitý.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme u Lenky Roštokové v Global Assistance. To znamená profesionální informace.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Po nehodě kamionu je neprůjezdná D6 z Prahy do Karlových Varů mezi 25. a 32. kilometrem a kvůli nehodě kamionu s dodávkou je obousměrně neprůjezdná také silnice 6 z Karlových Varů do Německa mezi Chebem a Pomezím nad Ohří. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolo mezi 210. a 196. kilometrem. Ucpané silnice 7 na trase Chomutov Praha na obchvatu Slaného v obou směrech. Ve směru do Prahy budete popojíždět už od odbočky na Mělník. Na silnici 16 z Mělníka do Velvar je kolona před nájezdem na Ústeckou D8 u Nové Vsi. A omezení vás zdrží na silnici 52 z Brna do Pohořelic mezi Modřicemi a Popovicemi. Z Global Assistance Lenka.
1: Pojďme dál, komplikace nám hlásíte z Přerovska. Co se tam stalo a kde konkrétně?
3: Valašsko Meziříčí na Hustopeče, nehoda, opatrně, štosuje se to tam, policajti to odklánějí. Ještě jednou z Valašsko Meziříčí směr hranice Hustopeče nad Bečvou.
1: Děkuji za důležité hlášení a kdo se hlásí teď?
4: Tady, kazatel. Vedete z Domažlic z do Horšovského Týna, tak v Březí jsou kazatelé a kážou. Tak pozor.
1: Vždycky, když volá kazatel, já jsem to říkal, se zastaví země koule na těch 30 vteřin. Teď už to víme, děkujeme. 605 222 007 naše dopravní číslo, nebo se zkuste ozvat přes aplikaci. Tohle je Alvaro Soler. Ladíte stále Impuls. Hezký den a dobré dopoledne.

0: Krásně nám to utíká, pondělí 18. květen, dopolední vysílání Rádia Impuls. Tady Vlasta Korec ještě jednou. Doufám, že jste v tom nejlepším rozpoložení, abyste přijali informace o počasí. Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer výjimečně se vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 16 až 21, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů Celsia. Ladíte Impuls?
1: Jarní slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
3: Je to Betáno jackpot.
4: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
8: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
9: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická aréna v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul. Zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.
10: V korupční fotbalové kauze začala pršet přiznání. Německo zaostává za klimatickými cíly. Jihčí nezasáhlo zemětřesení. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Korupční fotbalové kauze se začala množit přiznání. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části případu se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků. Obvinění se vyjádřit odmítly. V kauze policie obvinila na konci března 32 lidí. Etická komise fotbalové asociace zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu. Z prvoligových klubů se kauza týká Karviné, z druhé nejvyšší soutěže pak Opavy a Chrudimi. Do kauzy jsou zapojení i další hráči z první ligy, Jakub Elbl a David Látal. Čeští vědci si posvítili na emisní hříšníky. Řidiče s auty vypouštějícími do ovzduší příliš škodlivin dokážou změřit na dálku. I když je metoda méně přesná, umožní policistům především vytipovat šoféry s problémovými auty.
11: Přicházím ke kontrolnímu místu, auta tu zastavují před závorou, projíždí pak přes malý příčný práh a už v tu chvíli může být jasno díky snímačům uprostřed retardéru. Odsud putují plyny do dodávky s dalšími citlivými senzory a nejrůznějšími obrazovkami.
12: Teďka nám tam projelo auto, křivka nám stoupá, co si pod tím mám představit?
13: Koncentrace se zhruba zdvojnásobila. Dostali jsme se lehce pod 10 000, to není tak hrozné, ale v předchozích dnech tady byly případy, že projížděly auta, které emitovaly 10 milionů částic v kubickém centimetru. A to už samozřejmě problém je.
11: Vysvětluje mi spoluautor systému Jakub Ondráček, přestože dálkové měření dost ovlivňuje vítr. Další výzkumník Michal Sanetrník věří, že systém najde uplatnění v praxi.
14: Citlivost je o něco nižší, ale pokud vám tu projede auto bez filtru pevných částic nebo s nefunkčním katalyzátorem, tak ta stopa tam je jasná i na těch méně přesných přístrojích.
11: Orientační měření si tak ještě policisté musí potvrdit přesnějšími sondami. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
10: Německo má problém držet krok s klimatickými cíly. Nejspíš nezvládne snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 65% proti roku 1990. Na tiskové konferenci v Berlíně to dnes uvedla předsedkyně odborné komise pro klimatické otázky. Podle ní Německo loni vypustilo do ovzduší 650 milionů tun ekvivalentu oxidu uhličitého. Je to zhruba stejně jako předloni. Největší problém plnit cíle má Německo hlavně v energetickém sektoru nebo třeba v odvětví dopravy. Jih Číny se ráno otřásl. Zemětřesení o síle 5,2 stupně si vyžádalo 2 oběti na životech. Zřítilo se celkem 13 budov, píše to agentura AFP. Záběry zveřejněné státní televizí ukazovaly lidi prchající z výškových budov i hromady trosek u zničených domů. Záchranáři prohledávali sutiny a s pomocí psů pátrali po případných přeživších. Do odklízení trosek se zapojila i těžká technika. Zemětřesení jsou v Číně poměrně častým jevem. Například letos v lednu si otřesy v odlehlém tibetském regionu vyžádaly nejméně 126 obětí a poškodily tisíce budov. V Hradci Králové možná slaví ještě teď. Tamní fotbalový klub si po 31 letech zajistil účast v některém z velkých evropských pohárů. Konkrétně půjde o druhé předkolo konferenční ligy. Hradci Králové ke konečnému čtvrtému místu v tabulce pomohla výhra 3-1 nad Slavií. Trenér Votroků David Horejš byl naprosto nadšený.
15: Ten, kdo na ten stadion přišel, prostě tak nelitoval, že to byl obrovský zážitek s krásnou tečkou za tuhletou sezonou a já za to hráčům strašně moc děkuju. Vyhrát doma nad mistrem po druhý v měsíci není jen tak.
10: V dalších včerejších zápasech porazila Sparta Liberec 2-0 a Plzeň rozstřílela Jablonec 5-0. Zprávy končí, na Impulzu je s vámi znovu vlastní Korec.
0: Ano, jedeme dál. Aleš Růžička, náš zuřivý reportér, za půl hodiny představí dalšího hrdinu všedního dne. Kdo to bude, nechte se překvapit.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls. Zdraví.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Lásko, neutíkej, máme čas. Ano, prosím vás, drazí posluchači, nikam neutíkejte, máme dost času, abychom si za chvilku doslova do písmene vychutnali aktuální dopravní zpravodajství. Po nehodě zůstává přerušený provoz mezi Chebem a Pomezím na silnici číslo 6. No a poté tady ve studiu bude volume doprava, protože pak hned po dopravě pouštím mou velmi oblíbenou písničku Luise Capaldiho.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace DEK Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu DEK Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na DEK.cz.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Jiřina Součková. Co přesně děláš?
8: Já dělám zprávařku, takže připravuju a čtu zprávy.
5: Co ti tady přináší největší radost?
8: Mě to obzvlášť baví, když nám to v redakci jede jako dobře promazaný stroj, kdy na sebe slyšíme a máme společný tah na branku.
5: A co tě na této práci nejvíc baví?
8: Všechno. Baví mě v agenturách hledat podnětné informace, pak z nich vytáhnout to nejdůležitější, zpracovat tak, aby byly pro posluchače srozumitelné a přínosné, případně aby pobavili. No a nakonec je poslat do éteru, to mám fakt ráda.
5: Rádio Impuls a Jiřina Součková. Děláme zprávy. Důležité pro život.

0: Rádio se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z důvodu nehody zůstává uzavřená D6 mezi exity 25 a 32 na trase Praha Karlovy Vary. Jezdí se přes Nové Strašecí. Další uzavírku kvůli nehodě sledujeme na silnici 6 mezi Chebem a Pomezím, nedaleko Německa. Jezdí se odklonem přes Cheb a Pomezí nad Ohří v obou směrech. Dlouhé kolony sledujeme u Slaného na silnici 7 a 16 a oproti tomu přichází dobrá zpráva z trasy Valašské Meziříčí hranice. Silnice 35 po nehodě v Hustopečích nad Bečvou je už opět průjezdná. Volejte naši dopravu, pokud máte aktuální informaci. Číslo je 605 222 007. No a teď, pokud máte rádi pecku Forget Me, Luise Capaldiho, volume doprava.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž.

0: Zítra dopoledne přímo do mého vysílání mezi 10:30 a 11:30 přijde Jelen Jindra Polák společně se zpěvačkou Adélou Orlovou. Budeme si povídat, nebude chybět muzika a možná čekejte nějaké překvapení. Tak prosím pěkně, zítra poslouchejte dopolední vysílání a jestliže, jak bylo řečeno, máte rádi Jeleny, tak budete na vrcholu blaha.
1: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Je pondělí, my představíme našeho dalšího hrdinu všedního dne. Zuřivý reportér Aleš Růžička se dnes vrhnul do světa veřejné dopravy, konkrétně mezi autobusáky. Aleši, máš slovo.
1: A naši zástupci všech řidiček a řidičů autobusů, přes které bychom rádi všem poděkovali, jsou Milan Stránský, 48 let za volantem a najeto přes 5 milionů kilometrů. A jeho kolega Jirka Linek, stejně tak miliony kilometrů. Tak mě zajímalo, jak to vznikne, že se člověk stane řidičem autobusu.
2: Tak já jsem z rodiny autobusáků. Aha. Můj děda, vlastně už hned po válce autobusák, otec, dědičně autobusák. No, tak je to takový ten...
3: Rodinná tradice.
2: Rodinná tradice, přesně tak.
3: Co ty, Jirko?
4: No, mě se líbilo jezdit s velkýma autama, tak jsem si vybral autobus.
3: Co je na tom, to, co vás jako baví? Já zatím vidím hodně práce.
4: Je zatím hodně práce a je zatím velká zodpovědnost, protože vozíme od malých lidí až po důchodce a za všechny lidi tu zodpovědnost máme vlastně my.
1: A to je ten důvod, proč vám všem autobusákům, ale i holkám za volantem, které tyto stroje řídí, moc děkujeme. Hodně trpělivosti do kolon a ať vám ta práce stále dělá ideálně radost. Šťastnou cestu a hezký den. Aleš Růžička, Radio Impuls.
5: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Lásko má já stůňu, písnička Simplouzovic Krabičky, za chvilku přidám dopravu, kvůli nehodě uzavřená silnice 6 mezi Chebem a Pomezím. Honza Benešovský ve studiu, jaký byl víkend?
1: Já jsem tady víkend krásný, mil jsem asi 97 oken.
0: Nechceš přijít ke mně?
1: A pral záclony u maminky, ale užili jsme si to nádherně. A kdyby chtěl někdo tip, jak se zbavit, jak si zašle špíny na záclonách, doporučuji sodu, citron a savo.
0: Děkuju, ale prosím tě, já jsem někde četl, že existuje stroj na umývání oken, já si ho chci koupit.
1: Já vůbec nevím, já jel klasiku, normálně hadřik, noviny a...
0: Kámo, máš můj respekt. Tak si užij odpolední vysílání.
1: Díky,
0: ahoj. Za chvilku Honza Benešovský.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, důležitá součást našeho dopravního vysílání z Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Po nehodě kamionu už je plně průjezdná D6 z Prahy do Karlových Varů mezi 25. a 32. kilometrem. Neprůjezdná ale zůstává obousměrně silnice 6 z Karlových Varů do Německa mezi Chebem a Pomezím nad Ohří. Ucpaná je silnice 7 na trase Chomutov Praha na obchvatu Slaného v obou směrech. Ve směru do Prahy budete ujíždět od odbočky na Mělník. V návaznosti na to je ucpaná silnice 16 od Velvar. Omezení vás zdrží na silnici 52 z Brna do Pohořelic mezi Modřicemi a Popovicemi. A dlouhá kolona popojíždí na silnici 37 na příjezdu do Trutnova od Jaroměře. Z Global Assistance Lenka.
1: Děkuju pěkně, teď ještě jižní Čechy, máme tam svého parťáka. Haló, kdo pak se hlásí?
3: Koulavej Charlie, zdraví. Český Budějice, směr Vodňany, černý Kodiak neoznačený. Držel se za Charliem dva úseky s omezením rychlosti, ale neuspěl, takže pokračovali. Bacha na ně, čau.
1: Charlie, skvěle, tohle je za 100 bodů, i vy všichni ostatní dávejte pozor, ale v tom nejlepším možném případě zkuste přeci jen dodržovat onu povolenou rychlost. Pak je to v pohodě a nemusíte se stresovat, jestli za vámi někdo jede. A ty 20 kilometry nad se přece nepočítají. 605-222-007, ozvěte se do dopravy.
4: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Posloucháte Radio Impulse, kde si v závěru dnešního dopoledne opět připomeneme, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Mezi posluchače Impulzu vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dnes je to Martina Kroha, která se zajímala o vaše štěstí.
1: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
2: Myslím si, když jsem dostudoval školu, tak v ten moment jsem se začínal nějak pomalu, ale jistě stavět na nohy.
3: Jsou vždycky takový momenty, kdy člověk si uvědomí, že nikdy nebude úplně kompletní a vždycky budou nějaký věci, které na sobě mu vadí, ale prostě ten fakt, že je člověk může měnit, mi vždycky udělá radost.
1: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
4: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: To zní skvěle, já jsem si to uvědomil dnes ráno, že jsem se probudil a že jsem tady a že můžu vysílat. Díky za celé dnešní dopoledne, těším se na vás zítra, ale teď už se o vás postará skvěle Honza Benešovský. Hezký den.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku nás čekají další zprávy a než se tak stane, tak se podíváme na počasí, které bude panovat zítra. Má být oblačno až polojasno, během dne místy přehánky, noční teploty 9 až 5, přes den od 17 do 21 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
1: A dost už, ne?
3: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to.
1: A poslat vám i nevratnou půjčku.
6: Jo!
3: Je libo 100 tisíc?
5: Máte tam 100 tisíc!
6: No! Jo!
5: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
6: Ježišmarja, pak jste Honza Daně. Pak jste Honza Daně.
7: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
6: Dobrý den, ano, fakt jo.
3: Nebo oba?
7: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
8: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 tisíc žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk. Na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Policisté na Chebsku uzavřeli cestu k hranicím u Pomezí. Dominik Ferry u soudu znovu odmítá vinu. Zpěvačka Shakira se ve Španělsku dočkala spravedlnosti. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Převrácený nákladák uzavřel důležitou cestu do Německa. Obousměrně řidiči neprojedou po silnici číslo 6 mezi sjezdy na Aš a Františkově Lázně a Pomezím nad Ohří. Situace na Chebsku sleduje náš reportér Michael Ransdorf. Hezké poledne.
12: Dobré poledne. Řidiči musí počítat s objížďkou. Policisté odvádí dopravu už na exitu 169 na Aš, Cheb, Podhoří a zpátky na 6 za Pomezím. I na objížďce ale naše dopravní centrála hlásí komplikace kvůli stavebním pracem. Připravte si tam nohu na brzdu, jezdí se tam totiž kyvadlově. Havárka dodávky s kamionem má tragické následky. Z převráceného těžkého nákladňáku museli jeho řidiče vyprostit, hasiči. Ten ale svým zraněním na místě podlehl. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Policisté na svém webu předpokládají, že se silnice číslo 6 za Chebem otevře až po 16. hodině. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
10: Bývalý poslanec Dominik Ferry znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. Učinil tak dnes u obvodního soudu pro Prahu 3. 29-letý muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 během styku s tehdy 17-letou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila. Skutek se podle Ferryho nemohl odehrát tak, jak tvrdí poškozená žena. Zároveň bývalý poslanec odmítá, že by si při styku s ní někdy prezervativ sundal. Soud se případem začal zabývat v březnu a není vyloučené, že by dnes mohly zaznít závěrečné řeči. Někdejší politik TOP 09 Ferry čelil od května 2021 podezření ze sexuálního obtěžování a násilí vůči několika ženám. Soudy ho už dříve uznali vinným ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj. Vyměřili mu 3leté vězení. S odvoláním Ferry neuspěl a před 2 lety nastoupil do vězení v Teplicích. Soudy teď řeší Ferryho žádost o podmínečné propuštění. Další jednání je nařízené na 26. května. Policie navrhla obžalovat cizince za lednový útok v obchodním centru v Hradci Králové. Viní ho z pokusu o vraždu a dalších zločinů. Zranil 2 lidi a hrozí mu až 20 let vězení. Kromě pokusu o vraždu čelí 33-letý muž obvinění také z výtržnictví a výroby dětské pornografie. Policie už v případu ukončila vyšetřování. Naše hokejisty dnes čeká těžká zkouška. Na mistrovství světa nastoupí proti Švédsku. Národní tým půjde na silné Severany po překvapivé sobotní porážce se Slovinskem. Útočník Matyáš Melovský říká, že naši musí pořádně zabrat.
13: Myslím si, že Švédi budou mnohem lepší. Myslím si, že možná to je dobře, že jsme dostali takovou facku od těch Slovinců, aby jsme se trošku probrali a naladili tu formu proti Švédům a šli do toho zápasu úplně jinak, s jiným nasazením a hrali líp.
10: Utkání mezi Českem a Švédskem na mistrovství světa začíná ve 20 hodin a 20 minut. Španělsko se plácne přes kapsu kvůli popové hvězdě. Finanční správa v zemi musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakiře skoro 1,5 miliardy korun. O verdiktu správního soudu dnes informují místní média. Soud rozhodl, že zpěvačka v roce 2011 nebyla ve Španělsku daňovým rezidentem a tudíž v této zemi nemusela odvést daně z příjmu a majetku. Zpěvačce se tak vrátí peníze odvedené na daních a pokutách navýšené o úroky. Jen na úrocích získá Shakira přes 121 milionů korun.
0: Je, to je ale hezká vratka, to potěší. Posloucháte Radio Impuls. Reportér Tomáš Zemánek je dnes v Hradci Králové, zajímá se tam o fotbalové záležitosti, přihlásí se živě do vysílání krátce po půl jedné. A teď muzika Reddy Kirken, potom Lionel Richie nebo Chinaski.
11: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls. Dobré odpoledne, řidiči, pozor, nová nehoda je v Praze, v Českobrodské, přímo z místa se za okamžik ozve jeden z našich dopravních parťáků, děkujeme. A potom další muzika, zpívat bude například Darinka Rolincová na Impulzu.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
9: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
6: Co ti tady přináší největší radost?
9: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
6: A co tě na této práci nejvíc baví?
9: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní. Taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
6: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě je stále uzavřená silnice 6 mezi Chebem a Pomezím, poblíž Německa. Jezdí se odklonem přes Cheb a Pomezí nad Ohří v obou směrech. Stavební práce zdržují provoz na obchvatu Slaného směrem na Prahu i na Chomutov. A teď míříme do Prahy, máme postřeh od nehody, hlásí se jeden z našich parťáků. Halo, halo.
2: Dopravní nehoda Praha Českobrodská směrem na Kolín, asi 200 metrů pod Jarovem, leží bohužel motorkář na kapačkách. Aj. Někdo mu nedal přednost.
1: Tak. Rádi slyšíme, ale i to je dopravní realita. Dávejte pozor, buďme ohleduplní a sem tam se nám ozvěte do vysílání 605 222 007, telefonní číslo, které normálně můžete vytočit, anebo po něm sáhnete v paměti svého mobilního telefonu a taky si stáhněte žlutou rádiovou aplikaci se 4 Ačky k dispozici zdarma v App Store nebo v Google Play. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, je před námi další hudební speciál. Už zítra dopoledne přijde kapela Jelen. Mezi 10:30 a 11:30 přímo do studia zavítají Jeleni společně se zpěvačkou Adélou Orlovou. Takže taková jeleno-orlí formace. Budeme si povídat, budeme hrát samozřejmě písničky a bude i jedno velké překvapení. Tak zítra dopoledne buďte u toho s námi v programu Rádia Impuls. Za chvilku Tereza Mašková a Marek Lambora a teď ještě Vlastík na chvilku do party.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Muž říká ženě, co bude dnes k obědu? Nic. Počkej, ale to bylo včera. Já jsem včera vařila na 2 dny.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept.

0: Pět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
9: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Krásné odpoledne, posloucháte Radio Impuls, za chvilku absolutní táborová klasika. Dáme si Brontosaury na kameni kámen, česká klasika z Impulsovic krabičky. Ale teď za fotbalem. Česká liga má letos ne jednoho, ale hned dva vítěze. Zatímco druhé místo pro Spartu a třetí pro Plzeň představují víceméně splněnou povinnost. Pozice čtvrtá rozjásala hradecký stadion pod lízátky. Včera na něm padla mistrovská Slavia. No a teď se nám z místa živě hlásí reportér Tomáš Zemánek. Hezký den, Tome, halo, halo.
1: Dobré odpoledne od Malšovické arény, kde je teď na první pohled ticho a klid, ale při bližším prozkoumání rozhodně je o čem mluvit. Hlásím se od vnější strany tribuny domácího kotle, no a vedle připravené dodávky se tady válí asi desetimetrová zmuchlanina toho, co bylo včera fanouškovské choreo s titulní hláškou Evropa volá. A právě o to tady v Hradci jde. Po 30 letech se otroci znovu naostro utkají s týmem ze zahraničí a pokud by tři v řadě dokázali vyřadit, půjdou do konferenční ligy. Zpátky ale sem pod lízátka, i když tady už je liga dohraná, vjezdem pro sanitku se právě teď koukám na trávník a vidím, že tým správců má plné ruce práce, protože už zítra se právě tady na neutrální půdě rozehraje finále domácího poháru mezi Jabloncem a Karvinou. Mluvil jsem i s hlavním správcem a ten mi vysvětlil, že dneska se opravdu nezastaví ani na 10 minut.
0: Tomáši, tak když se vyjížděl z rádia, tak si zrovna telefonoval s tiskovým mluvčím hradeckého fotbalu ve snaze potkat se s někým ze strůjců zmíněného úspěchu. Tak mě zajímá, podaří se to? Uvidíš se třeba s někým z hráčů?
1: No, tohle bohužel nevíde, ale i takové odmítnutí skrývá, řekněme, výmluvnou část příběhu. Asi nepřekvapí, že výhra 3-1 nad Slavií a definitivní potvrzení čtvrtého a pohárového místa se neobešlo bez zasloužených a taky náročných oslav. I proto mají hráči až do čtvrtka volno a dost možná se bude to volno hodit i k pomyslnému vyklusávání po včerejším výkonu nejenom na hřišti. Já jsem zrovna před chvílí viděl jednoho z fotbalistů z dálky, jak z útrop hradeckého stadionu vycházel a v ruce si nesl dres, který nepochybně poslouží jako vzácná památka.
0: Ještě se pojďme nakonec stručně podívat do historie, jak se v Hradci dnes vzpomíná na poslední účast ve fotbalové Evropě, která je, jak už si ostatně říkal, stará přes 30 let.
1: Byla to sezóna 1995/96 a Hradec si tenkrát poradil s Kodaní, aby pak ve druhém kole Evropy těsně vypadl s Dynamem Moskva. A jako hráč u toho byl třeba dnešní generální manažer klubu Richard Jukl. Na co vzpomíná on, to se do vysílání Rádia Impuls pevně doufám ještě dostane, protože setkání s ním, to už se domluvit povedlo.
0: Z Hradce Králové živě reportér a taky fotbalový expert Rádia Impuls Tomáš Zemánek. Tomáši, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A teď pojďme na absolutní klasiku Brontosauři na kameni kámen.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic krabičky.

Jako souří pohlazení Radio Impuls, míříme do provozu po nehodě, stále uzavřená silnice číslo 6. Mezi Pomezí nad Ohří a Chebem budeme to zpřesňovat za 2 minuty v dopravě 007, aby se klidně ozvěte z terénu, doplňte nás, je to cenné. Z muziky Tina Turner nebo kapela Slza Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Za volantem stále s vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začne Kuba Tilšár z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Uzavřená zůstává kvůli odklízení následků po tragické nehodě náklaďáku a dodávky silnice číslo 6 od Karlových Varů do Německa. V úseku mezi Chebem a Pomezím nad Ohří. Policisté dopravu odklání. Ucpaná je v obou směrech silnice 7 na obchvatu Slaného. Na cestě do Prahy se zdržíte před Netolicemi v 6,5-kilometrové koloně. Protisměru je přerušovaná v úseku 5 kilometrů. Zdržíte se proto i na silnici 16 na cestě z Mělníka, konkrétně je tam téměř 4-kilometrová fronta. Převážně kamiony jedou pomalu po pražském okruhu mezi D1 a Komořanským tunelem na cestě k letišti. Na D1 mezi Vyškovem a Brnem jsou místy fronty, tradičně mezi exity 216 a 196. A s 3-kilometrovou kolonou počítejte na 52 za Brnem do Pohořelic na úrovni Modřic. Z Global Assistance Kuba.
1: Děkujeme. Z terénu poptáváme koření. Kořenit můžete vy, naši srdcaři, parťáci. Ozvěte se na 605 222 007, normálně zavolejte, anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci se 4 Ačky, pokud ještě nemáte v mobilu. Stáhněte si ji zdarma z App Store nebo z Google Play. Šťastnou cestu!

0: odpoledne, posloucháte Radio Impuls. Za chvilku nás čekají další zprávy a teď se můžeme podívat na zítřejší počasí. Má být polojasno, během dne místy přeháňky, noční teploty 9 až 5, přes den od 17 do 21 stupňů Celsia.
1: Jarní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18, vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Zlevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická aréna v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul. Zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Partnery MOL Cupu jsou MOL, Puma, Fortuna, Penny a Guys.
5: Řada seniorů se superdávkou může pohoršit. Havel zůstává nejoblíbenějším porevolučním prezidentem. Loď s Hantavirem dorazila do Rotterdamu. Je jedna hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Nová superdávka může zavařit seniorům. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně tvrdilo, že bude nová podpora stejná nebo lepší pro 2/3 jejich příjemců. Teď ale otočilo a přihoršit si má přes 55% lidí. Detaily zjišťuje reportér Michael Ransdorf. Hezké odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Nejhorší dopad by měla mít superdávka na seniory starší 65 let. Míň peněz podle analýzy dostanou víc než 3/4 těchto lidí. Nejlépe na tom mají být zase rodiče samoživitelé, velké rozdíly jsou ale podle věku dítěte. Jakmile se dostane do školy, počet poškozených domácností samoživitelů je postupně víc. Ve hře je tak nový výpočet především té části superdávky, která směřuje na bydlení. Změny chce ministr Juchelka přilepit k právě řešenému zvýšení rodičovského příspěvku na 400 000 korun. Ten vláda začíná projednávat právě dnes. Pokud změny projdou, zhruba polovina příjemců takzvané konzervativní varianty bude dostávat zhruba stejnou částku jako dříve, a takzvaná expresivní varianta může lidem dávku zvednout i o několik tisíc korun. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Češi mají o nejlepším porevolučním prezidentovi jasno. I dál za něj považují Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu agentury Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si tak od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý a Klaus třetí. Na poslední čtvrté příčce zůstává Miloš Zeman, u kterého nadále platí, že boduje hlavně u lidí bez maturity. U lidí s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním dominuje v oblibě Havel. Zatímco Klause hodnotí lidé napříč sociodemografickými skupinami nejvyrovnaněji, Zeman a Pavel jsou podle autorů průzkumu velmi polarizující. Starostové z Jesenicka bijí na poplach. Představitelům Jeseníku, Mikulovic a České Vsi vadí složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i víc než rok a půl po záplavách brzdí obnovu obcí. Například Jeseník zatím podal 32 žádostí o dotace na víc než 100 záměrů. Plánované investice se vyšplhaly na téměř 2 miliardy korun. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90% způsobilých nákladů. Vyřizování dotací je ale podle jesenické starostky Zdeňky Blišťanové zdlouhavé.
8: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
5: Podle Blišťanové by obcím také pomohlo poskytnutí kapacit projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit proces administrativy. Ruské úřady zavřely silniční a železniční provoz na Krymském mostu. Ten spojuje Rusko s anektovaným ukrajinským poloostrovem. Portál Medúza v této souvislosti uvedl, že důvod přerušení dopravy není známý. Jak upozornil server Novinky.cz, předpokládá se, že most je uzavřený kvůli hrozícímu útoku. Výletní loď zasažená Hantavirem zakotvila v nizozemském Rotterdamu. Cestující se vylodili už dřív, do nizozemského přístavu ale dorazilo 25 členů posádky, dva lékaři a tělo jedné ze zemřelých cestujících. Přímo z lodi míří posádka do karantény, kde by měla strávit 6 týdnů. Samotnou loď teď čeká důkladná dezinfekce. Osud plavidla vzbudil celosvětové obavy z možného šíření nákazy. Světová zdravotnická organizace včera v dosud posledním hodnocení uvedla, že riziko globálního šíření Hantaviru zůstává nízké.
0: Navzdory tomu, co se stalo v zápase se Slovinskem, dál s nadějemi sledujeme hokejové mistrovství světa. Dnes večer je na programu utkání Česko-Švédsko. Jak to vidí sázkaři? Rozebereme v rozhovoru krátce po půl třetí a teď nastupuje do sestavy Petr Můk.
6: Radio Impuls. Radost ze života.

impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu Impulzem.

0: Radio Impuls, žijeme českou a slovenskou muzikou. Za chvilku skupina Jelen, která tady bude zítra dopoledne u Vlasty Korce s překvapením. Tak poslouchejte Impuls také zítra dopoledne, za chvilku další aktuální dopravní postřehy, stále přerušený je provoz po nehodě mezi Chebem a Pomezím nad Ohří. Budeme to upřesňovat a připojíme i další věci za 3 minuty v dopravě 007.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
2: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu 2 kompletních dioptrických brýlí získáte 2. pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Na silnici 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
7: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
4: Je nebojácný.
7: Já se začal taky bát trošku.
8: Ježiš, Aleš.
7: Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
9: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
7: Teď to duplo, i plusový.
9: Vidím to, posledleskej.
7: A tak to je počítej, tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
4: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Rychlejší dopravní informace z celého Česka. Stále přerušený je provoz mezi Chebem a Pomezím nad Ohří na silnici 6. Hasiči tady likvidují následky ranní nehody kamionu a dodávky. Obousměrná objížďka vede přes Cheb a Pomezí nad Ohří po silnici 606. Kvůli zúžení vázne doprava na obchvatu Slaného ve směru Chomutov Praha, stejně jako na D1 mezi Holubicemi a Rohlenkou směrem od Vyškova na Brno. Další informace můžete dodat, ozvěte se kdykoliv na 605 222 007 anebo se připojte přes naší žlutou rádiovou aplikaci se 4 Ačky. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, odpolední vysílání.

Radio Impuls. Za malou chvíli bude zpívat Jana Kirchner. Dnes ráno padl na výherním kole smolík v halo tady Impulzově, což je podle mě asi ta nejhorší varianta. Nedá se nic dělat. Občas se to stane, zítra jedeme na novo, nový začátek, nový start. Registrujte se opakovaně, doporučujeme to, protože každá další registrace zvedá šanci na ranní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu www.impuls.cz, v naší žluté rádiové aplikaci Další možnost, anebo si pošlete prémiovou textovku za 9

0: kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
1: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls. Hokejový šampionát ve Švýcarsku dnes pokračuje další várkou zápasů. Do akce jdou i Češi, kteří od 20 hodin a 20 minut vyzvou Švédsko. Se mnou je ve vysílání Jiří Hadrava, expert Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Jiří, hezké odpoledne, tak nám povězte, co můžeme od utkání se Švédy ve Friburgu očekávat.
1: Dobrý den. Tak kurzy bookmakerů Tipsportu naznačují, že český nároďák má před sebou dnes opravdu náročný test, protože Švédsko patří do okruhu hlavních favoritů na medaily. Pohled na soupisku tří korunek je docela výmluvný. Lukas Raymond, Matias Ekholm nebo Oliver Ekman Larsson jsou výrazní hráči i v NHL. Ale tým trenéra Radima Rulíka potřebuje zabrat. Duel proti Slovinsku se hrubě nepovedl. Vlastně jsme všichni očekávali jasné vítězství. Takže večer bychom mohli sledovat spíš urputnou bitvu s důrazem na defenzivu a nějaké ty body pro český tým. Nabízí se tak sázka, že v zápase rozhodně nepadne víc než 5 gólů v kurzu 1,78:1.
0: A jak to vidí tipéři Tipsportu?
1: Tak dnes pesimisticky 91% členů komunity sázkařů Tipsportu předpovídá triumf Švédska. Česku věří jen 7% z nich. V tuto chvíli možná sadit si na vítězství našich v základní hrací době v kurzu 4,24:1. Kurs na Švédy má hodnotu 1,7:1.
0: No tak uvidíme ještě tip na závěr. Streamy všech zápasů šampionátů můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci u Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Se také můžete zúčastnit soutěží Fantazy a typovačka celkem o 10 milionů korun. S námi vysílá a vysílat bude expert Tipsportu Jiří Hadrava. Tak vám děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou, hezký den.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Posloucháte Rádio Impuls, za malou chvíli dopravní zpravodajství, do kterého řadíme jednu policejní výzvu, jako Rádio dobrých skutků rádi pomůžeme. Tady slyšte, policie žádá řidiče projíždějící trasu Praha-Mělník v oblasti Zdib o zvýšenou pozornost. Hledá se přibližně 50-letý muž, který je duševně nemocný a může být v ohrožení života. Jakékoliv informace o něm hlaste tísňové lince 158. Ještě to jednou zopakujeme, za chvilku přímo už v dopravě 007 a zpívat bude Anna K. na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začne Kuba Tilšár z Global Assistance. Zdravíme tě, hezké odpoledne.
2: Ahoj Honzo, krásné odpoledne. Po tragické nehodě kamionu a dodávky zůstává zavřená silnice 6 od Karlových Varů do Německa v úseku mezi Chebem a Pomezím nad Ohří. Místo se objíždí přímo přes Cheb. V Praze na Kvelské ulici čekejte problémy z obou stran. Do Hloubětí na u Novopatské boural osobák s nákladákem a kolona je od Letňan. V protisměru se projíždí s omezením u Proseka a zdržíte se od Poděbradské z Hloubětína. Po pojíždět budete také na obchvatu Slaného na Sedmičce na cestě do Prahy před Netovicemi ve 4-kilometrové frontě. V protisměru je zdržení na pár minut. A 3,5-kilometrová fronta vás zdrží na 52 za Brnem směr Pohořelice u Modřic kvůli zúžení. A místy kamiony popojíždí také na D1 mezi Vyškovem a Brnem momentálně od Rousínova od exitu 216. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuju, ještě pojďme jednou zopakovat onu policejní výzvu nebo prosbu. Policie žádá řidiče projíždějící trasu Praha-Mělník v oblasti Zdib o zvýšenou pozornost. Hledá se přibližně 50-letý muž, který může být v ohrožení života. Jakékoliv informace o něm hlaste na tísňové lince 158.
3: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.
1: K nám se dovoláte přes číslo 605 222 007 anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci se 4 áčky. Šťastnou cestou, Rádio Impuls, dobré odpoledne.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku další zprávy a potom muzika třeba od kapely No Name, zítra dopoledne Jeleni tady u nás na návštěvě ve studiu, to připomínám jen tak na okraj, aby to nezapadlo. No a teď se pojďme podívat na počasí. Tady máme předpověď na zítřek, čekáme oblačno až polojasno, během dne místy přehánky, teploty v noci 9 až 5, přes den od 17 do 21 stupňů Celsia.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Vláda podpořila vyšší rodičovskou. Státní zástupkyně Ferry mu navrhla navýšení trestu. Dva Američani vnikli do virálního výběhu opic. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Vláda schválila navýšený rodičák. Příspěvek pro novopečené maminky může vyrůst na 400 000 korun. Náš reportér Michal Ransdorf ale zjistil, že změny přijdou až za půl roku. Hezké odpoledne.
5: Dobré odpoledne, vláda počítá s navýšením až od ledna o 50 000 vyšší rodičák dostanou rodiče, jejichž děti přijdou na svět právě až po novém roce. Místo dnešních 350 000 by měli dostat celkem 400 000 korun. Rodičovský příspěvek dostávají maminky nebo tatínkové dětí do 3 let. Kdyby rodiče čerpali příspěvek celou dobu, navýšení jim pak může přilepšit o necelých 14 stovek měsíčně. Každý měsíc jim tak stát může pomoci částkou přes 11 000 korun. Přilepší si taky rodiče vícerčat. U dvojčat má od roku 2027 vzrůst celkový příspěvek na 700 000 korun. Od trojčat nahoru pak bude příspěvek 800 000. Ministr sociálních věcí Juchelka chtěl také k navýšenému rodičáku přilepit nový výpočet superdávky, konkrétně její složky na bydlení. Balíček změn teď musí schválit poslanecká sněmovna. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Dominik Ferry by si mohl za mřížemi posedět o rok déle. Bývalému poslanci dnes takové navýšení trestu navrhla státní zástupkyně za další znásilnění. Ferrymu soudy v minulosti pravomocně uložily za 2 znásilnění a pokus o další 3 roky vězení. Příští týden by teplický soud měl jednat o jeho žádosti o podmíněné propuštění. V aktuálním případu řeší obvodní soud pro Prahu 3 obžalobu Ferryho z toho, že si v roce 2015 během styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Bývalý politik vinu odmítá. Na Pražském okruhu vyrostou nové nadjezdy. Ten v ulici K Austisu mezi dálnicí D5 a Barandovem bude hotový do 5 měsíců. Nadjezd v ulici K Zadní Kopanině do 7 měsíců. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové kvůli stavbě padne několik mostů.
6: Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu 2 jízdních pruhů v každém směru.
4: Práce jsou nutné kvůli tomu, aby se Pražský okruh mezi D1 a D5 rozšířil na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Znojemská radnice potěší lidi staršího data narození. 8. července spustí službu Senior Taxi, která lidem nad 65 let a handicapovaným umožní snazší přepravu po městě. K využívání služby lidé potřebují registraci, tu je možné si udělat už teď. Za měsíc mohou Senior Taxi použít až na 6 jednosměrných jízd. Službu bude zajišťovat Centrum sociálních služeb Znojmo. Jedna jízda vyjde na 20 korun. V japonské zoo se postarali o poprask 2 Američani. Jeden z nich vniknul do opičího výběhu, druhý celou akci natáčel na internet. Opice událost rozrušila a muže podle agentury AFP čelí obvinění z narušení provozu. Zaměstnanci zahrady dvojici zadrželi. Američané u sebe neměli doklady a policie se snažili lhát o svých jménech. Incident se odehrál v zoo, která se letos stala virálním fenoménem. Zahradu proslavilo osiřelé mládě opice makaka jménem Punch, které na videích objímalo plyšové bývalého orangutana. Matka opičky se totiž o své mládě odmítla starat a péči převzali ošetřovatelé. Ti mu plyšáka dali, aby mu poskytl pocit bezpečí a náhradu za mateřskou péči. Začátkem roku ho pracovníci zoo vrátili do tlupy, kde si ale místo zatím hledá obtížně. Plyšák orangutana mu tak je oporou i po začlenění do tlupy.
0: Tak věříme, že si brzy najde nové kamarády. Lenka Svobodová a další zprávy opět za hodinu. Měj se hezky, ahoj.
4: Ahoj.
0: U zvířat mimochodem ještě zůstáváme. My jsme totiž zachytili pokračování příběhu vyhořelé záchranné stanice pro zvířata v Brně. Bereme si to jako další téma do vysílání, ovšem nejdřív parádní muzika. Posíláme No Name, potom kapela Opět a Radeček.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Radio Impuls, za chvíli další muzika, ať už česká nebo zahraniční, nasadíme třeba Metaliku z našich Iveta Bartošová. Taky zkontrolujeme silnice, už teď vidíme, že po ranní nehodě zůstává přerušený provoz mezi Chebem a Pomezím nad Ohří na silnici 6, nabídneme detaily za 3 minuty odpolední Impuls.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kadesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesít za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malé nákladní auto, taková 7-tunná, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
7: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
4: Co ti tady přináší největší radost?
7: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
4: A co tě na této práci nejvíc baví?
7: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
4: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se ucpává výpadovka z Brna na Pohořelice u Modřic. Zdržení je tady přibližně 15 minut. Další kolony vidíme na příjezdu do Trutnova směrem od Jaroměře a současně od Úpice. V Praze vázne doprava v Kbelské ulici mezi Letněny a Hloubětínem v obou směrech. A po ní nehodě je stále zavřená silnice 6 mezi Chebem a Pomezí nad Ohří. Náhradní trasa vede po silnici 606 přes Cheb a Pomezí z obou stran. Budeme rádi, když nás doplníte, ozvěte se, 605 222 007 je naše telefonní číslo, anebo račte vstoupit žlutou rádiovou aplikací. Šťastnou cestou, Rádio Impuls, dobré odpoledne.

0: Impuls, pravidelná rubrika u Petra a Renaty po 15. hodině. Takže za chvilku vyhlásíme dnešní zadání. Tak buďte napříjmu a z muziky kapela Krištof Impuls.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 tisíc žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
7: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
6: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
7: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
6: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, čekáme na Hanu Zagorovou, za chvilku bude zpívat Impulzovi z krabičky.
1: Svět kolem nás.
0: Příběh vyhořelé zvířecí záchranné stanice v Brně se blíží ke šťastnému konci. Lidé na její obnovu naposílali zhruba 16 milionů korun. Dobrého skutku si všímá zpravodajský portál iDnes.cz a také náš reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré odpoledne, připomeň, co se v záchranné stanici stalo.
2: Pěkné odpoledne. Záchrannou stanici pro ptáky a malé savce v Brně Slatině poničil v první polovině května požár. Objekt lehl popelem, mimo to tam uhynuli tři psy, škody jsou ve statisících. Jak ale teď upozorňuje zpravodajský web iDnes.cz, Češi znovu ukázali ochotu pomáhat. Když majitel stanice Zdeněk Machař otevřel firemní účet, nevěřil svým očím a na sociálních sítích nestíhá děkovat.
3: Všem teda úctu, je to něco jak... Vy jste vlastně moje, když bych to teď řekl, facebooková rodina. Protože když něco potřebujete nutně, tak vždycky ten tatínek, maminka vám dali nějakou tu korunku. Nikdy vám neřeknou ne a ta facebooková rodina opravdu zapracovala.
2: Machař takovou štědrost nečekal. Na oficiálním sbírkovém účtu se sešly 2 miliony, víc peněz od dárců tedy nakonec bylo přímo na účtu firemním.
0: No a co teď se záchrannou stanicí v Brně Slatině bude?
2: Pan Machař chce z vybraných peněz obnovit zničené zázemí, dalším jeho plánem je pak vybudovat odloučené pracoviště, kde by bylo možné bezpečně vypouštět uzdravená zvířata zpátky do přírody. Zdeněk Machař také zmínil, že kromě sbírkových peněz dostal po požáru dotaci ze sítě záchranných stanic, tu ale věnuje ostatním záchranným stanicím.
0: Celý příběh si můžete přečíst na zpravodajském portálu iDnes.cz. Teď ho byl v našem vysílání přiblížit reportér Vítek Zábranský. Tak děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Posloucháte Radio Impuls, žijeme českou muzikou. Za chvilku potvrzujeme, Lucie a Lenka Dusilová se přihlásí, teď míříme do provozu kvůli odklízení následků nehody. Je stále uzavřená silnice 6 u Chebu, detaily za 3 minuty v dopravě 007.

0: Rádia Impuls. Jirko, co ti na cestách dělá radost ze života?
1: No život, protože já takhle žiju už 34 let, je to něco fantastického. Já se cítím šťastný, mám naplněný život, plním si sny a přál bych to každému, kdo má takovou podobnou ambici nebo touhu.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar z Global Assistance připojuje se právě teď.
3: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Obousměrně zůstává ucpaný obchvat Slaného před Netovicemi. Na cestě do Prahy čekejte 3-kilometrovou kolonu a necelé 3 kilometry má i v protisměru. V obou směrech zůstává uzavřená trasa od Karlových Varů do Německa mezi Chebem a Pomezím nad Ohří. Likvidují se tam následky tragické dopravní nehody. Převážně kamiony se táhnou po pražském okruhu mezi D1 a Komořanským tunelem směr letiště. V Praze na Kbelské ulici na cestě do Hloubětí na u Novopatské zůstává omezený provoz po nehodě kamionu s osobákem. Pomalu se jede od Letňan a ucpaná je silnice 33 na průjezdu Náchodem na cestě z Polska do Jaroměře. Z Global Assistance Kuba.
2: Děkujeme, bude fajn, když nás doplníte, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007. 18. Rádia Impuls, Renata Kuková, dobré odpoledne.
4: Krásné odpoledne, děkuju. Takhle to bych musela zalovit do paměti.
2: Já jsem vám to takhle jako Petře taky dobré odpoledne. Já jsem vám to jenom takhle hodil, tak si to dovysvětlete. No.
4: Jo, zní to hezky. My samozřejmě budeme hledat 18-leté, ale ne ty současné, ale z roku kterýho, Petře?
5: Dneska to bude rok 1999, takže slavíte 45. narozeniny letos.
4: Tak s těmi si budeme takhle nadálku aspoň povídat na jejich vzpomínky, jsme zvědaví. Pak taky budeme soutěžit o poukaz od Teskomy. No a pak se taky hraje hokej, takže
2: večer,
4: no jasně, jsme zvědaví, jestli můžeme být ještě trapnější než tím Slovinskem.
2: A to si to tam hezky poslala, čověče. Tak jo.
4: Je to tak.
2: Já, váš věrný fanoušek, budu poslouchat. Mějte se krásně, Rádio Impuls. Ahoj.
4: Ahoj.

0: se v pondělí odpoledne, minuta a půl před 15. hodinou, Lenka Svobodová připravuje zprávy, ví třeba, kdo se chystá na generální štáb, to se dozvíte hnedka taky. Potom Xindl X na vodě, s tím začneme další hodinu. A co zítra v počasí?
1: No, úterý polezou teploty nahoru, jinak obloha bude oblačná až polojasná, přehánky jenom sem tam a naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách bude kolem 12.
2: Jarní slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: S rodinou máte jistotu.
4: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
5: Rodina je milá.
6: Jede, jede poštovský pán.
7: A rodina umí podržet.
8: Mohli bychom vám pomoct my?
9: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
5: Pobavit se.
7: A dost už, ne?
5: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to.
7: A poslat vám i nevratnou půjčku.
9: Jo!
5: Je-li bo 100 tisíc?
8: Máte tam 100 tisíc!
9: Jo!
10: To není možný.
7: Máte rádi Kláru?
5: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
9: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
7: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
9: Dobrý den, ano, fakt jo.
5: Nebo oba?
7: Mějte se.
5: Šťastnou cestu.
7: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
11: Dohodla na novém šéfovi armády. Policie obvinila muže se zbraní z Chomutova. Trenéři českých hokejistů ladí po fiasku sestavu. Jsou 3 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
12: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Vláda ví, kým chce nahradit Karla Řehku. Kabinet chce do čela generálního štábu dosadit jeho prvního zástupce Miroslava Hlaváče. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že pro něj ale paradoxně nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna. Dobré odpoledne.
13: Hezké odpoledne. Zuna byl mezi ministry taková černá ovce. Všichni ostatní, kromě šéfa obraného rezortu, totiž pro Miroslava Hlaváče hlasovali. Pro premiéra Andreje Babiše to je dokonce ideální kandidát. Jmenovat za nového náčelníka dosavadního prvního náměstka náčelníka generálního štábu přijde předsedovi vlády jako přirozená volba. Hlaváč by tak mohl zastávat nejvyšší vojenskou funkci v zemi, zodpovídal by tak za velení, připravenost a rozvoj našich ozbrojených sil. Byl by taky hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. Návrh kabinetu na Hlaváčovo jmenování musí ale nejdříve posvětit sněmovní výbor pro obranu a pak ho musí jmenovat prezident. Dosavadní náčelník generálního štábu Karel Řehka by měl skončit v létě. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
11: Policie obvinila muže ze sobotního incidentu v Chomutově. 36-letý muž chodil po centru města s dlouhou zbraní. Byl pod vlivem alkoholu a drog. Za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví mu hrozí až 3 roky vězení. Soud bude rozhodovat o návrhu na jeho umístění do vazby. Spolu s ním policie zadržela ještě další 3 muže, které propustila. Mluvčí policie to uvedla na síti X. Policie uvedla, že obviněný se 3 dalšími muži v budově před incidentem popíjel alkohol. Na úřadu práce rychle přibývá mladších lidí. Může za to mimo jiné umělá inteligence nebo zvýšená podpora v nezaměstnanosti.
14: Vyšší počet žádostí absolventů a mladých evidují hlavně v Praze a ve Středočeském kraji. Ředitelka odboru zaměstnanosti a EU z úřadu práce Kateřina Budínová zatím vidí několik faktorů.
15: Patří mezi ně ekonomická nejistota, opatrnější přístup firem k náboru absolventů nebo rozvoj umělé inteligence a automatizace u některých juniorských pozic.
14: Manažer pracovního portálu jenpráce.cz Michal Španěl Impulzu řekl, že nárůst absolventů na úřadech práce nemusí znamenat pohromu.
16: Trh práce si s tímto novým fenoménem umí poradit, ale nebude to okamžité. Absolventi, kteří se dnes registrují, nejsou nutně ztracení. Část z nich aktivně hledá a evidenci využívá jako překlenovací podporu.
14: Určitou roli ve větším počtu mladých na pracáku může hrát i jednodušší online registrace na tomto úřadě. Zvýšená podpora v nezaměstnanosti nebo vyšší koncentrace škol kolem hlavního města. Martina Kroa, Radio Impuls.
11: O pozůstatky keporka Katymiho se postará příroda. Zůstanou v moři u dánských břehů, kde je moře vyplavilo. Místní úřady informovaly, že s nimi nehodlají nějak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli do severního moře. I přes rozsáhlou záchranou akci, ale keporka k následně uhynul. Český hokejový tým hledá recept na Švédy. Trenéři se ve večerním utkání světového šampionátu plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje do pátečního vítězného duelu s Dány. Třeba do první útočné formace ke kapitánu Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi se vrátí Matěj Bliml, který v sobotu se Slovinci zůstal mimo sestavu. Otazník ale zůstává nad tím, jestli týmu večer pomůže obránce Michal Kempný. Ve Friburgu dnes totiž vynechal ze zdravotních důvodů povinné rozbruslení. Trenéři sestavu ladí hlavně v reakci na sobotní překvapivou porážku 2-3 po prodloužení, kterou jim uštědřilo Slovinsko. Večerní švédská prověrka začne ve 20 hodin a 20 minut.
0: No, 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu. S vámi od teď Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, dnes budeme vzpomínat na rok 1999 s vámi, kterým tehdy bylo 18.
0: No a budeme taky servírovat dobrou muziku, třeba Xindl X na vodě přichází právě teď na Impulzu.
12: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: Rádio Impuls v pondělí 18. května, teď 8 minut po 15. hodině.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na Rádio Impuls.
0: Tak i dneska budeme vzpomínat na dobu, jak jste prožívali vstup do dospělosti těsně před miléniem. Čekal na vás svět, splnili se životní sny a plány, už teď pište nebo namlouvejte vzpomínky na vaše osmnáctiny, tentokrát v roce 1999, to znamená letos máte 45. narozeniny.
2: Pomůžeme si i událostmi, které se tehdy se běhly tou klíčovou v roce 1999, na který dnes vzpomínáme, byl vstup České republiky do Severoatlantické aliance. Tím se naše země stala součástí systému kolektivní obrany a takhle jsme se na to dívali v televizních novinách.
3: Rok 1999 znamenal pro Českou republiku významný zlom v zahraniční politice. Prezident Václav Havel totiž 26. února svým podpisem v trůním sále Pražského hradu potvrdil vstup České republiky do NATO.
4: Po mnoha staletích dramatické existence našeho státu je jeho bezpečnost konečně pevně a dobře zaručena.
3: Česká republika, Maďarsko a Polsko se tak jako první země bývalého východního bloku staly členy Severoatlantické aliance.
1: Když nám bylo 18 na Rádiu Impuls.
0: No a v tom roce proběhlo i mimořádně vzácné, téměř úplné zatmění slunce, které v Česku zakrylo skoro celý sluneční disk. Tak doufáme, že to nevedlo stín, ten váš vstup mezi dospělé.
2: No to se v 18 určitě neděje. Na podzim toho roku 1999 poprvé mohli návštěvníci Prahy a nebo Pražáci na lince metra B vystoupit ve stanici Hloubětín.
1: Když nám bylo 18 na Rádiu Impuls.
0: Kromě vašich osmnáctin, tak se rodila i bezvadná muzika. A to třeba v podání Žlutého psa. Nezávislá u Žlutýho psa přišla.
2: Jasně, v 18 už jsme byli nezávislí, to si řekněme. A tehdy se trsalo i na písničku Lubega Mambo Number 5.
0: No to frčilo na těch diskotech.
2: Jo, přesně, přesně. Jo, jako... to hned, já si to pamatuju úplně. Sedíš u stolu a Lubega a už jsme byli na place.
0: Ale pozor, Ivetka taky vypustila tři oříšky.

0: Tak už jste v tom roce 1999 s námi. Bylo vám tehdy 18, letos máte 45. Tak přemýšlejte, co se vám tehdy událo, jak jste se měli, cítili, co jste dělali, co jste možná chtěli dělat. Napište nám to na WhatsApp nebo namluvte hlasovku na 605 222 007.
1: No a ještě jeden přenos do roku 1999 v podání Rickyho Martina, Livin' La Vida Loca. Mimochodem, Ricky Martin se vrátí do Prahy, tak možná jako se to hezky propojí s těma vašima 18. A třeba letošní návštěvou jeho koncertu a oslavy 45. narozenin.
0: Vzpomínky jsou tady, tak pište.
1: Ale už je tady Ricky Martin, rok 1999, Livin' La Vida Loca.

0: Impuls, za chvíli třeba Miley Cyrus, no a sledujeme i dopravu, stále uzavřená silnice číslo 6 a další podrobnosti, nejen o tom v dopravě 007 už za 3 minuty.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
9: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
10: Je nebojácný.
9: Já se začal taky bát trošku. Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
11: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
9: Teď to duplo, i plusový.
11: Vidím to, po zatleskem.
9: Aha, tak to je počkejte, tleskej. Jo, ne. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
6: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Po ranní nehodě je stále uzavřená silnice číslo 6 mezi Chebem a Pomezím poblíž Německa. Jezdí se odklonem přes Cheb a Pomezí nad Ohří v obou směrech. Stavební práce zdržují provoz na obchvatu Slaného směrem na Prahu i na Chomutov. A kvůli pracím je zasekaný průtah Trutnovem ze všech stran, tady té Unervy. Zhruba 2-kilometrová kolona je teď na příjezdu do Litomyšle od Mohelnice. A po nehodě je omezený provoz v Praze v Kbelské ulici mezi Letňany a Hloubětínem. Kolony jsou tady v obou směrech. Další informace můžete přinést vy buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.

0: Radio Impuls 15.23, aktuální čas, za chvíli třeba MC Erika Barbara, keď přijde láska.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na Radio Impuls.
2: Vzpomínáme s vámi, kdo jste byli plnoletí v roce 1999 a letos tak slavíte 45. narozeniny. Na WhatsApp se nám ozval například Martin. Mně bylo v tom roce 1999 sice 20, ale zrovna jsem byl na vojně a moc dobře si to pamatuju. Na počest vstupu České republiky do NATO nám totiž z bezpečnostních důvodů zatrhli vycházky. Ironicky dodává, že to měl na vojnu hodně daleko, ze Stodůlek až do Davic. Já to vysvětlím, obě jsou to pražské čtvrti, jo? Takže pěkně Praze.
0: Proč jako zatrhovat vycházky, to mi teda nejde na rozum.
2: No, dělalo se to.
0: Aby třeba neudělali nějaké lumpárny někde vysoko, protože v tom roce byl postaven i meteorologický radar Brdy Praha. Když tam zajdete teď, tak z toho ochozu věže je vidět třeba na Šumavu, Krušné hory, Krkonoše a další české hory. Z roku 1999 je taky ikonický film Pelíšky.
2: No, tak na Pelíšky vzpomíná třeba Lída, píše, pamatuju si, jak jsme pak rok po 18 viděli poprvé Pelíšky, ještě jsem je úplně nechápala, ale teď už je znám naspaměť a směju se pořád. Tak to jste na tom stejně jako Petr Brožík.
0: No jejda, bez Pelíšku si nedokážeme představit Vánoce. Když to televize protočí v průběhu roku, tak se s chutí podíváme. Já už je viděl asi 100krát a na další 100 se těším samozřejmě.
2: No a teď se můžete chechtat společně s Petrem. V hlavních rolí Pelíšku skvělá plejáda herců Miroslav Donutil, Jiří Korec, Simona Stašová, Emilia Vašáriová, Bolek Polívka, Ježíš, to bychom tady byli dlouho, Dušek, Holubová, Zázvorková. Pojďme na ty ukázky z Pelíšku, protože to je perla za perlou. Kde je máme? No, budeš muset asi říkat.
3: Přestává veškerá legrace.
4: A komu tím prospějete, co?
3: Maršal Malinovský.
5: Co druhý učiteli? Můžu se na něco zeptat?
6: Hoří hovno?
7: Třeba velbloudí, ano.
4: Co je to tady za hnusnou máničku?
7: Řekla jsi noky?
4: Uduš se tím nokem! Já ti dám život! Pojď mi to povědět sám! Ty konele!
8: Víš co, Sašo? Jdi do prdele.
7: Prosím?
8: Jdi do prdele.
4: Teď jsi hrdina, co? Jsem zvědav, co tomu řekne soudruh tatínek.
0: No jo, v roce 1999 jsme taky žili krásné mládí bez chytrých telefonů a sociálních sítí. Kdo nezažil tuhle svobodu, musí být podle mě teď emočně plochý, píše Zbyněk z Pardubic.
2: No tak pojďme vzpomínat na ten rok 1999.
1: Když nám bylo 18 na Rádiu Impuls.
2: Co si z něj pamatujete, jaké jste tehdy měli zážitky, kamarády, co jste dělali, jestli jste měli po maturitě, cokoliv. Všechno nás zajímá na 605 222 007.
0: Pište, ale namlouvejte, za to budeme moc rádi.
1: Když nám bylo 18.

0: 15letých příběhů z roku 1999. Za chvíli tady na Impulzu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
12: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
13: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
14: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: odpolední impuls a jdeme na vaše vzpomínky.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: No a máme tady vaše vzpomínky na rok 1999, kdy jste slavili 18. narozeniny, letos už tedy 45. Roman nám napsal na WhatsApp, že byl v roce 1999 na vojně a dost možná s především posluchačem Martinem, protože byl taky v Pražských Dejvicích. Film Pelíšky ho taky neminul, směje se pokaždé, když je dávají. Tohle máme stejný úplně všichni určitě.
2: Přesně, rok 99, tam nás to pospojovalo díky Pelíškům. Robin z Mělníka zase píše, že jako fanoušek do vojenské techniky tehdy hodně prožíval vstup do NATO, který se pojí s tím rokem, na který vzpomínáme, a měl pocit, že začíná nová éra. Oddychl si a i když svět není úplně, jak by měl být, jsem rád za dobu, ve které žije.
0: Ahoj impulzáci, tady Mája, to nejsem jako já, ta Mája, ale píše nám Mája, že si dobře vzpomíná na rok 1999. Byla to jízda v mých telecích letech, diskotéky, zábavy, výlety, všechny víkendové akce jsme s kámoškami domlouvali přes ICQ, pamatujete?
2: Jako zběžně, to mělo kytičku v tom.
0: Jo, to byla ta kytička. No, hezky vyskočilo okýnko a ICQ, také dneska ti vyskočí na Messenger na telefonu, tak to bylo ICQ.
2: A jo, já už vím, já jsem si vlastně takhle telefonovala se strejdou z Řecka,
0: no,
2: protože to taky přes ICQ,
0: to je ono.
2: Aha, takže já vždycky někde pobytě a najednou ICQ.
0: Přesně, to bylo ono. A navíc v té době byly jenom SMSky, psali se na těch černobílých displejích telefonů, jako byla třeba Nokia 5110, takové to těžítko. Knihovna zpráv se musela pořád promazávat, protože se ukládaly na SIM kartu a vyšlo se jich třeba 10 nebo 15, a několik to bylo.
2: Jo,
0: když
2: si
0: zapomněla, tak ti další SMSky už nechodily, pak si dala vymazat všechny, tak se to vymazalo, no drrr, ti přišli.
2: Jo, všechny ty, co čekali ve frontě. No jo, prostě to byl rok 1999, prostě pak to všechno se to zlomilo a už to valilo přesně ten digitální a sociální sítí svět. Tak my si teď zahrajeme, aby jsme se ještě do toho roku 1999 pěkně, já nevím, můžeme si zatančit, protože Buty a Tata, to byla pecka jako blázen.
0: Tata, je to pěkný, no. Rok 1999, tehdy vy 18letí, letos 45, tak jdeme na Buty.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Puls, další muzika za chvilku. Miroš Birka, možno se ti zdá, sledujeme i silnice, to, že jsou komplikace, to se vám nezdá, zejména je stále přerušený provoz na silnici číslo 6 od Milana a od Áji. Máme další informace z různých koutů republiky, doprava 007 je tady za 2,5 minuty.
1: Na Impuls dorazí Jelen, to je potřeba si říct. Samozřejmě myslíme kapelu Jelen, protože na Impulzu vám rádi hrajeme česky a Jeleny máme moc rádi. Už zítra dopoledne mezi 10:30 a 10:30 přijdou k nám do studia společně se zpěvačkou Adélou Orlovou.
0: No a bude se povídat, nebo je chybět muzika Jelení a možná je tady i nějaké překvapení ve hře.
1: To máme rádi.
0: Lítá ve vzduchu, ve hvězdách. Zítra buďte u toho dopoledne od 10 s námi na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Začínáme horkou aktualitou. Nehoda uzavřela D1 na 208. kilometru směrem od Brna na Vyškov. Profíci z Global Assistance upozorňují na 6-kilometrovou kolonu na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. U exitu 196 totiž překáží odstavený kamion. 3-kilometrová šňůra aut se sune před Litomyšlí na tahu Mohelnice Hradec Králové. Řidič kamionu Milan hlásí komplikace na trase mezi Jičínem a Turnovem. Milane, povídej, kde konkrétně to vázne.
2: Silnice číslo 35, dědině Ktová, rozkopali, vyfrezovali celou cestu z jedné a z druhé strany kolona.
1: No jo, možná až k nedohlednu kolona, dávejte pozor na pevné nervy. Řidička Aja informuje o potížích na výpadovce z Prahy na Ústí nad Labem.
3: Výjezd z Prahy směr dálnice D8 na Ústí hned za ukončením Prahy. Je dopravní nehoda, dvou vozidel, řidiči jsou venku, jsou u středových svodidel, mějte se.
1: Díky za to, dávejte pozor, děkujeme Aje. Stále je přerušený provoz mezi Chebem a Pobenzím nad Ohří na silnici číslo 6. Hasiči tady likvidují následky vážné ranní nehody kamionu a dodávky. Obousměrná objížďka vede přes Cheb a Pomezí nad Ohří. Zapojte se případně taky buď zavoláním na 605 222 007 nebo na hraní vzkazu do naší mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
4: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Radio Impuls, pondělí odpoledne za 2 minuty 16. hodina. Lenka Svobodová připravuje zprávy, jsou tady co nevidět. Dominik Feri si prý oddychl, co se děje, to se dozvíte za chvíli. Divoký byl, plakala, to nás čeká hnedka po zprávách. A co nás čeká zítra venku, tak to ví Renča.
1: Nemusíme plakat, začne se totiž oteplovat. Úterý bude mít oblačnou až polojasnou oblohu, přeháňky jen sem tam a naměříme 17 až 22 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 12.
2: Diagnoza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme Impuls. Češi na toho! Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na rádiu Impuls.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
4: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická aréna v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul. Zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.
5: Feriho zprostil obžaloby v další kauze znásilnění. V případu fotbalové korupce začala přibývat přiznání. Zemřel nejspíš nejstarší pes světa. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Exposlanec Dominik Feri si může oddychnout. V případu dalšího znásilnění je podle soudu nevinný. Reportér Michal Ransdorf ale doplní, proč soudce dal částečně zapravdu i obžalobě. Hezké odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 měl při styku s tehdy 17-letou dívkou i přes její nesouhlas sundat kondom. Soudce Marek Bodlák řekl, že se taková věc opravdu stát mohla. V jeho očích ale podle tehdejších zákonů nešlo o znásilnění. Před 11 lety se totiž definovalo jako donucení k pohlavnímu styku násilím nebo zneužitím bezbrannosti a o ani jedno tehdy nešlo. Modlák ale naznačil, že dnes platí jiná pravidla a tudíž by i rozsudek podle současných zákonů mohl znít jinak. Feri vinu odmítá, obžaloba mu navrhovala k jeho současnému trestu dalších 12 měsíců za mřížemi. Osvobozující rozsudek je ale zatím nepravomocný. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: V korupční fotbalové kauze se začala množit přiznání. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části případu se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků. Obvinění se vyjádřit odmítly. V kauze policie obvinila na konci března 32 lidí. Etická komise fotbalové asociace zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení. Další pak v květnu. Z prvoligových klubů se kauza týká Karviné, z druhé nejvyšší soutěže pak Opavy a Chrudimi. Do kauzy jsou zapojení i další hráči z první ligy Jakub Elbl a David Látal. Královéhradecký fotbal slaví historický úspěch. Díky vítězství nad Slavií si zajistil druhé předkolo konferenční ligy. Ta by znamenala teprve třetí účast v pohárové Evropě od roku 1960, kdy Votroci poprvé a naposledy ovládli domácí ligu.
8: Jak vnímají fotbalový úspěch Hradečáci, na to jsem se ptal v ulicích a kolem jdoucí o něm často sotva věděli.
9: To jsem neslyšel teda.
10: Jak postoupili do evropské ligy, nebo co to bylo teďka, netuším?
9: Já nejsem fanoušek české ligy, já hodím líbe.
8: Naštěstí jsem ale narazil na fanouška Petra a rychle bylo jasné, že jeho svědectví jen tak někdo nepřebije.
11: Já jsem se přistěhoval do Hradce Králové a Hradec získal titul. A od té doby prostě s tím fotbalem žiju, protože to byl první titul mimo Prahu. Tak jsem to prostě vnímal, sledoval, tady to tím žilo. ale ono potom ty další roky už nebyly tak nadšený. Jo? Je to tak, takový dostraceno. No tak snad se to teď vrací, no.
8: FC Hradec zakončí ligovou sezónu na hřišti Sparty. Čtvrté místo a kvalifikaci konferenční ligy mu už ale nikdo nesebere. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
5: Ve Francii zemřel údajně nejstarší pes na světě. Šlo o jedince francouzského plemene Papillon. Podle serveru Novinky.cz zvíře zemřelo tento měsíc ve věku 30 let a 5 měsíců. Psi se přitom dožívají v průměru 10 až 15 let. Je pravděpodobné, že se zvíře dostane do Guinnessovy knihy rekordů. Jeho 29-letá majitelka psa vlastnila teprve od poloviny letošního dubna, kdy zemřel jeho původní a do té doby jediný majitel. Poté se pravděpodobný rekordmal ocitl v útulku.
0: No ale celé 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu. S vámi Petr Brožík.
12: A Renata Kuková a před půl pátou si s vámi zahrajeme o 3000 poukázku od Teskomy.
0: Mezitím si budeme hezky hrát, bude tu divoký byl, plakala právě teď na Impulzu. Hezké odpoledne s námi.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls v pondělí odpoledne, 5:45. Za chvíli Marek Ztracený, budeme se modlit za pátek, což se při pondělku hodí, už aby byl, navíc s tím krásným počasím, které je ve výhledu. Takže za chvíli sledujeme také aktuální dopravu. Kvůli nehodě je uzavřená D1 směrem od Brna na Vyškov mezi Rohlenkou a Holubicemi. Doprava 007 je tady za 3 minuty, poslouchejte dál.
1: No a zhruba za 15 minut budeme soutěžit, nabízíme poukázku na nákup zboží Tescoma v hodnotě 3000 korun. Soutěžní otázku už mám připravenou. No a pokud nevyhrajete, může se to stát, tak můžete ale až do 1. června využít slevové akce Týden s Tescomou s 20% slevami na kuchyňské a domácí potřeby značky Tescoma, a to v prodejnách i na e-shopu na www.tescoma.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Krasavnice 1/13, Krastavy do Liberty. Tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce, je bouračka.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Jiřina Součková. Co přesně děláš?
9: Já dělám zprávařku, takže připravuju a čtu zprávy.
6: Co ti tady přináší největší radost?
9: Mě to obzvlášť baví, když nám to v redakci jede jako dobře promazaný stroj, kdy na sebe slyšíme a máme společný tah na branku.
6: A co tě na této práci nejvíc baví?
9: Všechno. Baví mě v agenturách hledat podnětné informace, pak z nich vytáhnout to nejdůležitější, zpracovat tak, aby byly pro posluchače srozumitelné a přínosné, případně aby pobavili. No a nakonec je poslat do éteru, to mám fakt ráda.
6: Rádio Impuls a Jiřina Součková. Děláme zprávy. Důležité pro život.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Kvůli nehodě je uzavřená D1 směrem od Brna na Vyškov mezi Rohlenkou a Holubicemi. Jezdí se odklonem po silnici 430 přes Rohlenku směrem na Vyškov. Už 8 kilometrů měří kolona na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Na vině je porouchaný kamion u exitu číslo 196 směrem na Vyškov. 3-kilometrovou šňůru taky vidíme před Trutnovem od Jaroměře na silnici 37. Důvodem je tady zúžení. Hlavní město se ucpává typicky na hodně místech, na to se teď připravte. A po ranní nehodě je uzavřená silnice číslo 6 mezi Chebem a Pomezí nad Ohří. Náhradní trasa vede po silnici číslo 606 přes Cheb a Pomezí z obou stran. Připravte se na pevné nervy tady. No a zapojte se taky do dopravy 007, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky Markem Traceným a modlitbou za pátek.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Radio Impuls, pondělí odpoledne 18. května, teď 8 minut před půl pátou. Česká muzika za chvíli, dokonce živá česká muzika z Českého mejdanu 2021. To budou činasky, potkal jsem tě po letech. No ale teď pojďme hrát, máme pro vás poukázku na nákup zboží Teskoma v hodnotě 3000 korun.
1: No a zůstaneme samozřejmě u těch domácích potřeb, když už soutěžíme s Teskomou, a mě zajímá, a to je naše soutěžní otázka, kdo si nechal patentovat první moderní škrabku na brambory. Takže za A švýcarský hodinář.
0: Nebo za B americký kuchař.
1: A nebo za C německý řezník. Kdo si nechal patentovat moderní škrabku na brambory? Pište nám na WhatsApp 605 222 007 a za chvíli voláme vítěze.
0: Těšíme se na vás.
2: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 tisíc žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
3: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu jsem naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tichat sluneční

0: Plus, za chvíli Impulzovic krabička, tam už připraven Karel Gott, svět má ty chvíli rád, takže dál poslouchejte. No a taky dneska soutěžíme o poukázku na nákup zboží Tescoma v hodnotě 3000 korun.
1: Soutěžní otázka byla jednoduchá, no jednoduchá na položení, pak jste se už jako ve svých odpovědích hodně různili. Ptala jsem se, kdo se nechal patentovat první moderní škrabku na brambory. Nabízeli jsme podnikatele, jako byl Švýcár, Američan nebo Němec, byli to ti, kteří prostě vždycky něco vymysleli. No tak ten člověk, který měl patent a má patent na škrabku na brambory, na tu moderní, tak byl to Švýcar, to si řekněme. Na telefonu už máme i správnou odpověď, tedy respektive posluchačku se správnou odpovědí. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne i vám.
0: Lucie Doležalová ze Šternberka u Olomouce. Lucko, takže...
1: Vy jste odpovídala celkem konkrétně. I to jméno jste tedy toho vynálezce doplnila.
2: Ano, to byl Švýcar žijící, pocházející z Česka.
1: Přesně tak, Alfred Nevečeřal, řeknu to za vás. Je to tak, byl to syn americko-českých emigrantů, proto tam slyšíme vlastně Nevečeřal tu češtinu. A vy od nás získáváte poukázku na 3000 od Tescomy.
0: Gratulujeme.
2: Děkuji moc krát, výborně.
0: Lucie, a vy se takhle zajímáte obecně o historii, anebo vysloveně škrabky na bramby jsou vaším nějakým zájmovým koníčkem?
2: Ne, není to ani jedno, ale shodou okolností si doma rádi děláme takový soukromý kvízy.
0: Aha.
2: A v jednom tom kvízu jsme tady tohleto měli.
1: Tak no, se to hodí,
0: což jako může pomoct.
1: Přesně.
0: Jo, domácí kratochvíle, nějaká deskovka nebo vědomostní soutěž a hnedka to může přinést takovouhle krásnou cenu. Dobrá, Lucie, takže jestli máte už škrabku nějakou jetou doma, tak si můžete pořídit novou teď konc a budete mít krásnou vzpomínku na ten dnešek.
1: Za těch 3000 to by bylo několik škrabek, takže Lucko, užijte si poukáz a ať se vám v kuchyni hezky daří. Tolika penězi a tolika věcmi, co za ně pořídíte. Gratulace.
2: Děkuju, mějte se moc hezky a moc krát děkuju.
0: Taky, díky, mějte se, papa. Takže další soutěž o poukázku do Tescomy za 3000 korun bude zítra v odpolední vysílání Impulzu. A jestli jste nevyhráli, tak můžete až do 1. června využít slevové akce Týden s Tescomou s 20% slevami na kuchyňské a domácí potřeby značky Tescoma v prodejnách i na e-shopu www.tescoma.cz.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Radio Impuls. Za chvíli třeba Eláni Stušková, koukáme i na silnice. Po nehodě zůstává uzavřená D1 směrem od Brna na Vyškov. Dávejte pozor. A doprava 007 je tady za 4,5 minuty.
1: U nás na Impulzu si každé všední ráno můžete přijít až na 100 000 korun. Může se vám to stát třeba cestou do práce, nebo vás probudí ten telefon, ale vy musíte udělat jediné. Předtím se zaregistrovat do naší hry Halo tady Impulzovi, být připraveni a když telefon zazvoní v kteroukoliv tu chvíli raní, tak musíte říct jediné správné heslo. Halo tady Impulzovi, na to náš ranní Impulzovic tým čeká. Když tohlete všechno splníte, zvednete telefon, řeknete heslo, můžete ještě potom roztočit kolo, ve kterém ovšem, kromě toho, že může padnout betáno jackpot, může padnout i smolík. A to se stalo dneska ráno Vladimírovi.
0: No, Vladimír bohužel. Smolík, to nebyl to ten Vladimír Smolík, ale to byla ta pohádka, že jo?
1: Já jsem Pepa
0: klukovi.
1: Smolík.
0: Jo, takže byl Vladimír Smolík. Takže
1: jo.
0: Vladimír měl dneska smolíka, to se stává, ale prostě to ke hře patří. Rozhodně tomu jděte naproti, zaregistrujte se buď na webu Impulzu v naší žluté mobilní aplikaci nebo SMS-kou na číslo 906 11 09. Takže hurá registrace, hrajte s námi už zítra ráno u Impulzových. No a připomínám, že partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě jsi viděl nejkrásnější západ slunce?
1: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko, tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já ji velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 4:45 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě zůstává uzavřená D1 směrem od Brna na Vyškov mezi Rohlenkou a Holubicemi. Jezdí se odklonem přes Rohlenku po silnici číslo 430 na trase Brno-Vyškov. D1 je zasekaná ještě u Brna před exitem 196 směrem na Vyškov i na Prahu. 13-kilometrová šňůra kamionů se sune po D2 před Brnem směrem od Bratislavy. A asi 3-kilometrovou kolonu čekejte na tahu z Plzně do Norimberka za Rozvadovem. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu na pražském okruhu na 20. kilometru na trase Ruzině-Modletice. Připravte se na kolonu v úseku mezi Zličínem a Ořechem. A po ranní nehodě je pořád uzavřená silnice číslo 6 mezi Pomezím nad Ohří a Chebem. Jezdí se odklonem přes Pomezí a Cheb, a to v obou směrech. No a zapojte se taky do dopravních hlášení a postřehů, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Impuls, 2 minuty před 17. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy. Za chvíli jsou tady, pak nás čekají pánové ze skupiny Kryštof, zůstaň tu se mnou. No a co nás čeká zítra venku, tak to ví Renča.
1: No bude čím dál tepleji, úterý bude mít oblačnou až polojasnou oblohu, přehánky jenom sem tam. Naměříme 17 až 22 stupňů, ale když se podívám na tenhle týden, tak jeho konec. 29 tam budou.
0: No,
1: 29.
0: To bude krása.
1: Od neděle až pak ještě další celý týden až do středy 29 stupňů.
0: Zahrádky, pivečko, no.
1: Ježiš, to vidím. Já nevím, já se myslím na to, že mi třeba uschne povlečení hezky venku, ručníky, že budu prát a ty pivečko zahrádka. Ty jo, dobrý, jdeme dál.
2: Jarní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál, šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz. Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
2: Létá po světě a bere nás sebou.
3: Když se dotkne dláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls. Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: D1 zavřela za Brnem nehoda. Polsko předá Česku zadržené kvůli útoku v Pardubicích. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Nehoda 2 osobních aut blokuje D1. Dálnice je zavřená za Brnem na 208. kilometru ve směru na Ostravu. Policie dopravu odklání na silnici 430. Mluvčí jihomoravských policistů to řekl agentuře ČTK. Při nehodě se lehce zranila žena, kterou záchranáři po ošetření převezli do Vyškovské nemocnice. A právě přichází čerstvá zpráva. D1 je po nehodě na 208. kilometru směr Vyškov už průjezdná jedním pruhem. Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Zástupci akce pozvali do Brna sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Agentuře ČTK informaci o záštitě potvrdila prezidentská kancelář. Pavel podle ní festivalu udělil záštitu už po třetí. Projekt si klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností. Sjezd se v Brně uskuteční od 22. do 25. května. V Česku bude poprvé. Proti konání sjezdu sudetských Němců se minulý týden hlasy vládní koalice postavila sněmovna, která ve svém usnesení vyzvala ke zrušení akce. Podle organizátorů festivalu Meeting Brno je rozhodnutí poslanců projevem strachu z vlastní minulosti. Uvedli, že akce se uskuteční podle plánu. Čeští vědci si posvítili na emisní hříšníky. Řidiče s auty vypouštějícími do ovzduší příliš škodlivin dokážou změřit na dálku. I když je metoda méně přesná, umožní policistům především vytipovat šoféry s problémovými auty.
6: Přicházím ke kontrolnímu místu, auta tu zastavují před závorou, projíždí pak přes malý příčný práh a už v tu chvíli může být jasno díky snímačům uprostřed retardéru. Odsud putují plyny do dodávky s dalšími citlivými senzory a nejrůznějšími obrazovkami.
7: Teďka nám tam projelo auto, křivka nám stoupá, co si pod tím mám představit?
8: Koncentrace se zhruba zdvojnásobila. Dostali jsme se lehce pod 10 tisíc, to není tak hrozné, ale v předchozích dnech tady byly případy, že projížděly auta, které emitovaly 10 milionů částic v kubickém centimetru. A to už samozřejmě problém je.
6: Vysvětluje mi spoluautor systému Jakub Ondráček. Přestože dálkové měření dost ovlivňuje vítr, další výzkumník Michal Sanetrník věří, že systém najde uplatnění v praxi.
9: Citlivost je o něco nižší, ale pokud vám tu projede auto bez filtru pevných nefunkčních částic nebo s nefunkčním katalyzátorem, tak ta stopa tam je jasná i na těch méně přesných přístrojích.
6: Orientační měření si tak ještě policisté musí potvrdit přesnějšími sondami. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Starostové z Jesenicka bijí na poplach. Představitelům Jeseníku, Mikulovic a České Vsi vadí složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i víc než rok a půl po záplavách brzdí obnovu obcí. Například Jeseník zatím podal 32 žádostí o dotace na víc než 100 záměrů. Plánované investice se vyšplhaly na téměř 2 miliardy korun. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90% způsobilých nákladů. Vyřizování dotací ale podle jesenické starostky Zdeňky Blišťanové zdlouhavé.
10: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
5: Podle Blišťanové by obcím také pomohlo poskytnutí kapacit projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit proces administrativy. Polsko předá ke stíhání do Česka 3 lidi zadržené kvůli útoku v Pardubicích, uvedla to Česká televize. Podle dřívějších informací v Polsku v souvislosti s požárem zbrojovky zadrželi 2 muže a 1 ženu. U našich sousedů čin vyšetřují jako teroristický útok. Všichni zadržení mají polské občanství. Ve výrobní hale LPP Holding hořel 20. března. Požár způsobil škody za stovky milionů korun.
0: 4 minuty po 17. jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Zase za hodinu budou další s vámi i nadále Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, večer hrají naši hokejisté další zápas na mistrovství světa, tak na něj mrkneme.
0: Tak si zafandíme, bude to bezva. Bezva bude i další muzika. Krištof, zůstaň tu se mnou.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls, pondělí odpoledne, teď 6:15. Další muzika bude, třeba Poetika a Půlnoc. Sledujeme i aktuální dopravu. Po nehodě je teď omezený provoz stále na D1 směrem z Brna na Vyškov na 208. kilometru. Tvoří se tady kolona.
1: S Impulzem na hokej.
0: No a pomaličku se nám zase přiblížil hokej, dlouho očekávaný 3 hodiny 10 minut zbývají do dalšího zápasu našich hokejistů na mistrovství světa. Po Dánsku a Slovensku nás tentokrát prověří Švédsko. Renčo, máme se bát?
2: No, dobrá otázka. Ale s tou ostudou, mám na mysli prohru s outsiderem ze Slovinska, se teď musíme bát v podstatě každého zápasu, protože ať je to jak chce, ty body nám v konečném zúčtování v tabulce mohou chybět, ale dobře, jestli to naši hokejisté jedou v módu Jánošík, to je takový jako můj výraz, protože bohatým budeme brát a chudým dávat, tak to je styl Jánošík, tak dnes by z logiky věci měli proti Švédům zabrat a ty ztracené body se slabým Slovinskem si vzít dnes večer od výrazně silnějších Švédů zpět.
0: No, otázka je, jestli Švédové si nebudou hrát na ty chudé právě.
2: No
0: jako
2: tak,
0: jo?
2: Takhle, myslím, že tu mentalitu oni tam opravdu nemají. Takhle, chtěla bych tomu říct, že co nám rozhodně nejde, jsou přesilovky. Já čtu komentáře, že jsme se hráli slušně, kolikrát jsme vystřelili na bránu, a že jsme se hráli slušně, když jsme ještě nedali žádný gól z přesilovky, tak
0: pravda.
2: Je prostě nehrajeme slušně. Slušná přesilovka je, když v ní padne gól a ten hráč trestne, se vrací do hry. Jo,
0: naprosto ideální,
2: to je
0: jo, to je pravda.
2: Tak, jo, tak to je jedna věc. A druhá věc k těm Švédům. Ať je to, jak je to, nebudem si nalhávat, je to silný tým, na mistrovství se tam beze sporu, určitě jsme ještě nezapomněli na to, že nás loni vyřadili vlastně ve čtvrtfinále, 5-2 jsme dostali právě od Švédů. My se s nimi přes celou sezónu potkáme 4x na turnaji Euro Hockey Tour, letos jsme s nimi 3x prohráli a jen jednou vyhráli, takže bych to uzavřela tím, milí naše chlapci hokejisté, tak jak jste nás nepříjemně překvapili s tím Slovinskem, tak prosím o příjemné překvapení večer se Švédy. Děkuju.
0: No já jenom dodám, že tento zápas můžete sledovat živě na tipsport.cz. No a přitom si právě teď můžete vsadit buď na webu nebo v mobilní aplikaci. Noví hráči obdrží 1000 korun jenom za registraci u Tipsportu oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková 7-tunná, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
8: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
1: Co ti tady přináší největší radost?
8: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
8: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní, taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
1: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A opět servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě je omezený provoz na D1 směrem z Brna na Vyškov na 208. kilometru. Tvoří se tady kolona. Kvůli tomu je zasekaná výpadovka z Brna na Rousínov v Ostravské ulici. Další kolony na D1 sledujeme na příjezdu do Brna od Prahy i od Vyškova. 13-kilometrová šňůra kamionů popojíždí na D2 před Brnem směrem od Bratislavy. Doprava se vleče taky na příjezdu do Litomyšle od Mohelnice po silnici číslo 35. A kvůli odklízení následků ranní nehody je pořád zavřená silnice číslo 6 mezi Pomezím nad Ohří a Chebem. Jezdí se po okolních cestách z obou stran a i tady je to o nervy. Když tak další postřehy uvítáme, nejenom my, ale další kolegyně a kolegové za volantem, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahraním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď i s Poetikou a půlnocí.

0: Radio Impuls, pondělí odpoledne, 4 minuty před 17:30, Xindl X a v puberťák hnedka po nás. Pak to budou naši radostní agenti, dneska Martinka Kroa zjišťovala, co přináší impulzákům opravdovou radost nebo opravdové štěstí. Nezeptala se tebe, tak co ti přináší opravdové štěstí?
1: Chtěla bych říct, že muška jenom zlatá. Nikdy jsem nevěděla zlatou mušku, jo? Takže mušku z toho vynechávám a opravdové štěstí, no tak to je zase ten pes, no, co mám dělat.
0: Pes, no.
1: No, to je štěstí jako bláze. To je bezmezný štěstí, prostě to je láska bez podmínek. Nedá se nic dělat, je to pes. Děti, omlouvám se vám.
0: Příběh spočívá v tom, že jsme to právě řešili a Renča říkala, já jsem šťastná permanentně, mě se neptej. No, ale tak na poslední chvíli vytáhla psa.
1: No, ale když je člověk šťastný permanentně, tak nemůžete na otázku, jako co vám přineslo štěstí, nebo co vám
0: už
1: dělá štěstí.
0: Nejde.
1: No, já jsem prostě pořád šťastná.
0: Takže být ještě šťastnější, takže to k nevydržení.
1: Ježišma, to bylo strašný, tolik štěstí, co bych s ním dělala.
0: A co vy, to uslyšíme za chvíli.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Radost ze života.
1: Ty radosti hledáme i v maličkostech, co my, ale naši radostní velvyslanci Michal Ransdorf a dneska právě Martinka Kroa, která pokládala tu zásadní otázku radostnou.
2: Jasně, Martina se zajímala o vaše štěstí, tak povídejte, jak to vypadá s vaším štěstím?
3: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
4: Myslím si, když jsem dostudoval školu, tak v ten moment jsem se začínal nějak pomalu, ale jistě stavět na nohy.
5: Jsou to vždycky takový momenty, kdy člověk si uvědomí, že nikdy nebude úplně kompletní a vždycky budou nějaké věci, které na sobě mu vadí, ale prostě ten fakt, že je člověk může měnit, mi vždycky udělá radost.
3: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
6: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Plus, za chvíli další muzika. Michal David, Valčík pro mámu, tak si můžete klidně zatančit. My sledujeme i aktuální dopravu, momentálně uzavřená D10 směrem od Mladé Boleslavy na Prahu na 17. kilometru u čerpací stanice. 3 minuty a půl a je tady další nejčerstvější doprava 007.
1: Ale ještě taky máme něco pro vaše kolegy z práce, protože ty často bereme jako svoji rodinu. Máte to taky tak? Máte bezva lidi ve své práci? A víte, jak se svým milionovým kolegům můžete odvděčit? Věnujte jim 7 pecek bez reklamy.
0: Jednoznačně jen a pouze tady na Impulzu. Přihlaste se na www.impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce, a to každý všední den v 9. Hrát budeme jenom pro vás a hlavně pro vaše milionové kolegy na Radio Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je právě teď dálnice D10 směrem od Mladé Boleslavy na Prahu na 17. kilometru u čerpací stanice. Zasahují tady záchranáři, ošetřují řidiče, kterému se udělalo nevolno. Nehoda osobního auta komplikuje provoz na D10 směrem od Prahy na Mladou Boleslav za exitem číslo 10. I tady se připravte na kolonu. Profíci z Global Assistance připomínají uzavřenou silnici číslo 6 mezi Chebem a Pomezím nad Ohří. Hasiči tady likvidují následky ranní vážné nehody, jezdí se přes Cheb a Pomezí. Kvůli nehodě se vleče doprava taky na pražském okruhu mezi exity 23 a 21 směrem k D5, směrem od D5 k D1. A silný provoz čekejte na D1 mezi Brnem a Rousínovem, a to v obou směrech. Více jak 2 kilometry má kolona na výjezdu z Brna na Rousínov na silnici číslo 50. Jakékoliv další informace uvítáme od vás buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.
1: No a dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou a přichází vydovolenkovaný Vláďa Jaroš.
3: No prosím tě,
4: no ahoj, tak vás rád vidím zase po těch dvou týdnech. Takhle. Já vidím, jak se mě prohlížíš, no jo.
3: Já se právě dívám, co jsi to jako měl mít to na sobě, že jako nejseš vůbec opálený, protože přitom vím, že jsi byl v zemi, kde slunce svítí.
4: A je škoda, že mi to říkáš, takhle, no. Přítelkyně samozřejmě tím, že byla se mnou, taky v práci pochválil, že je opálená, ale ty mi řekneš, že nejsem, tak to mě jako mrzí. Petře, skoukni mě ještě takhle prosím.
1: No, já si říkám, trošku, jestli nepoužíváš nějaký zesvětlující krém.
4: Takže ne, dobře, takže já ani tady neuspěju.
3: Takže kolikátkou si se mazal?
4: Ne, já vám to řeknu úplně na rovinu. Já jsem byl v Chorvatsku a my jezdíme vždycky takhle takovou první dovolenku v květnu, že už jako je to po té zimě dlouhý a to. No a ten květen už jako zavrhnu asi pro příští rok, protože nás to teďka vytrestalo a to počasí, který bylo tady. Tak bylo tam jenom tak třeba zhruba o 6 stupňů víc. Ale takže opravdu nám tam i tak škodolibě. Nám tam i jako pršelo celkem, takže to bylo jako opravdu vtipný. No, ale jenom jeden den jsem se dokázal spálit. Jeden den. Mm-hmm. A ani to bohužel už na mě není vidět, jak říkáš. Takže, no,
1: už jak si vstoupil do dveří, tak Renče říkala, Vláďa ten se u moře maže nejméně stovkou.
4: No to je ne, opravdu, takže teďka to bylo takovýhle, no, překvapivý. Mm-hmm. Takže já jsem třeba, my jsme byli jako na baru, měli jsme jako drinky.
3: Takže si se namazal.
4: Hráli jsme si na ten pocit, jako jo, ale měl jsem přes sebe deku v tom baru, takže opravdu jo, no, ale byli jsme tam, jo, to skvělý, prostě ale pořád je to volno, že jo.
3: Je to odpočinek, přesně, no, tak.
4: Vážím si toho, nesmíj se pořád.
3: Nabitej, já nevím, ne, ona úplně si pořád si říká, že ty si se mazal nebo nemazal, no, nebudeme se bavit.
4: Petr na ty dovolení nejezdí, že jo, říkal, že mu to vlastně jako je.
3: Ale namaže se taky, klidně i
1: v Česku. Jo, ale tak já nejsem úplně takhle, jako z toho slunce nemám žádný jako stres, takže já se u moře namažu třeba 12. V horším případě 10.
4: Tam je to úplně jasný, ty bys tady nezaregistroval, že bylo zataženo, to je úplně jasný.
3: Já už bych to jako nerozebírala. Tak Vláďo, plný energie, hezký večer.
4: Děkuju, vzal jsem si žabku, abych měl to léto, aspoň tady víš. Jako.
3: Krásně, sledujeme hokej, takže
4: sledujeme,
3: fandíme.
4: Samozřejmě fandíme, spojíme se, tak jo, zatím. Ahoj,
1: pokračuje Vláďa Jaroš.

0: vítejte na Impulsu, bude 18 hodin, s námi budete trávit večerní část, večerní program, pokračujeme taky s nejnovějšími zprávami a informace o počasí. Na zítra bude oblačno, polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, k večeru potom na východě i skoro jasno. Nějaké přehánky, bouřky, nevyhneme se, ale teploty okolo 22 stupňů.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: Rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
5: A dost už, ne?
3: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. Pak máte tady to.
1: A pak vám i nevratnou půjčku.
2: Jo!
3: Je libo 100 tisíc?
5: Máte tam 100 tisíc!
2: Jo!
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk. Jsem.
5: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
2: Dobrý den, ano, fakt jo.
3: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Vláda schválila návrh růstu rodičovské. V Havlíčkově Brodě nastanou dopravní komplikace a v blízkosti země proletí asteroid. Je 18 hodin. Se zprávami je tu Honza Varga.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by měl od 1. ledna příštího roku vzrůst o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat se částka zvedne o 100 tisíc na celkových 800 tisíc korun. Vyšší příspěvek se bude týkat dětí narozených od začátku roku 2027, což ministr práce Aleš Juchelka i premiér Andrej Babiš označili za rozpočtově únosné maximum. Státní pokladnu to v příštím roce vyjde na 230 milionů korun, přičemž celkově náklady ovlivňuje i současná historicky nízká porodnost v Česku. Předloha teď míří do sněmovny, kde opozice i někteří vládní politici plánují otevřít debatu o možné valorizaci nebo o přidání rodinám, které už rodičovskou pobírají. Pozor, řidiči v Havlíčkově Brodě. Most přes Sázavu v Masarykově ulici se od této středy kompletně uzavře. Důvodem je jeho celková přestavba, která je nutná pro budoucí přepravu nadrozměrných komponentů do jaderné elektrárny Dukovany. Nový most s nosností až 900 tun by měl být hotový v létě 2027. Běžná automobilová doprava bude muset úsek objíždět po městském obchvatu, tvořit se mohou kolony. Vedle stávajícího mostu už dělníci vybudovali provizorní přemostění, to ale bude sloužit výhradně autobus integrovanému záchrannému systému a pěším. Mladí Slováci mění pohled na bydlení. O hypotéky už nemají tak velký zájem. Hledají nájemní bydlení, ideálně cenově dostupné a stabilní.
10: Keďže vlastné bývanie je pre mnohých ľudí vzdialené, nájomné bývanie sa stáva alternatívou k hypotéke. Mladí se totiž často sťahujú za prácou a nechcú byť viazaní na jedno miesto alebo hypotekárny úver na 30 či 40 rokov. Štát chce preto stavať práve nájomné byty v spolupráci s developermi. Určené majú byť pre strednú vrstvu s garantovaným nájmom a pri dlhodobom bývaní by sa nájomná zmluva po 5 rokoch zmenila na dobu neurčitú. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
8: Kolem Země těsně před půlnocí proletí nově objevený asteroid o velikosti autobusu. Vesmírné těleso s označením 2026 JH2 se k naší planetě přiblíží na vzdálenost necelých 92 tisíc kilometrů, což odpovídá zhruba čtvrtině vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem. Astronomové z Arizony objekt s průměrem 15 až 30 metrů objevili teprve 10. května. Podle Evropské kosmické agentury i americké NASA, ale tento těsný průlet nepředstavuje žádné nebezpečí. Podobně velké objekty míjejí Zemi běžně několikrát do roka a vědci je dnes dokážou díky moderním přístrojům spolehlivě zachytit. Vodní slalomář Jiří Prskavec dnes slaví 33. narozeniny. Olympijský vítěz z Tokia sportovní věk neřeší. V reprezentaci kajakářů je s ním totiž o 4 roky starší Vít Přindiš. Pro Prskavce je důležité, že ho závody v Peřejích stále baví.
11: Já to nemám nastaven tak, jako že ještě 2 roky, ještě 3 roky, ještě 5 let. V tuhle chvíli jsem prostě rád, že můžu dělat to, co mě baví, že můžu trávit ten čas u vody a prostě užívám si každý další velký závod.
8: Letošní sezónu zahájí Prskavec na začátku června při světovém poháru v Pražské Troji. Zprávy končí, s vámi je dál Vláďa Jaroš.
0: Honzovi děkujeme za zprávy, jak jsem mluvil o tom asteroidu, že prolítá a že ho na ně přišlo takhle jako pozdě, víš, docela jsem si okamžitě vzpomněl na Armagedon. Okamžitě, tam ho taky objevili docela na poslední chvíli.
8: Ale Willis už s tím nic neudělal.
0: Právě, že teďka on nemáme úplně připravenýho, takže my jsme rádi, že proletí takhle a mine nás. Richard Miller, právě teď nebude to lehké, budeme dneska sledovat a připravovat se na
9: Radio
0: hokej.
9: Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Filmový Flashdance připomeneme si za chvíli, taky žijeme českou muzikou s kapelou Mandraže Motýly. Věděli jste o tom, že skupina Mandraže bude mít také svoje LPčko nebo desku, už teď si ji můžete klidně sehnat a tam jsou jejich největší hity. Dáme si Motýly u nás na Impulzu za pár chvil a taky budeme muset řešit dál bohužel ranní nehodu, která právě stále omezuje řidiče na silnici 6 mezi Chebem a Pomezím. Pomůžeme vám, co se týká objízdných tras, už za 2 minuty v dopravě 007.
1: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron, ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
7: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu. Jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
8: Je nebojácný.
9: Já se začal taky bát trošku. Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
10: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
9: Teď to duplo, i plusový.
10: Vidím to, pozor tleskej.
9: A tak to je počkej, tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
4: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz sledujeme na D1 směrem od Vyškova na Prahu. Je to v úseku Rousínov Brno. 13-kilometrová kolona kamionů se sune na D2 mezi Blučinou a Brnem směrem od Bratislavy. Po ranní nehodě je stále uzavřená silnice 6 mezi Chebem a Pomezím, a to poblíž Německa. Jezdí se odklonem přes Cheb a Pomezí nad Ohří v obou směrech. Kvůli nehodě se ucpává D10 mezi Prahu a Brandýsem nad Labem směrem na Turnov. Doprava před exitem 10 vázne i v protisměru od Mladé Boleslavy na Prahu. A z dálnice D10 přišla i jedna dobrá zpráva, to máme radost. Kolona mezi 20. a 18. kilometrem směr Praha. Tak už se rozjela. Jaká je vaše cesta? Dejte nám vědět, kam putujete. A jaké jsou zprávy? 605 222 007 dopravní centrála. Nebo využijte žlutou mobilní aplikaci Rádia Impuls a teď filmově.

0: Hezký večer, posloucháte Radio Impuls a k nám na Impuls dorazí už zítra kapela Jelen. Dopoledne mezi 10:30 a 11:30 kluci tady budou a nebudou sami, přijdou se zpěvačkou Adelou Orlovou, tak si budeme povídat, nebude chybět jejich muzika, no a jak to už tak chodí u nás, ta návštěva není jen tak. Kluci sebou přinesou možná i nějaké to překvapení, napovídáme, abyste poslouchali zítra dopoledne mezi 10:30 a 11:30 Impuls a byli u toho.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Muž říká ženě, co bude dnes k obědu? Nic. Počkej, ale to bylo včera. Já jsem včera vařila na 2 dny.
3: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
3: I teď?
5: Ano.
3: A teď?
5: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
6: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
8: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí

0: 6,90 a máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Už se vaří Impulzovic, krabička, Jiří Schillinger, jsem prý blázen jen za pár málo chvil. Teď se přesouváme do Zlína, ve Zlínské Sokolovně se dneska slavilo. A že bylo co? Šlo totiž o sté narozeniny jedné z nejší neuvěřitelné sokolky. Bylo to Honza Čada. Honzo, dobré. No, teď už večer, pojďme na večer. Honzo, dobrý večer.
1: Dobré na večer, dalo by se říct.
0: Dobré na večer.
1: Já bych rád řekl, že paní Martě Zajícové právě stoleté kočce, sokolce, to moc slušelo. Byla krásně k rozeznání v růžovo-fialovém cvičebním úboru, zatímco další sokolky, její kamarádky, také dámy v letech výhradně v modrém. Napřed rozcvička, pochod, zpěv a pak velikánská řada gratulací a gejzír, radosti, zradnice, vedení Zlínského sokola, ba i moje maličkost se přimíchala, protože s paní Martou se známe asi tak 100 let. Paní Marta byla jako vždy veselá, usměvavá, fakt by nikdo, ale opravdu nikdo nehádal, že slaví takhle úžasné výročí a pochopitelně v pohybu.
0: Tak tady to asi můžeme říct, paní Marta je ročník narození 1926, jak dlouho je sokolkou?
1: To je opravdu skoro k neuvěření, když se člověk podívá rok 1926. Ona mi prozradila, že začala cvičit jako holčička zhruba 7letá, tedy prvňačka, ve svém Ústí nad Orlicí, tam též se vyučila švadlenkou a po druhé světové válce se vydala za svou životní láskou manželem, s kterým měla krásné manželství, směr Zlín. A samozřejmě tak bylo k její i mé potěše, jak mi dnes sama řekla, je velmi ráda, že je sokolkou, což je čest a kus hrdosti na vlastní národ. A přesně tak to potvrdila při té gratulaci také starostka Zlínského sokola Jitka Kejřová, když ji předávala ocenění a spoustu dárků.
0: Honzo, pojďte nám ještě říct, zazpomínáte, na co všechno samotná dáma vzpomínala dneska osobně?
1: Bylo to zajímavé, bylo toho moc a ještě zajímavější je to, že ve své stovce paní Marta myslí na dnešek a taky na budoucnost. Jak řekla, tak celý život ji bavil každý den, měla ráda vždy především pohyb, třeba politika, politici obecně to ji nebaví prý vůbec, protože je to plné nesvornosti. Jinak prozradila také to a já jsem u ní doma byl, že žije ve Zlínském domku, je naprosto soběstačná a nejvíc ji dnes potěšila jedna mladá kamarádka, další sokolka Drahoslava Kovářová. Ta ji totiž pozvala na vlastní své z té narozeniny, což bude už jenom za 3 roky. A tak paní Marta pravila, že se aspoň má celé ty další 3 roky na co těšit. A já bych řekl, že já taky.
0: Takhle zní návod na životní štěstí ze Zlína. Honzo, děkujeme za přenos těchto informací a přejeme hodně zdravíčka, sil samozřejmě za celé Radio Impuls.
1: Díky, rád vyřídím.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

12 ve věci, otevřou svoje kouzlo. I přesto, že se kouzla nevyzrazují, 12 to udělají, protože žijeme českou muzikou, taky čekejte Taylor Swift a 5-kilometrovou kolonu, tam se taky čeká. D10 za Prahou, směr Liberec, za chvíli podrobnosti 007.

0: Impuls. Doprava 007.
1: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Propojujeme se s Kubou Tilšarem. Pozdrav do globálu.
2: Ahoj Vláďo, pěkný večer. Pozor stále na dálnici D10 z Prahy na Mladou Boleslav. Ve Zužní na 10. kilometru komplikuje průjezd strážka dvou osobáků. Kolona má přes 5 kilometrů a v protisměru je pomalý provoz od Staré Boleslavy. Na pražském okruhu na cestě od D1 k letišti u Ořecha na 18. kilometru stojí v levém pruhu dva osobáky po nehodě. Přerušované kolony se táhnou od Jesenice. Připomínám uzavírku silnice číslo 6 na trase Karlovy Vary Německo v obou směrech, úseku mezi Chebem a Pomezím nad Ohří. Likvidují se tam následky ranní tragické nehody. A na trase z Mělníka na Českou Lípu za Medonosy narazil motorkář do stromu. Provoz je tam omezený částečně. Z globálu se stán v Kuba.
1: A potíže na D10 se potvrzuje taky náš parťák Filip.
3: Pěkný večer, impulzáci, pokud jedete po D10 ve směru od Prahy na Mladou Boleslav, tak před sjezdem na 10. kilometru se stala dopravní nehoda a je to tam zúžené pouze do jednoho jízdního pruhu. Počítejte s dlouhým zdržením.
1: Kolego, děkujeme. Taky se nám hlaste přes žlutou mobilní aplikaci. Potřeba posouvat příběh dopravní přes naší dopravu 007, tedy žlutá mobilní aplikace. Stáhněte zdarma do svých telefonů, ať se vám dobře jede. Vanastovky za chvíli. Teď Taylor Swift.

0: Dobrý večer, bude 19 hodin, naladili jste si Radio Impuls, Činasky dáme po celé. Koukáme i na počasí, zítra oblačno, pole jasno, v Čechách zataženo, občas nějaká ta přeháňka, může být pravděpodobnost bouřky. Teploty okolo 22 stupňů, na horách kolem 12.
1: Jarní slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na Rádiu Impuls.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: V Česku se začne zase pozvolna oteplovat. Vláda podpořila změnu platnosti jednodenní dálniční známky a Bělorusové cvičí, jak použít jaderné zbraně. V 19 hodin je tu se zprávami Honza Varga.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Česko čeká v tomto týdnu postupné oteplování. Denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia a o víkendu mohou vystoupat až k 23 stupňům na jihu Moravy i výše. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu sice zítra hrozí přeháňky a ojedinělé bouřky, v dalších dnech ale budou srážky slabší. Z dlouhodobého výhledu vyplývá, že následující 3 týdny budou teplotně průměrné, pršet ale bude málo. Kvůli očekávanému podprůměrnému množství deště do konce měsíce meteorologové varují před dalším prohlubováním deficitu vláhy a stavu sucha. Vláda podpořila senátní návrh, ten počítá s tím, aby jednodenní dálniční známka platila plných 24 hodin od okamžiku nákupu, nikoli pouze do půlnoci daného dne. Ministr dopravy Ivan Bednárik i premiér Andrej Babiš označili změnu za logickou a spravedlivější pro řidiče, kteří na dálnici výjíždějí ve večerních hodinách nebo jejichž cesta překračuje přes půlnoc. Ministerstvo dopravy se v minulosti úpravě bránilo kvůli technické náročnosti kontrolního systému e-dálnice.cz. Teď má pokrýt náklady na softwarové změny ze svého rozpočtu. Podle předkladatelů se v Česku ročně prodá přes 2 miliony jednodenních kupónů, které v současnosti stojí 230 korun. Emisní hříšníci, bojte se, tenhle vzkaz posílejí čeští vědci řidičům, jejichž auta vypouští do ovzduší až moc škodlivin. Na České zemědělské univerzitě v Praze totiž vyvinuli systém dálkového měření emisí. Spoluautor systému Michal Vojtíšek Rádiu Impuls celý důmyslný systém popsal.
7: Auto přijede, zastaví, načte se registrační značka, otevře se závora a jak se rozjíždí, zanechává za sebou obláček emisí, kterými odebíráme ze středu jízdní dráhy.
5: Data ze systému fungují jen orientačně. V provozu by ale strážcům zákona mohla významně pomoci s vytipováním čoudících aut. Zvýšené vypouštění emisí totiž v řadě případů nejde rozeznat jen pouhým okem. Černý dým jde totiž pouze z těch vozidel ve vůbec nejhorším stavu. V Karlových Varech bude nová stomatologická klinika. Její přípravy spustilo hejtmanství ve spolupráci s krajskou nemocnicí. Lékaři by mohli pečovat až o 4,5 tisíce pacientů.
8: Místo v sousedství karlovarského hejtmanství je, projekt vzniká a peníze, ty se určitě seženou. Karlovarský kraj dlouhodobě strádá, pokud jde o zubaře, a tak by komplex s minimálně 5 až 7 ordinacemi dentální hygienou a ortodoncí měl dostupnost péče výrazně zlepšit. Bonusem přitom bude i možnost ošetření v celkové narkóze. Nová klinika ve Dvorech by měla začít fungovat do 2 let. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Běloruské a ruské armádní jednotky zahájily společné cvičení. To je zaměřené na dodávku a přípravu k použití taktických jaderných zbraní, které Moskva v Bělorusku rozmístila před 3 lety. Zatímco Minsk tvrdí, že manévry raketových vojsk a letectva nikoho neohrožují, Ukrajina cvičení ostře odsoudila jako bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost a vyzvala k uvalení přísnějších sankcí na oba státy. Moskva, která si nad jaderným arzenálem v Bělorusku udržuje plnou kontrolu, tam navíc koncem loňského roku zařadila do bojové služby nové rakety středního doletu Orešník. Zprávy jsou na konci, s vámi je zase Vláďa Jaroš.
0: A už se chystám, aby jsme se za 35 minut spojili s naší Renatou Kukovou, která nás chce krásně připravit na dnešní hokejové utkání na mistrovství světa Česko-Švédsko, kdo by nefandil ve 20 hodin 20 minut.
9: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: skupina Balet přinese vzpomínku na Ivetu Bartošovou. Za malý moment, hej pane diskjockey, vydáme se taky za dalšími legendárními hity, přinese ho i Bryan Adams, ale žijeme taky českou muzikou, jak to znáte. Ale musíme ještě dořešit situaci, která začala v Karlovarském kraji už od rána na silnicích. Doprava 007 přinese omezený provoz nejenom tady v tom místě. Vydržte s námi, za 2 minuty jsme zpátky.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
4: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
1: Co ti tady přináší největší radost?
4: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
4: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
1: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tu. Začínáme v Karlovarském kraji. Od rána je přerušený provoz mezi Chebem a Pomezím nad Ohří na silnici 6. Hasiči je tady likvidují následky vážné bouračky kamionu a dodávky. Obousměrná objížďka vede přes Cheb a Pomezí nad Ohří. Další nehodu sledujeme na tahu z Prahy do Mladé Boleslavy na D10 u exitu číslo 10. Tady je 3-kilometrová kolona a krokem to jede taky na Pražském okruhu, a to směrem od D1 k D5. Máme to mezi Lochkovem a Ořechem. Tady buďte opatrní, a ještě je to samozřejmě kvůli nehodě. Kolona se nám ale průběžně samozřejmě zkracuje, tak to už bude snad za chviličku kompletně průjezdné. Pokud máte problémy ještě někde vy, tak se nám také hlaste přes žlutou mobilní aplikaci. Přejeme šťastný dojezd Impuls.

0: Dobrý pondělní večer na rádiu Impuls. Děkujeme, že posloucháte. Impuls má svého pana profesora. Ten každé všední ráno prověří vaše znalosti. Je přísný, je chytrý a pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi zpátky do lavic. Pojďte to s námi zvládnout každý všední den ráno na rádiu Impuls.
1: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Naladili jste si Radio Impuls, dobře děláte, ještě 40 minut nám zbývá do dalšího hokejového dramatu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Ano, i dnes se chceme připravit za těch 40 minut, budeme všichni fandit, bude to také potřeba, proto tady máme naší hokejovou profesionálku, mojí drahou kolegyni Renatu Kukovou. Renatko, ahoj, zdravíme tě, tak pojď nás připravit na ten dnešní švédský večer.
2: Krásný večer, no tak musím říct, že dnes večer se opravdu ukáže, jak na tom český tým na mistrovství světa skutečně je. Po tom sobotním šoku a prohře se Slovinci jsem sama zvědavá, jak to se Švédy dopadne. Jasně, že Češi chtějí napravit tu svoji reputaci, kterou si notně v sobotu pošramotili. Navíc ty ztracené body z utkání se Slovinskem musí někde nabrat zpět, abychom se pak náhodou po zápase ve skupině nedivili, že mezi postupující čtveřicí chybíme. Ale nemaluju čerta na zeď, i takové šampionáty jsme už zažili a teď je na Radimu Rulíkovi a českém týmu, aby ukázal, že patří mezi ty lepší a prohra se Slovinskem bude nakonec jen taková malá epizodka a ne skutečný stav národního mužstva na mistrovství světa. Já ještě k tomu zápasu řeknu, že v bráně začne Josef Kořenář, který nám vychytal výhru v tom úvodním utkání proti Dánsku. Kdo naopak v sestavě chybí, je Michal Kempný, kterého skolilo nachlazení. Naopak se do hry vrací Matěj Bliml. No a poslední věc, proč se navnadit zrovna proti Švédům, třeba právě proto, že na tom minulém mistrovství světa nás vyřadili ve čtvrtfinále. Takže snad máme nabito, držím pěstě.
0: Děkujeme, Renata Kuková, naslyšenou.
2: Ahoj.
0: Tento zápas můžete sledovat také živě na tipsport.cz a přitom si právě teď vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. Aktuální kurz na vítězství Česka je v tuto chvíli 3,97:1. Noví hráči obdrží 1000 korun jen za registraci u Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IHF v ledním hokeji.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Ještě než se to rozehraje Česko-Švédsko po 20. hodině, tak nás čeká také další doprava, abyste dobře projeli a mohli fandit našim. Od teď je taky uzavřená cesta mezi Chebem a Pomezím nad Ohří poblíž Německa. Podrobnosti stále přinášíme v dopravě 007. Ty nejaktuálnější budou tady už za minutu a půl.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Aktuální spojení s globálem navázáno, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a tak slovo dostává Kuba Tilšar.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Vážná dopravní nehoda blokuje provoz na silnici 46 mezi Štenberkem a Opavou u odbočky na Jakartovice. Zvolte raději jinou trasu. Na dálnici D1 z Vyškova na Brno mezi Rousínovem a Zúžením u exitu 196 popojíždí místy pomalu kamiony. Na bratislavské D2 také, konkrétně místy od Blučiny od 11. kilometru. Na dálnici D10 z Prahy na Mladou Boleslav čekejte zdržení po dopravní nehodě ve Zúžení na 10. kilometru. Na Pražském okruhu se místy táhnou fronty kamionů od D1 k letišti v úseku mezi Jesenicí a Barandovem. A od rána zůstává po tragické nehodě uzavřená silnice číslo 6 na trase Karlovy Vary Německo v obou směrech v úseku mezi Chebem a Pomezím nad Ohří. Z Globa Asistán z Kuba.
1: Kdykoliv něco budete mít k naší dopravě, z celé republiky se nám ozývejte přes žlutou mobilní aplikaci nebo telefonujte 605 222. Na konci dáte 007. Šťastnou cestu.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Hezký pondělní večer, Rádio Impuls s vámi. Už za malou chvíli to bude jenom česky a slovensky, až do páté raní, než přijdou Impulzovi. Zítra bude oblačno, polojasno, čekáme sem tam nějaké zataženo, přeháňka, bouřka, tak to může být. Takže mix všeho, ale většinou to bude právě s polojasnem teplotou okolo 22 stupňů.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
1: A dost už, ne?
3: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to prostě.
1: A poslat vám i nevratnou půjčku.
6: Jo!
3: Je-libo 100 000?
5: Máte tam 100 000!
6: No! Jo!
5: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
6: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk. Jsem.
1: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
6: Dobrý den, ano, fakt jo.
3: Nebo oba?
1: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Čela armády by se měl postavit Řehkův zástupce Hlaváč. Vláda schytala kritiku za přesun protidrogové agendy a už za 20 minut nastoupí čeští hokejisté proti Švédům. Je 20 hodin, zprávy přináší Honza Varga.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Ano, naše hokejisty čeká těžká zkouška. Za 20 minut nastoupí na mistrovství světa proti Švédsku. Přímo v dějišti šampionátu ve švýcarském Friburgu je náš kolega Vojtěch Tuma.
9: Fanoušci si tady ve Friburgu krátí volné chvíle třeba i ve fančopu. Před zápasem se Slovinskem se u něj tvořila dlouhá několika metrová fronta. A pořídit si tady toho můžete celkem dost. Třeba český dres vás vyjde na 99 franků, což je v přepočtu asi 2650 korun. Kšiltovky nebo trička v barvách národního mužstva tady seženete za 930 korun a za stejnou cenu si můžete koupit třeba i plyšového maskota Kůliho pro děti. Pro Rádio Impuls Vojtěch Tůma, iDnes.cz, Friburg.
7: Novým náčelníkem generálního štábu České armády by se měl stát generálporučík Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Proti návrhu hlasoval pouze ministr obrany Jaromír Zuna, který respektuje rozhodnutí kabinetu, ale představoval si na této pozici jiného kandidáta. Premiér Andrej Babiš i předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Fleck považují Hlaváče jakožto dosavadního prvního zástupce náčelníka za ideální volbu zaručující kontinuitu a jasný směr rozvoje armády. Výběr ocenila i bývalá ministryně obrany Jana Černochová, podle níž Hlaváč dlouhodobě podporuje modernizaci armády i pomoc Ukrajině. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil se obořil na vládu. Ostře zkritizoval její rozhodnutí přesunout protidrogovou agendu z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Označil to za chybný krok, protože rezort podle něj nemá kompetence ani mandát ke koordinaci celoevropsky uznávaného nadrezortního systému, který zahrnuje i hazard, cla nebo represi. Vobořil varoval, že ministerstvo nedokáže správně financovat sociální služby a terénní programy, což může vést k jejich rušení a šíření infekcí. Pokud se přesun v červenci uskuteční, Vobořil hodlá skončit v roli poradce současného koordinátora Pavla Béma. Zřícenina hradu Radyně ve starém Plzenci dostane střechu. Symbol krajiny Plzeňska tak získá ochranu. Podobu zastřešení zatím architekti tají.
10: Architekti jen naznačují, že zastřešení nesmí změnit siluetu hradu, který pochází ze stejné doby a dílny rodiny Parléřů, jako například šumavský Kašperk. Prvotní studii dostane město na konci července, pak s ní seznámí veřejnost. Díky rekonstrukci za desítky milionů korun se zvýší bezpečnost pro návštěvníky, protože součástí bude úprava příkrého schodiště ve věži. Lidé se také dostanou k teď nepřístupným prvkům. Střecha pak umožní větší počet kulturních akcí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Starý Plzenec.
7: V Turecku se střílelo. 17-letý střelec na jihu země zabil na různých místech v provincii Mersin 4 lidi a dalších 8 zranil. Útočník nejprve zahájil palbu v restauraci v obci Kadeli, kde usmrtil zaměstnance a majitele podniku a následně při útěku z místa činu zastřelil dva muže a postřelil další lidi. Pachatel je na útěku, policie po něm intenzivně pátrá i za pomoci vrtulníků.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
1: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
0: Je nebojácný.
2: Já se začal taky bát trošku. Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
3: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
2: Teď to duplo, i pluzový.
3: Vidím to, pozor tlesky.
2: Aha, tak to je počítaj, tlesky.
3: Jo,
2: to je jenom ta první fáze, on to má několik.
0: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Už za chvíli zase žijeme českou muzikou.

dešťník a náš vlastní smích. Vím,

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš, jak na kostele zlátne kříž.

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek, a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Restaurátorům se po více než 16 hodinách náročné práce podařilo úspěšně vyprostit z betonového sevření lebku svaté Zdislavy. Tu před několika dny ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Odborníci při opatrném odstraňování betonu spěchali, aby směs zcela nestvrdla a pomáhali si rentgenovými a CT snímky od policie. Teď pracují na vysoušení relikvie a zakomponování drobných úlomků z rozbitého relikviáře. Podle kriminalistů se pachatel, který chtěl lebku kvůli nesouhlasu s jejím vystavováním pohřbít v řece, přiznal až po psychologicky náročném výslechu, během něhož vyšetřovatelé využili i věřící předmět, růženec. Církev věří, že by se relikvie mohla do baziliky vrátit do konce měsíce. Drtivá většina lidí je pro zákaz pyrotechniky na českých fotbalových stadionech. Ukázal to nový průzkum agentury Median. Tento názor sdílejí zejména lidé, kteří fotbal pravidelně nesledují. Zatímco mezi aktivními fanoušky je téměř pětina proti jejímu vymizení. Anketa reagovala na nedávné nedohrané pražské derby mezi Slaví a Spartou, které bylo předčasně ukončené poté, co domácí chuligáni z tribuny Sever vtrhli na hrací plochu, napadli hostující hráče a házeli pyrotechniku. Podle respondentů nesou největší vinu radikální příznivci Slavie, pořadatelé a bezpečnostní agentura. Na kroměřížskou radnici se vrhnou restaurátoři, konkrétně na věž historické budovy na Velkém náměstí. Dominanta města se bude opravovat celý rok.
2: Součástí rozsáhlé a velmi náročné rekonstrukce bude oprava omítek věže, stejně tak ochozu kamenných i dřevěných částí. Nejvyšší 5metrovou část pak řemeslníci spustí na zem a rozhodnou o rozsahu prací. Opravovat se budou i věžní hodiny a jejich mechanismus. Náklady jsou zhruba 10milionové. Zajímavé je, že objekt zakryje velká plachta s vyobrazením samotné věže. Věm z historického centra pro turisty, tedy do jisté míry zachován. Jan Čará, Rádio Impuls, Kroměříž.
1: Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Tu žaloval za to, že se odchýlila od svého původního cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Porota po zhruba 2 hodinách jednání dospěla k závěru, že Musk, který stál v roce 2015 u zrodu OpenAI a žalobu podal v roce 2024, podal svůj podnět příliš pozdě. Soudkyně tento verdikt poroty oficiálně přijala. Královéhradecký fotbal slaví historický úspěch. Díky vítězství nad Slavií si zajistil druhé předkolo konferenční ligy. Ta by znamenala teprve třetí účast v pohárové Evropě od roku 1960, kdy Votroci poprvé a naposledy ovládli domácí ligu.
3: Jak vnímají fotbalový úspěch Hradečáci, na to jsem se ptal v ulicích a kolem jdoucí o něm často sotva věděli.
4: To jsem neslyšel teda.
5: Jak postoupili do evropské ligy, nebo co to bylo teďka, netuším?
6: No, já nejsem fanoušek české ligy, já hodím Liverpoolu.
3: Naštěstí jsem ale narazil na fanouška Petra a rychle bylo jasné, že jeho svědectví jen tak někdo nepřebije.
7: Já jsem se přestěhoval do Hradce Králové a Hradec získal titul. A od té doby prostě s tím fotbalem žiju, protože to byl první titul mimo Prahu. Tak jsem to prostě vnímal, sledoval, tady to tím žilo. Ale ono potom ty další roky už nebyly tak nadšený. Jo? Je to tak, takový dostraceno. No tak snad se to teď vrací. No.
3: FC Hradec zakončí ligovou sezónu na hřišti Sparty. 4. místo a kvalifikaci konferenční ligy mu už ale nikdo nesebere. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, na západě přechodně také zataženo, na východě ale k večeru může být zase skoro jasno. Přes den se mohou místy objevit přeháňky, výjimečně i bouřky. Naměříme 17 až 22 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: slovensky.
1: I vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera

Asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odveste mě, prosím, domů.

0: jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?
1: Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít.
0: Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

0: zamračenou tvář. Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četla. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
1: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
2: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována určitě dary moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Obvodní soud pro Prahu 3 nepravomocně zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. To se mělo stát v roce 2015. Případ se týká incidentu, kdy si Feri podle výpovědi tehdy 17-leté dívky sundal během souhlasného styku bez jejího vědomí kondom. Soudce Marek Bodlák sice konstatoval, že skutek se v hrubých rysech stal, ale podle tehdy platné legislativy nešlo o trestný čin, protože chyběl prvek násilí nebo zneužití bezbrannosti. Případem se kriminalisté začali znovu zabývat až po zásahu ústavního soudu, přičemž státní zástupkyně pro Feriho požadovala navýšení stávajícího 3letého trestu o 1 rok. Feri, který si teď odpykává trest za předchozí znásilnění ve věznici v Teplicích, vinu odmítá a obě strany si ponechaly lhůtu pro odvolání. Vláda podpořila senátní návrh, aby jednodenní dálniční známka platila plných 24 hodin od zakoupení a nikoli pouze do půlnoci daného dne. Změnu, která má přinést větší spravedlnost pro řidiče cestující ve večerních hodinách nebo přes půlnoc, označili premiér Andrej Babiš i ministr dopravy Ivan Bednárek za logickou. Ministerstvo dopravy, které se dříve úpravě bránilo kvůli technické náročnosti systému e-dálnice.cz, uhradí náklady na softwarové úpravy ze svého rozpočtu. Ročně se v Česku prodá přes 2 miliony jednodenních známek, které pro standardní auta aktuálně stojí 230 korun. Návrh teď směřuje k projednání do poslanecké sněmovny. V Karlových Varech bude nová stomatologická klinika. Její přípravy spustilo hejtmanství ve spolupráci s krajskou nemocnicí. Lékaři by mohli pečovat až o 4,5 tisíce pacientů.
4: Místo v sousedství karlovarského hejtmanství je, projekt vzniká a peníze ty se určitě seženou. Karlovarský kraj dlouhodobě strádá, pokud jde o zubaře, a tak by komplex s minimálně 5 až 7 ordinacemi dentální hygienou a ortodoncí měl dostupnost péče výrazně zlepšit. Bonusem přitom bude i možnost ošetření v celkové narkóze. Nová klinika ve Dvorech by měla začít fungovat do 2 let. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Americký prezident Donald Trump odložil vojenské údery proti Iránu, a to na základě žádosti Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů. Ty byly naplánované na úterý. Trump o tomto kroku informoval na své sociální síti Truth Social s tím, že v současnosti probíhají vážná vyjednávání o mírové dohodě. Zároveň ale varoval, že pokud s výsledky rozhovorů nebude spokojený, Spojené státy k masivnímu útoku proti Islámské republice přistoupí. K odkladu vojenské akce došlo v době vrcholícího napětí, kdy Washington považoval poslední iránské návrhy za nedostatečné a Trump varoval Teherán, že mu pro dosažení míru rychle ubývá čas. Vodní slalomář Jiří Prskavec dnes slaví 33. narozeniny. Olympijský vítěz z Tokia sportovní věk neřeší. V reprezentaci kajakářů je s ním totiž o 4 roky starší Vít Přindiš. Pro Prskavce je důležité, že ho závody v Peřejích stále baví.
5: Já to nemám nastaven tak jako, že ještě 2 roky, ještě 3 roky, ještě 5 let. V tuhle chvíli jsem prostě rád, že můžu dělat to, co mě baví, že můžu trávit ten čas u vody a prostě užívám si každý další velký závod.
3: Letošní sezónu zahájí Prskavec na začátku června při světovém poháru v pražské Troji. Zítra bude oblačno až polojasno, na západě ale přechodně zataženo, na východě k večeru může být zase skoro jasno, přes den se mohou místy objevit přehánky, výjimečně také bouřky. Naměříme 17 až 22 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

splaszone konie.

душа будеш любить іного мужа. Наша ласка летить.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Čeští hokejisté na světovém šampionátu porazili Švédsko 4-3. Utkáním ve Friburgu tak napravili šokující sobotní porážku od Slovinců. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. V této sezóně český tým prohrál se Severany na turnaji Karjala 1-3, na švýcarských hrách 0-5 a na českých hrách 2-4. Poté na švédských hrách v Ängelholmu slavili Češi triumf 3-1. Většina velkých dodavatelů začala zdražovat plyn, a to kvůli napětí na Blízkém východě a růstu velkoobchodních cen. Nové fixace pro domácnosti s vysokou spotřebou mohou být oproti únoru až o 8 000 korun ročně dražší, přičemž nové fixované smlouvy jsou v průměru o 9% nákladnější. Na trhu ale panují rozdíly, zatímco někteří dodavatelé reagovali rychlým zvýšením cen, jiní, například ČES, Centropol nebo SPP, drží původní ceníky, aby přilákali nové zákazníky. Pražská plynáren u víceletých fixací ceny dokonce snižuje. Pro spotřebitele tak zůstává možnost ušetřit přechodem k levnější konkurenci. Emisní hříšníci, bojte se. Tenhle vzkaz posílejí čeští vědci řidičům, jejichž auta vypouští do vzduší až moc škodlivin. Na České zemědělské univerzitě v Praze totiž vyvinuli systém dálkového měření emisí. Spoluautor systému Michal Vojtíšek Rádiu Impuls celý důmyslný systém popsal.
5: Auto přijede, zastaví, načte se registrační značka, otevře se závora a jak se rozjíždí, zanechává za sebou obláček emisí, kterými odebíráme ze středu jízdní dráhy.
4: Data ze systému fungují jen orientačně, v provozu by ale strážcům zákona mohla významně pomoci s vytipováním čoudících aut. Zvýšené vypouštění emisí totiž v řadě případů nejde rozeznat jen pouhým okem, černý dým jde totiž pouze z těch vozidel ve vůbec nejhorším stavu. Mladí Slováci mění pohled na bydlení, o hypotéky už nemají tak velký zájem. Hledají nájemní bydlení, ideálně cenově dostupné a stabilní.
6: Keďže vlastné bývanie je pre mnohých ľudí vzdialené, nájomné bývanie sa stáva alternatívou k hypotéke. Mladí sa totiž často sťahujú za prácou a nechcú byť viazaní na jedno miesto alebo hypotekárny úver na 30 či 40 rokov. Štát chce preto stavať práve nájomné byty v spolupráci s developermi. Určené majú byť pre strednú vrstvu s garantovaným nájmom a pri dlhodobom bývaní by sa nájomná zmluva po 5 rokoch zmenila na dobu neurčitú. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
4: Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup cestujícím, tedy těm, kteří v uplynulých 21 dnech pobývali v Kongu, Ugandě nebo Jižním Súdánu. Chtějí tak snížit riziko šíření eboli. Opatření amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí se netýká občanů Spojených států a vybraných skupin osob. Epidemie propukla na severovýchodě Konga a rozšířila se do Ugandy. Dosud si vyžádala přes 100 obětí a zhruba 350 až 390 nakažených. Světová zdravotnická organizace situaci označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu a do oblastí už vyslala experty a zdravotnický materiál. Bude oblačno až polojasno, na západě přechodně až zataženo, na východě ale může zítra k večeru být zase skoro jasno. Přes den čekejme místy přeháňky, výjimečně také bouřky. Naměříme k tomu 17 až 22 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Jsem vůně, kterou vás.

Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vláda podpořila senátní návrh. Ten počítá s tím, aby jednodenní dálniční známka platila plných 24 hodin od okamžiku nákupu, nikoli pouze do půlnoci daného dne. Minister dopravy Ivan Bednárik i premiér Andrej Babiš označili změnu za logickou a spravedlivější pro řidiče, kteří na dálnici výjíždějí ve večerních hodinách nebo jejichž cesta pokračuje přes půlnoc. Ministerstvo dopravy se v minulosti úpravě bránilo kvůli technické náročnosti kontrolního systému e-dálnice.cz. Teď má pokrýt náklady na softwarové změny ze svého rozpočtu. Podle předkladatelů se v Česku ročně prodá přes 2 miliony jednodenních kuponů, které v současnosti stojí 230 korun. Starostové z Jesenicka bijí na poplach. Představitelům Jeseníku, Mikulovice, České Vsi vadí složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i více než rok a půl po záplavách brzdí obnovu obcí. Například Jeseník zatím podal 32 žádostí o dotace na více než 100 záměrů. Plánované investice se vyšplhaly na téměř 2 miliardy korun. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90% způsobilých nákladů. Vyřizování dotací je ale podle jesenické starostky Zdeňky Blišťanové zdlouhavé.
2: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
1: Podle Blišťanové by obcím také pomohlo poskytnutí kapacit projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit proces administrativy. Na kroměřížskou radnici se vrhnou restaurátoři, konkrétně na věž historické budovy na Velkém náměstí. Dominanta města se bude opravovat celý rok.
3: Součástí rozsáhlé a velmi náročné rekonstrukce bude oprava omítek věže, stejně tak ochozu kamenných i dřevěných částí. Nejvyšší 5metrovou část pak řemeslníci spustí na zem a rozhodnou o rozsahu prací. Opravovat se budou i věžní hodiny a jejich mechanismus. Náklady jsou zhruba 10milionové. Zajímavé je, že objekt zakryje velká plachta s vyobrazením samotné věže. Věm z historického centra pro turisty, tedy do jisté míry zachován. Jan Čará, Rádio Impuls, Kroměříž.
1: Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Tu žaloval za to, že se z neziskového výzkumného centra proměnila v komerční ziskový gigant, což označil za zradu původního cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Porota po necelých 2 hodinách jednomyslně rozhodla, že Musk, který OpenAI v roce 2015 spoluzakládal a v roce 2018 z ní odešel, podal žalobu příliš pozdě. Vedení žalované firmy argumentovalo tím, že Musk komerční transformací v minulosti sám souhlasil a chtěl tehdy společnost začlenit pod svou automobilku Tesla. Soudkyně verdikt přijala a naznačila, že případné odvolání má kvůli množství důkazů minimální šanci na úspěch. Čeští hokejisté na světovém šampionátu porazili Švédsko 4-3. Utkáním ve Friburgu tak napravili šokující sobotní porážku od Slovinců. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. Bude oblačno až polojasno, na západě přechodně také zataženo, na východě ale k večeru může být zase skoro jasno. Přes den se mohou místy objevit přeháňky, výjimečně i bouřky. Naměříme k tomu 17 až 22 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
0: A dost už, ne?
2: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to.
0: A poslat vám i nevratnou půjčku.
5: Jo!
2: Je-libo 100 tisíc?
4: Máte tam 100 tisíc!
5: Jo!
4: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
5: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
0: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
5: Dobrý den, ano, fakt jo.
2: Nebo oba?
0: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Startují zprávy s Honzou Vargou. Česko čeká v tomto týdnu postupné oteplování. Denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia a o víkendu mohou vystoupat až k 23 stupňům na jihu Moravy i výše. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu sice dneska hrozí přehánky a ojedinělé bouřky, v dalších dnech ale budou srážky slabší. Z dlouhodobého výhledu vyplývá, že následující 3 týdny budou teplotně průměrné, pršet ale bude málo. Kvůli očekávanému podprůměrnému množství deště do konce měsíce meteorologové varují před dalším prohlubováním deficitu vláhy a stavu sucha. Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by měl od 1. ledna příštího roku vzrůst o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat se částka zvedne o 100 tisíc na celkových 800 tisíc korun. Vyšší příspěvek se bude týkat dětí narozených od začátku roku 2027, což ministr práce Aleš Juchelka i premiér Andrej Babiš označili za rozpočtově únosné maximum. Státní pokladnu to v příštím roce vyjde na 230 milionů korun. Celkové náklady ovlivňuje i současná historicky nízká porodnost v Česku. Předloha teď míří do sněmovny, kde opozice i někteří vládní politici plánují otevřít debatu o možné valorizaci nebo o přidání rodinám, které už rodičovskou pobírají. Zřícenina hradu Radyně ve Starém Plzenci dostane střechu. Symbol krajiny Plzeňska tak získá ochranu. Podobu zastřešení zatím ale architekti tají.
8: Architekti jen naznačují, že zastřešení nesmí změnit siluetu hradu, který pochází ze stejné doby a dílny rodiny Parléřů, jako například šumavský Kašperk. Prvotní studii dostane město na konci července, pak s ní seznámí veřejnost. Díky rekonstrukci za desítky milionů korun se zvýší bezpečnost pro návštěvníky, protože součástí bude úprava příkrého schodiště ve věži. Lidé se také dostanou k teď nepřístupným prvkům. Střecha pak umožní větší počet kulturních akcí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Starý Plzenec.
7: Běloruské a ruské armádní jednotky zahájily společné cvičení. To je zaměřené na dodávku a přípravu k použití taktických jaderných zbraní, které Moskva v Bělorusku rozmístila před 3 lety. Zatímco Minsk tvrdí, že manévry raketových vojsk a letectva nikoho neohrožují, Ukrajina cvičení ostře odsoudila jako bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost a vyzvala k uvalení přísnějších sankcí na oba státy. Moskva, která si nad jaderným arzenálem v Bělorusku udržuje plnou kontrolu, tam navíc koncem loňského roku zařadila do bojové služby nové rakety středního doletu Orešník. Královéhradecký fotbal slaví historický úspěch. Díky vítězství nad Slavií si zajistil 2. předkolo konferenční ligy. Ta by znamenala teprve 3. účast v pohárové Evropě od roku 1960, kdy Votroci poprvé a naposledy ovládli domácí ligu.
9: Jak vnímají fotbalový úspěch Hradečáci, na to jsem se ptal v ulicích a kolem jdoucí o něm často sotva věděli.
10: To jsem neslyšel teda.
11: Jak postoupili do evropské ligy, nebo co to bylo teďka, netuším?
10: No, já nejsem fanoušek české ligy, jo. Hodím Liverpoolu.
9: Naštěstí jsem ale narazil na fanouška Petra a rychle bylo jasné, že jeho svědectví jen tak někdo nepřebije.
12: Já jsem se přistěhoval do Hradce Králové a Hradec získal titul. A od té doby prostě s tím fotbalem žiju, protože to byl první titul mimo Prahu. Tak jsem to prostě vnímal, sledoval, tady to tím žilo, ale ono potom ty další roky už nebyly tak nadšený. Jo, je to tak, takový dostraceno. No tak snad se to teď vrací, no.
9: FC Hradec zakončí ligovou sezónu na hřišti Sparty. Čtvrté místo a kvalifikaci konferenční ligy mu už ale nikdo nesebere. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
7: Bude oblačno až polojasno, na západě přechodně až zataženo, na východě ale k večeru může být zase skoro jasno. Přes den se mohou místy objevit přeháňky, výjimečně i bouřky. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
6: Radio Impuls. Radost ze života.

se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdí.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vláda podpořila senátní návrh. Ten počítá s tím, aby jednodenní dálniční známka platila plných 24 hodin od okamžiku nákupu, nikoli pouze do půlnoci daného dne. Minister dopravy Ivan Bednárik i premiér Andrej Babiš označili změnu za logickou a spravedlivější pro řidiče, kteří na dálnici výjíždějí ve večerních hodinách nebo jejichž cesta pokračuje přes půlnoc. Ministerstvo dopravy se v minulosti úpravě bránilo kvůli technické náročnosti kontrolního systému e-dálnice.cz. Teď má pokrýt náklady na softwarové změny ze svého rozpočtu. Podle předkladatelů se v Česku ročně prodá přes 2 miliony jednodenních kuponů, které v současnosti stojí 230 korun. Starostové z Jesenicka bijí na poplach. Představitelům Jeseníku, Mikulovice, České Vsi vadí složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i více než rok a půl po záplavách brzdí obnovu obcí. Například Jeseník zatím podal 32 žádostí o dotace na více než 100 záměrů. Plánované investice se vyšplhaly na téměř 2 miliardy korun. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90% způsobilých nákladů. Vyřizování dotací je ale podle jesenické starostky Zdeňky Blišťanové zdlouhavé.
2: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
1: Podle Blišťanové by obcím také pomohlo poskytnutí kapacit projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit proces administrativy. Na kroměřížskou radnici se vrhnou restaurátoři, konkrétně na věž historické budovy na Velkém náměstí. Dominanta města se bude opravovat celý rok.
3: Součástí rozsáhlé a velmi náročné rekonstrukce bude oprava omítek.